0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Noch nicht, jetzt, da wird er.
1: Feierling.

0: Wave. Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

You one two describe my

0: Road boy thing.
1: Radio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: How's that sounding?
1: Plus, it sounds kind of corny coming from me, but I'll do it. Hello, everyone. This is Kambra Fowler, and you're listening to Denzel's debut album,
2: Violator.
1: How's that? Does that sound good?
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.
5: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
6: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Osmá hodina raní, tohle je obligátné šepotem a my už tu ve studiu máme zprávařku Anu Gažijovou.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.

0: Dvouletého kubánského lídra Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů v roce 1996. Mezi mrtvými byli tehdy i tři američtí vojáci. Ministr zahraničí Marco Rubio zároveň obvinil tamní úřady ze zpronevěry a útlaku. Kubáncům nabídl pomoc a navázání nových vztahů. Dnes odpoledne začíná festival Meeting Brno. Letos je jeho tématem heslo Kde domov můj, i proto je součástí festivalu víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, poprvé uspořádaný v Česku. Část lidí i politiků s pořádáním sjezdu nesouhlasí a chystají se zúčastnit protestů v nejméně 8 místech v Brně. Pořadatelé festivalu říkají, že nesouhlas lidi respektují, ale nechtějí, aby přerostl v násilí. Sport. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále, ve kterém budou hrát o 21. titul. V Opavě zvítězili 98-86 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. Soupeřem obhájců titulu bude lepší z duelu Pardubic s Brnem, které ve druhém semifinále vede 2-0.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se místy budou vyskytovat přehánky. Teplotní maxima 18 až 23 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave začíná čtvrteční ráno se Sarah a Jakubem.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 8 hodin, 8 minut k tomu, my slavíme, datum, my slavíme ze Sárou samozřejmě každé datum, nicméně dneska je 21. května. No a my jsme mohli slyšet píseň Come and Go, kterou věnuju všem alergikům, kteří stejně jako já jistě také alergik se teďka potýkají s návratem alergických stavů, jak můžete slyšet na mém zahleněném hlase. Ahoj Sáry, dobré ráno.
1: Ahoj všem, přesně tak od mikrofonu vás zdraví Sára Slavíčková a takový usmrk dneska Kuba Vinařický, tak snad mu to odpustíte. Já doufám, Kubo, že to bude v pohodě, že alergie je jenom venku a že snad si ji nezatáhl, nebo nějaké pily nejsou právě u nás v proskleném studiu Rádia Wave.
0: To taky doufám, to by nebylo dobré pro kvalitu dnešního vysílání.
1: Ale jak jsi říkal, jasně, my tady spolu slavíme každý den, co se tu sejdeme, pokecáme si na mikrofon i v tom offlineu, ale taky samozřejmě dnes popřejeme všem Monikám. Znáš nějakou Moniku?
0: Ano, znám víc Monik, ale to přání dnes věnuji jedné speciální Monice, kamarádce, která nás dokonce navštívila na dni otevřených dveří, tak Moni, zdravím a všechno nejlepší.
1: A já ji znám zrovna taky.
0: No vidíš to.
1: A chtěla jsem říct, že žádnou neznám, ale téhle Monice taky přeju všechno nejlepší k svátku a taky Monice Absolonové. Teď královnou jsem já.
0: Ano, a tou si, Sáro, tou si vždy, když vysíláme. No a jak se říká, také nesmí chybět pranostika. Když se v máji blízká, sedlák si výská. No.
1: A to znamená možná, jestli byly v květnu bouřky,
0: ano.
1: Tak by si sedlák s úrodou výskal.
0: No, oni nedávno právě byli, čili sedláci.
1: Takže všechno
0: můžou,
1: v pořádku.
0: Ano, sedláci můžou být nadšení.
1: Jako tak. Jak hodnotíš nakonec ten květen? Mimochodem, za 9 dní končí.
0: No, právě je to šílený. Je to jak jízda ve vlaku, jak když na chvilku usneš, koukneš ven a už jsi úplně v jiném státu. Tak takhle to cítím, jakmile přijde červen, že prostě ten květen zase ulítnul jako děs. No a teď už novinka na rádiu Wave, Red Dragon od Dua Salem.

0: 8 hodin 20 minut nám dohrává Rachel Chinouriri a její I'm not perfect. No a právě...
1: But I'm trying.
0: No ale snažit se nemusí mnoho osobností a vlastně i pohádkových bytostí, které v květnu oslavili nějaká významná jubila. A že jich teda Sary v květnu byly, tak začalo nám to Hurvínkem a jeho stalety, ano, jedno století tohoto Hurvínka.
1: Já jsem si říkala právě, koho zmíníš za tu pohádkovou bytost. Tak nejen Hurvínek, ale taky Maxi Pes Fík.
0: Ano, ten oslavil 50 let.
1: 50 let, výborně. Pak samozřejmě se hodně mluvilo o narozeninách Jiřiny Bohdalové.
0: Ano, 95 let, naprosto fenomenální.
1: Fenomenální. No ale o kom chceme mluvit my, tak to je jubileum Ivy Janžurové.
0: Ano, 85 let
1: v Národním divadle stále hraje, tedy ve Stavovském divadle stále hraje úžasnou inscenaci Audience u královny.
0: To už od roku 2015, kde vlastně hraje samozřejmě královnu Alžbětu II. Napříč jejím životem a audience, jak už název napovídá, tak právě nasvědčuje tomu, kolik premiérů za tu obrovsky dlouhou dobu vládnutí u sebe královna měla, a to právě z hraje Iva Janžurová.
1: No a já jsem se jenom teď tak zběžně podívala na databázi filmovou československou a prosím tě, těch rolí, co tady vidím, je taky 150, 200, možná i více.
0: Ono za těch 85 let toho prostě hodně stihneš, když jsi stejně aktivní, úžasná jako Iva Janžurová.
1: No ale právě i jako mezi těmi žánry, jestli to byly komedie nebo nějaké vážnější témata a zároveň i těch rolí, těch muselo být, jak se na to připravuje... Všechno si pamatuje, no a já věřím,
0: já myslím,
1: že jo.
0: Já myslím, že teď řekneš, jak se na to připravuje a jak si všechno pamatuje, to nám řekne dnes v rozhovoru na rádiu Wave, bohužel to se nestane.
1: Ale
0: vej,
1: tak už jsem to naznačovala. Každopádně ještě tady v té československé filmové databázi jsem našla docela vtipné žebříčky, ve kterých se právě Iva Janžurová umístila. A to například je 26. herečkou, kterou by uživatelé pozvali na pivo.
0: No,
1: docela to, dobrý.
0: Tak
1: ale
0: pro mě
1: zároveň,
0: to pro mě na prvním místě, abych ji na pivo poznal hned. Hele.
1: Zároveň taky 157. se kterou by strávili noc na opuštěném ostrově. Mm-hmm. To jsou docela zajímavé.
0: To jsou
1: jako
0: taky hodně
1: žebříčky.
0: Jako specifický žebříčky, přesně tak. No.
1: No ale potom teda s podivem je až na 230. místě herečka, s kterou by uživatelé právě nešli na rande. Tak já nevím tedy.
0: Tak co si z toho vzít? Já bych si z toho vzal asi jednu věc, a to, že tahle ta ikona samozřejmě zůstává v aktivní vlastně sféře, zůstává na těch divadelních prknech i na filmových plátnech. No a teď mě zajímá, Sáro, ty máš nějakou oblíbenou, ať už filmovou, nebo divadelní roli Ivy Janžurové?
1: Taky jsem se tě na to chtěla zeptat. Hele, já mám asi Petrolejové lampy,
0: ano.
1: Nebo Čtyři vraždy stačí, Drahoušku.
0: Ano. No to stačí, to stačí. A já bych to
1: a
0: podepsal, já to mám dost
1: taky,
0: podobně.
1: Taky.
0: Plus teda samozřejmě Audience u královny pro mě naprosto formující zážitek ve Stavovském divadle pár let zpátky. No pokud byste si celkově o Ivě Janžurové a o tom, jak slaví svých 85 let nebo co plánuje do dalších 85 let, chtěli počíst, no tak si najděte i rozhlas a tam je o tom krásný článek.
1: A jak myslíš, že slavila? Jako, že byly to velkolepé oslavy, anebo spíš nějaký decentní?
0: Já bych řekl, že velkolepé, ale ona si nemusí nic dokazovat takzvaně, čili myslím si, že velkolepé, ale v tak nějak jako blízkém okruhu, nebo v okruhu svých nejbližších přátel. No. A myslím, že to byly oslavy dlouhé, protože ona sama říká, cituji, bojím se přestat, jedu dál.
1: A my jedeme taky dál.
0: Ano, Radio Wave, ráno se Saracha Jakub.
1: Děláme vlny.
2: This is a public service announcement.

0: Doznívá Reggie Snow a track Discrepancy. Já myslím, že tenhle ten track nás krásně oslým můstkem přenese k letošní připravované show, protože se vrací jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád po 5 letech na obrazovky. A jde samozřejmě o novou řadu československé Superstar, která odstartuje letos na podzim na TV Nova a Markíze. Kdo se ujme po moderování a kdo usedne do poroty?
1: No, je to samozřejmě velká zpráva i pro mě, protože ne, že bych aspiroval na účast této soutěži, ale Sára mi to tady zmínila. Vůbec jsem nevěděl, že se tenhle fenomén vrací. Každopádně moderovat bude jako vždy Leoš Mareš a právě v té zmíněné porotě zasedne několik nových tváří. Bude to Jakub Prachař, Kalin, Eva Farná,
0: a pak už dvě legendy, no.
1: A Pavol Habera. Pavol Habera, tak.
0: To jo, Pavol i Pavol.
1: Jo.
0: To jsou stálice. No, mě zaujalo, že TV Nova nebo platforma OnePlay, tak o této show říká, že chceme být ještě blíže divákům, zejména právě mladší generaci, která dnes sleduje obsah jiným způsobem. Superstar však zůstává především o talentu, emocích a síle hudby. A to je něco, co funguje bez ohledu na platformu. A pak pod tímto článkem vidím právě takový dotazník, že lidé právě neznají toho Kalina, protože já si myslím, že právě ten má zastupovat tu Gen Z generaci. Vlastně
1: já nevím, jestli člověče zastupuje Gen Z, ale tak asi.
0: No já myslím, že jo. Tak ty ho moc neznáš, já taky ne, už vím, ale jsme stejně stáří.
1: No my už ale nejsme ty Gen Z, my už jsme ty mileniálové ze Sárou.
0: Zeleniálové. Tak. No ale zkrátka je mu 28, je to brněnský rapper a je tedy hodně slavný, hodně.
1: Ano, ano, slavný rozhodně. Jen jsme zvědaví, jak to dopadne, protože myslím, že právě před těmi 5 lety Superstar skončila, protože už na to nikdo v podstatě nekoukal.
0: taky
1: kvalita
0: myslím.
1: Už, myslím, nebyla až tak vysoká. Nicméně, co zase nutno vzít v potaz, že nám přinesla jméno jako například Adonis, který to vyhrál právě ten poslední ročník v roce 2021. No a následně nás minulý rok, v roce 2025, zastupoval na Eurovizi. Takže pozor, k něčemu ta soutěž rozhodně je.
0: No to je jako 100%. A já si myslím, že právě Eva Farná a Kalin, tak ty přitáhnou tu mladší generaci. Myslím si, že je to celkem dobrý tah, protože mě to docela zaujalo. Na druhou stranu Eva Farná, jako to je přece taky nejposlouchanější česká to zpěvačka, je. Která vyprodává 3x Eden.
1: To je pravda, takže ale vidíš, na rádiu Wave není, člověče.
0: Není, ale od ní se právě ty popo, jako jak uspět v popu na té komerční scéně, já si myslím, že to je nejlepší
1: to
0: člověk, od kterého
1: to
0: se
1: jo.
0: to naučí, to know-how. Takže na podzim sledujte, možná i tady posluchači na rádiu Wave, Československo, já jsem říct, Československo má talent, ne československou superstar.
1: Ano, ano, no a já jenom ještě zmíním a přiznám se, Sáro, že já jsem naposledy na Superstar koukal v roce 2004, když vyhrála Aneta Langerová.
0: Já
1: a to
0: taky.
1: Je zase, myslím, také, to je asi největší plus, které nám Superstar přinesla. Anetka Langerová, Křídla motýlí, to si tady občas i pouštíme, viď?
0: To je náš nejoblíbenější track s Kubou, ale já jsem fakt přitom vyrůstal, to byly nějaký podle mě moje první momenty z televizí.
1: Je to tak, takzvané zpátky do minulosti dneska, ze Sárou a s Jakubem. Co si budeme povídat?
0: Anetu Langerovou. No ale teď už něco ze současnější hudby, třeba A$AP Rock, Ray a nebo novinka Tavla.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: 8 hodin 43 minut. Dneska je čtvrtek a jak víte, to znamená jeden den po přidání hudebních novinek do rotace Radia Wave. Prostě ve středu to vždycky přichází. Čili dneska máme hodně hudebně co řešit. No a teď už za malou chvíli hudební novinka. Jaká to bude, Sáry?
1: Bude to Tuvelu.
0: Ano, říkáš to výborně.
1: Ale já ještě jsem se chtěla vrátit, jak říkáš, že hudební novinky přicházejí. No on právě přichází doslova do písmene Matěj Černý. A teď jsem to, Matěj Černý a Filip Dvořák.
0: To jsem propojila.
1: Oni jsou v podstatě jedna osoba. Ne, chodí Filip Černý a Matěj Dvořák právě do proskleného studia Rádia Wave a o těch novinkách hovoří. A my jsme ve středu neměli směnu podle mě tak 3 týdny, takže moc v obraze nejsme. Veď. Takže já jsem ráda, že teď jedna novinka přichází a to právě od švédské popové ikony Tuvelu.
0: Ano, ta chystá na polovinu září novou desku, která se bude jmenovat Estrus, je to syrová deska. Je o tom, že to cituji tedy její slova, že moje mysl a tělo chtějí různé věci, ideálně všechny dohromady.
1: Podepisuju.
0: Ano, přesně tak. No a deska nedává žádné dobré rady, jen hodně pocitů a žádné řešení.
1: I'm Your Girl Right je prvním singlem z alba a také první novou skladbou zpěvačky od roku 2022. Klip se natáčel v Brazílii a stojí za ním režisér Nogari. Tuvelu zároveň ohlásila i světové turné, které ji v listopadu zavede i na evropský kontinent. No a kdy bude v Česku? V polovině listopadu? Aha, v Berlíně. Kdy bude nejblíže Česku? Tak to je v Berlíně v polovině listopadu.
0: Je to tak.
1: Ale hodně se tady podepisuju pod tím, že hodně pocitů, žádná řešení, všechno chci dohromady. No to jsem já a ty taky ne.
0: Je to tak, to se Sárou samozřejmě podepisujeme. No pokud by vás třeba tato anotace úplně nezaujala a chtěli byste ale vědět víc o hudebních novinkách, tak si je určitě najděte na webu Radia Wave. No a teď už... Slyšíte?
1: Tuvelu. Hodně pocitů dohromady.

0: Já jako Vinařický a Laucvan uzavírá pomalu první hodinu čtvrtečního rána Saracha Jakuba.
1: Je to tak, no a do konce hodiny vás čeká ještě třeba Meluzína, pak už samozřejmě zprávy s Anou Gažijovou. No a dál se budeme bavit samozřejmě o kultuře, o kulturních typech, o hudebních novinkách, no a o všem, na co jste od nás zvyklí.
0: A taky o tvý alergii, viď?
1: Ano, ano, tak příjemný poslech, mé alergie především. Yeah.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Ahoj, tady kapela Meluzína.
3: A právě posloucháš Radio Wave.

0: Doznívá Meluzína song Hlasy Meluzín, no a Meluzína song Hlasy Meluzín, no a nás už teďka čeká hlas Anny Gažijové, která nám přináší druhé dnešní zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: 57% lidí v Česku

Nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Na českém území bude poprvé.

0: poslední desetiletí. Verdikt zatím není pravomocný. Na dnešek připadá Světový den vyšivanky, tedy tradiční vyšívané ukrajinské košile. Mezinárodní svátek má za cíl popularizovat a chránit ukrajinskou lidovou kulturu. Nápad na oslavu vyšivanky vznikl v roce 2006 na univerzitě v západoukrajinském městě Černivci. V následujících letech se tradice rozšířila po celé Ukrajině i za hranicemi země.
1: Sport.
0: Házenkářky Kynžvartu zvítězily v druhém finále na hřišti Slavie Praha 35-33 a vyrovnaly sérii na 1-1. Rozhodující utkání budou hostit v sobotu. Bronz získali hráčky Mostu, které zvítězily v Písku 38-32 a sérii ovládly 2-0 na zápasy.
1: Počasí.
0: Dnes očekávejte oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Během dne se místy vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje čtvrteční ráno se Sarah a Jakubem.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Kdo se na Google má nejasou? Čuáček nesouča. Deep in the mountain. Ojana. Deep in the mud they raise me, deep in the mud I'm raised. 10 toes on the concrete, no shoes and no tie, no lace. I'm all we come from trenches where they go grass to grace.

0: Novinka od TK Maidzy Never Stop Me otevírá druhou hodinu rána se Saracha Jakubem. Never Stop Me, jo? To je taky moje moto, podle mě tvoje taky, ne?
1: No, ale některé věci by se v určitou chvíli zastavit měly, například film...
0: Třeba ty.
1: No, já třeba také občas, je to tak, ale my se mluvím o jednom filmu, ale k tomu se dostaneme.
0: To mě pobavilo, přesně. Některé věci by se možná zastavit měly.
1: Nejlepší přestat.
0: Právě. A my s Kubou mluvíme o filmu, na který jsme se oba dva moc těšili. A to tedy Ďábel nosí Pradu 2. Hmm. A my teda stojíme na té straně, že nám se to moc nelíbilo. Byl to opravdu jako za mě hrozně podobné jako ta jednička. A nic nového mi to přesně nepřineslo. Právě, naopak, jako hodně mě to nudilo, zklamalo ve všech ohledech.
1: Ono nejenom...
0: Měli jste to zastavit, lidičky.
1: To nevím, jestli bylo na těch lidičcích, ale ono v podstatě to nic nového nepřineslo nejen tobě, Sáro, ale tak obecně, jako jo, protože to, byla to vlastně překlopený ta jednička.
0: No, scénář jedničky, úplně i ty postavy tak se nikam nevyvinuly.
1: A mě to
0: teda
1: vlastně mrzí
0: naštvalo.
1: Hodně, protože Ďábel nosí Pradu je prostě moje srdcová záležitost. Je to zase jednou za rok, když se na to podívám, taková ta chvíle, kdy mě zajímá asi tak na půl hodiny móda, pak zjistím, že vůbec teda už zase.
0: Pak zjistíš, že nosíš celou dobu jen to černé oblečení.
1: Přesně tak, děláme vlny, aktuálně mám na sobě.
0: Ano, merč našeho rádia.
1: No prostě, nejsme z toho nadšení. Já můžu vyzdvihnout jednu scénu z Ďábel nosí Pradu 2, a to, když se tam objevila na krátký moment zpěvačka Lady Gaga. No a právě ten moment se mi líbil, protože Lady Gaga byla velice věrná, bylo to vlastně něco navíc, něco, co v té jedničce nebylo. Jedno z mála věcí, co v jedničce nebyla. No a
0: ale
1: Lady...
0: tak to je vlastně jako slabý na to, aby si řekl, že je to vlastně dobrý. Jako v jednice nebyla Lady Gaga, aspoň dvojce, jo, tak,
1: no, tak jako,
0: v pohodě.
1: Hele, tonoucí se stébla chytá, jak se říká.
0: Právě,
1: no a Lady Gaga tam rozhodně tonoucí nebyla, naopak krásně tančila, zpívala po krásné oválné runway. Čili tenhle moment já doporučuji, jinak tomu opravdu nemůžu dát víc než asi tak 6-5 z 5.
0: K filmu také vyšla od Lady Gaga společně s Douči právě písnička, a to s názvem Runway, tematicky.
1: Ano,
0: nevím, jestli
1: ano,
0: jsi viděl, slyšel.
1: No tak já jistý, slyšel i každý, kdo viděl ten film.
0: Jasně.
1: Vlastně, protože ona tam zaznívá.
0: Ale jestli jsi viděl ten klip, tak ten se mi moc líbí i společně s tou písničkou. No a já jsem si vyžádala tedy dneska taky jednu Lady Gagu, ale trošku starší. Nevím, jestli to je, bude rok třeba kolik, 2012.
1: Nevím,
0: Kuba
1: nevím.
0: Mi to možná mezi tím najde. Je to song s názvem Alejandro. A my už jsme tu předtím měli vstup vlastně takový nostalgický o Superstar a o Anetě Langerové, tak nevím, proč mě to tak přivádí vlastně k Anetě Langerové píseň Alejandro, ale zkrátka jakoby je to nostalgické pro mě hodně, jo.
1: Tak ono je to už skoro stejně dávno.
0: Fakt?
1: Je to totiž song
0: kolik?
1: Z roku 2010, neuvěřitelných 16 let. No takže dneska
0: tak to
1: trošku
0: jsou moje jako teenage léta, no.
1: Dneska trošku zpátky do minulosti ze Saracha Jakubem, ale co by jsme to byli za rádio, kdybychom se tak občas nedopřáli, a nyní tedy dopřejeme Sáře její milovanou písničku,
0: yes.
1: Alejandro od Lady Gaga.
0: Přesně tak, a nezoufejte, pak už zase zpátky k současné hudbě, samozřejmě Florbal a Maher Junior, taky Japanese Breakfast nebo Shark Tank, ale teď už Lady G.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Děláme vlny.

0: Den vyšivanky připadá každý rok na třetí čtvrtek v květnu a Ukrajinci si jim připomínají jednu ze svých nejviditelnějších tradic. V Praze se letos bude slavit hned dvakrát, a to v Holešovické tržnici a na výstavišti. Obě akce chtějí ukázat ukrajinskou kulturu i Čechům, a to od jídla až po rukodělné výrobky po folklor. A co je to ta vyšivanka, ale Kubo?
1: Prosím tě, vyšivanka je tradiční vyšívaná košile, která je nedílnou součástí právě ukrajinského lidového kroje a dnes slouží už nejen jako oděv, ale především jako silný symbol jakési národní identity, patriotismu a kulturního dědictví, což zvlášť teď je samozřejmě velmi důležité. No a co dalšího k tomu dodat? Vlastně, jak jsi sama zmínila, ten den, ten mezinárodní vlastně už svátek, který se dnes rozšiřuje už nebo slaví ve více než 100 zemích po celém světě, tak ten se slaví každý rok vždy třetí čtvrtek v květnu, no a slouží prostě jako připomínka zachování pradávných lidových tradic.
0: No pokud byste si chtěli možná vyšívánku, ale zároveň i ukrajinské jídlo a zažít nějaký ukrajinský folklor, tak pražské akce si nekonkurují, ale spíše se doplňují. Tak máme tedy jednu v Holešovické tržnici, ale také můžete zajít v sobotu na Vyšívanka Fest.
1: Ano, je to tak. Ty akce si cíleně vlastně nekonkurují, spíše se doplňují. Vyšívanka Day v Holešovické tržnici, tak ta tedy proběhne už dnes, právě na dnešek ten svátek připadá. No a nám vidne hlavně tu gastronomii, rukodělný market a také charitativní přesah. No a Vyšívanka Fest, tak ten bude na výstavišti a zase tam se můžete víc soustředit na ten folklor, komunitu a předávání tradic dětem.
0: No a naprosto úžasné je, že Vyšívanka Fest slaví již 10. výročí.
1: No, vidíš to. Tak já si myslím, že rozhodně stojí za to dorazit, ať už na jednu nebo druhou akci, stojí za to se vzdělávat o cizích kulturách, které v tomto případě jsou nám velice blízké, takže vyražte. I'm working on line.

0: 9 hodin 34 minut, vy nadále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem. Dneska mám pocit, že je to takové hodně zpátky do minulosti, že se hodně koukáme do minulosti, no a v tom ještě
1: to
0: teďka
1: pravda.
0: Na malou chvíli budeme pokračovat, protože se psal rok 2018, když proběhlo historicky první vysílání scény s opakem disu. No a jak je to dnes, Sary?
1: Přesně tak, dnes v 9 večer totiž proběhne poslední scéna s opakem disu. V anotaci jsou napsány tři vykřičníky. Já podepisuji, protože to je opravdu velká
0: ty
1: věc.
0: Ty přidáváš další tři vykřičníky.
1: Rozhodně. Je to dnes oslaví tato scéna s opakem disu 341 dílů. Wow. No, zavzpomínají na hosty všechny, co proběhly těmihle 341 díly. Proberou oblíbené speciály a udělají jednu velkou rekapitulaci.
0: Ano, nicméně neklesejte na mysl, milí posluchači, protože, jak jistě víte, Radio Wave nyní přidává nejrůznější nové pořady, no tak třeba i právě scéna s opakem disu se dočká nějaké náhrady, nebo spíš ne náhrady, ale spíš bych to nazval nějaké obrody, asi takhle.
1: No, jak se dočtete v anotaci, tak po 9 letech přichází velká rytířská změna a právě rytíři z poslední scény opaku disu pro vás mají jedno velké překvapení in rytířství Vítrast a my věříme scéně s opakem disu. Já myslím, že to bude velkolepé. My už o tom s Kubou trošku totiž něco víme a bude to velkolepé. Takhle, no. To podepisu a tři vykřičníky.
0: A pokud to chcete vědět i vy, no tak poslouchejte dnes od 9 hodin poslední scénu s opakem disu. My se Sárou to rozhodně poslouchat budeme.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

0: Novinka na Radio Wave, Charlie XCX a Rock Music, ale novinek na Radio Wave tu máme v poslední době opravdu hodně. Mluvím například o novém podcastu o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji s krásným názvem Nádech. Ano. Takže Kubo, nádech a výdech.
1: Nádech, výdech, to je věc, kterou samozřejmě potřebujeme i my zde ve studiu Radio Wave.
0: Dneska ty moc ne, protože Kuba přišel s alergií, takže dneska nedýchej radši.
1: Ale je to v pořádku, analgetika již zabrala, takže já už jsem úplně... jsem se nadechl konečně.
0: Výborně.
1: No a to i právě díky novému tedy dílu tohoto nového skvělého pořadu. Ten vyšel v úterý, no a o čem bude, to vám hned povím. Musíme o sobě v partnerském vztahu vědět všechno, nikoli, to je... To říkám
0: to je otázka.
1: Správně. Ano.
0: To je otázka právě.
1: Máme právo na tajemství, to je také důležitá otázka. Jak do toho vstupuje úzkost nebo potřeba kontroly? Co můžou naše vztahy díky sdílení náročných zážitků získat? A jak vlastně vzniká důvěra? To jsou všechno otázky, které si tady klademe i my se Sárou.
0: Přesně tak, a o tom bude právě první díl Nádechu. Moderátorkou celého podcastu je Lucie Zajda a téma probere s párovým terapeutem Honzem Vojtkem. Normálně já to vždycky blbě vyskloňuji. Janem Vojtkem. Honzem. Nebo by to šlo Honzem?
1: Já myslím, že všichni ví. Honzou samozřejmě Vojtkem. Honza, Jan Vojtko, kdo je. Nicméně, pokud by vás nádech zaujal, tak od teď už každé úterý v 7 hodin naleznete nové díly, jak na webu Radia Wave, tak i ve vašich podcastových aplikacích.
0: A tady je krátká ukázka.
2: Každý máme právo na tajemství. Co to znamená? Jasně, že nemáme o sobě vědět všechno. Jo, ta znalost všeho o tom partnerovi nebo partnerce, a je jedno, na koho jste, tak ona vyplývá z nějakého takového pseudoromantického předpokladu, že když budeme o sobě vědět všechno, tak to bude skvělý. Skvělý to bude v tom, že my se nebudeme zraňovat, nebudeme překvapovaný v tom našem vztahu a budeme mít jakousi takovou jistotu, že to prostě bude minimálně na pár let. Na druhou stranu to neznamená, že bychom neměli vědět hodně věcí o tom partnerovi. My bychom měli prostě spíš vědět takový ty bazální, základní kameny vztahu, jako jo, jaký jsou hodnoty tvoje. Jak uvažuješ o světě, jaký je tvůj světonázor, jak se vlastně vztahuje ke světu a ke mně. Každému bych doporučil, že když budu mít tu potřebu, jo, říct, řekej mi o sobě všechno, jo, nebo budeme si nějaký věci říct, tak než tohle vypustím z pusy, udělejte si tu sebereflexivní otázku, proč to vlastně potřebuju vědět. Protože je to buď je to kvůli, může to být kvůli úzkosti. Jo, že já vlastně mám představu, že když o tom budu vědět hodně nebo všechno, tak budu nějak míň ohrožený nebo ohrožená jo, tím vztahem. A tak, ale to je moje úzkost. A pak na druhou stranu to platí pro toho dalšího člověka, který to tajemství chce udržet za každou cenu, aby se sám udělal nějakou zase sebezpit, aby se řekl, proč to potřebuji udržet? Jo, v čem mě to vlastně chrání, ale taky v čem mě to ubližuje? Věci, které opravdu by mohly velmi znekvalitnit život toho našeho partnera, tak to může být téma, který já si v sobě mám probrat, jestli mám nebo nemám to říkat.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádiu Wave.

0: Dre a Snoop Dogg Next Episode. Dneska je to opravdu zpátky do minulosti na Rádiu Wave na ráno se Sarah a Jakubem.
1: Je to tak, v tomhle případě dokonce až do roku 2000, nepletuli se.
0: Jo, našla jsem 99, neuvěřitelný.
1: To je neuvěřitelný.
0: To jsi byl už na světě naštěstí, no, ty boomře.
1: A ty taky. My jsme se dneska dozvěděli, že Sarah je starší než já, čehož samozřejmě já žiju v dnešní den.
0: O 3 měsíce.
1: No a z čeho ještě budete moc žít i nadále. Jsou další novinky na Rádiu Wave, jsou to také kulturní typy, no a do konce hodiny nám zbývá pár minut, které vyplníme například Nilífer, Jania nebo Suniva Ternhaus, no a potom také samozřejmě zprávy s kým?
0: S Anou Gažijovou. Pro všechny raptory. Don't like a trick.

0: I don't fuck with eights, just nines and dimes. Holla at me, dog. I'm trying to find some time. And if I do, we'll sit back and recline. Until then, you can put your mind on mine and we can have a good time. I put my dick on your spine, hit you from behind, make your sunshine. I won't tell. Oh, bitch, quit lying. Matter of fact, ho, get off my line. Cause right about now, I need my peace of mind. Sipping Hennessy with a twist of lime. Smoking on a dime beat, snorting a line. Calvin, not Calvin Klein. Original, so genuine. My office hours are from 10 to 5. God bless you and good night is how I end my rhyme. But meanwhile...
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Suki Water, Neon Signs a se mnou už ve studiu je tu zprávařka Anna Gažijová a to právě je znamení pro závěrečné třetí zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to ale mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují. V pražském hotelu Hilton dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí na 300 hostů z celého světa. Kromě politiků a bezpečnostních expertů na konferenci promluví taky umělci, lidskoprávní aktivisté nebo vědci. Program oficiálně zahájí český prezident Petr Pavel. Americký prezident Donald Trump novinářům v Bílém domě řekl, že vyjednávání s Íránem o ukončení války je už v závěrečné fázi.

0: že grandslamového Roland Garros neprobojovala. Bývalá světová jednička prohrála ve druhém kole kvalifikace se Španělkou Basolsovou 2-0 na sety. Dál jde Linda Fruvertová, která porazila domácí Pončetovou 0-2 na sety, a Dalibor Svrčina, který porazil Argentince Gomeze.
1: Počasí.
0: Dnes očekávejte oblačno až polojasno, večer místy až skoro jasno. Během dne se místy vyskytnou přehánky. Teplotní maxima od 18 do 23 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje čtvrteční ráno se Sarah a Jakubem.
2: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.

0: Doznívá A$AP Rocky Stop Snitching v 10 hodin a 9 minut k tomu ve čtvrtek 21. května. To ten čas opravdu letí. Konec května, zároveň i konec rána se Saracha Jakubem, skoro.
1: No ale začátek léta, dalo by se říct, ano, protože samozřejmě Radio Wave nezaostává ani ve svých live přednesech, řekněme, live vystoupeních. No a těch se letos nahromadilo opravdu mnoho, mnoho jich už máme za sebou, nicméně pojďme se teď zaměřit na to, co nás v nejbližší době čeká. No a to bude tedy uzavření měsíce května s budějovickým Majálesem, kde samozřejmě Radio Wave nesmí chybět. Bude to 31. května až 5. června. No a Radio Wave zde bude mít svou vlastní stage.
0: Já bych pak chtěla odpromovat akci, která se odehrává na začátku června, první víkend v červnu, a to od 4. do 6. června, tedy od čtvrtka do soboty. Jmenuje se Festival Kamenice, odehrává se v České Kamenici v Ústeckém kraji, moje Sudety.
1: Tvoje domovina.
0: Přesně, Kubo, to jsem se zasmála, dobrý vtípek.
1: Děkuju.
0: No a tam Radio Wave samozřejmě nabídne hned několik živých formátů, třeba starter, podhoubí, ale i vlastní stage tam budeme mít. A myslím, že jeden z organizátorů, tak ten je všem na Waveu známý, Martin Scholz, já tam budu taky v sobotu. Kdybys byl, Kubo, taky, mohli bychom se tam možná otevřít i my nějakou stage.
1: Malou stage Jakuba a Sáry. No, uvidíme.
0: My budeme na lavičce pod stromem, tam nás najdete.
1: Tam nás najdete.
0: Tam budeme rokovat.
1: Tam budeme smrkat, protože zase ta alergie. No, když už to znáte z dnešního vysílání. Nicméně to není k festivalům vše, protože od 3. do 11. července se samozřejmě koná legendární, téměř áčkový festival v Karlových Varech, KVIF, kde se 9.7. představí živě filmově kritický magazín Čelisti.
0: Tak zůstaňte s Wavem nejen ve svých ouškách, ale přijďte se podívat na nějaký z těchto živých eventů. No a my už pokračujeme v krasojízdě. 3. hodina rána se Saracha Jakubem začíná právě teď.

0: Dopamin funguje stejně, nehledě na to, jestli jsme závislí na drogách nebo sociálních sítích. Přebytek dopaminových stimulů zásadně přispívá k nárůstu duševních chorob. Náročné činnosti i cílená abstinence nám ale mohou pomoci znovu najít ztracenou rovnováhu. Tak to jsou hlavní teze autorky světového bestselleru Dopamine Nation a profesorky psychiatrie ze Stanfordovy univerzity Annie Lempke. Jak ve zdraví zvládnout dnešní dobu a co odbornice vzkazuje mladým Čechům, tak o tom je nový podcast Bedny.
1: Přesně tak, a nejen o tom, Bedny jsou vlastně úplně nový, z brusu nový, včera vycházející, no vyšlý
0: pořad. Tak to je opravdu novinka.
1: Je to opravdu z brusu nová novinka. Tak Bedny jsou tedy série rozhovorů se světovými osobnostmi, které mají co říct k nejdůležitějším tématům dneška a jejichž příběhy by mohly inspirovat i nás. Na zahraniční osobnosti navazují rozhovory s mladými českými odborníky, kteří se zabývají podobnými obory. No tak já si myslím, že to je přesně to, co jsme potřebovali, i to, co vlastně tady předvádíme my, Sáro, že si povídáme opravdu o těch nejzásadnějších tématech, ale myslím, že tady v tomto případě to bude
0: třeba
1: trošku...
0: Třeba jako je superstar, viď? Nebo jak si Iva Janžurová stojí v ČSFD v nějakých
1: přesně
0: rubrikách. Ne, samozřejmě, Bedny rozhodně poslouchejte, myslím, že to bude opravdu zajímavé. Moderátorem je Jan Žižka,
1: ano.
0: Nutno zmínit. No a teď už si dáme malou ukázku, samozřejmě celou epizodu najdete na webu Radio Wave nebo v podcastových aplikacích.
2: I've heard you talk about the drugification. Slyšel jsem vás mluvit o drogifikaci sociálních sítí. Co tím myslíte? Jsou sociální sítě skutečně vytvářené tak, abychom na nich byli závislí? Make us addicted?
3: Many forms of digital media?
4: Spousta forem digitálních médií obsahuje prvky, které byly záměrně vytvořeny, abychom dál swipeovali a klikali. Tedy vlastně, abychom se na těchto platformách stali závislými. Tyhle prvky zvyšují přístupnost, potenci, množství, novost a nejistotu, což jsou rysy, kvůli kterým jsou věci návykové. Čím jednodušší přístup máme k naší vybrané droze, tím pravděpodobnější je, že ji budeme užívat a staneme se na ní závislými. V dnešní době máme přístup k internetu a digitálním médiím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dále záleží na potenci. Čím více dopaminu se uvolňuje v cestě odměn a čím rychlejší je tohle uvolňování, tím pravděpodobnější je, že se staneme závislými na určité látce anebo zvyku. Digitální média jsou velmi potentní díky zářivým barvám, hudbě, příběhovosti a schopnosti kontrolovat, kdy kterou věc sledujeme do posledního detailu. Algoritmy fungují tak, že sledují naše specifické preference a ukazují nám, co se nám líbilo v minulosti s trochou novosti. Dalším důležitým rysem je jednoduše množství a kolik času trávíme konzumováním své vybrané drogy. Jsme velmi náchylní k nekonečnému scrollování, bezedným mísám obsahu a přizpůsobivým algoritmům. Kvůli tomu na návykových platformách trávíme více času, než jsme doufali a plánovali. Důležitou roli hrají notifikace. Dopamin je velmi citlivý na novost. Přehršel oznámení, které nás lákají zpět k platformě, i když zrovna děláme něco jiného, uvolňují malou dávku dopaminu. Ta vytváří chuť zjistit, jestli na nás na mobilu nečeká ještě větší odměna. Takže ano, mnoho těchto platform bylo vytvořeno, aby byly návykové. A skutečně návykovými jsou...
3: have been designed to be addictive, and they are.
2: If I'm not mistaken, even during in-person communication. Pokud se nepletu, i při skutečné komunikaci mezi lidmi se uvolňuje dopamin. Sociální sítě se na tohle dokážou naladit, když mi někdo lajkne něco, co jsem sdílel, uvolní se mi dopamin, tak jako by tomu jinak bylo, kdyby mi zatleskal nebo by se mnou souhlasil při skutečné konverzaci. Tyhle lajky jsou ale umělé, že? Schází jim námaha spojená s tím, že někam jdeme a s někým osobně mluvíme.
3: Yes, exactly. So we are innately social creatures. We do better in groups.
4: Ano, přesně tak. Jsme přirozeně společenskými bytostmi. Lépe se nám daří ve skupinách. Můžeme v nich najít partnery, chrání nás před nebezpečím a zajišťují vzácné zdroje. Náš mozek nás s jinými lidmi propojuje právě i tím, že uvolňuje dopamin, když navazujeme vztahy. To je úplně v pořádku, ale sociální sítě si vybrali ty nejnávykovější rysy mezilidských vztahů a udělali z nich drogu. Takže dnes místo toho, abychom se museli zvednout z pohovky, vyjít ven, poznat nové lidi, bavit se s nimi, projevit snahu o kompromis anebo schopnost úspěšně řešit konflikty, můžeme na pohovce zůstat a swipovat vlevo, vpravo a ihned získat přístup ke světu výrazně upravených profilů, které se daným lidem ani nepodobají, anebo vůbec skutečnými lidmi nejsou. Dnes navíc máme velké jazykové modely, které jsou navrženy tak, aby byly podlézavé a pochlebovačné a říkali nám přesně to, co chceme slyšet. A máte naprostou pravdu. Lajky jsou součástí návykovosti. Výzkumy třeba ukazují, že když na Instagramu vidíme fotky lajkované jinými lidmi, je pravděpodobnější, že je olajkujeme i my. Jinými slovy, více lajkované příspěvky uvolňují více dopaminu než ty, které méně lidí olajkovalo. Tohle všechno ukazuje, jak moc odměňující je společenské uznání a pocity, že patříme do nějaké skupiny. Pocit uznání získaný lajky a dalšími mechanismy upevňuje vzorce chování v našem mozku.
5: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Doznívá nám Nia Archives a její Cards on the Table. No a já myslím, že v 10 hodin a 32 minut je čas, abychom i my vyložili karty na stůl. V minulém vstupu jsme se bavili o novém pořadu Bedny, což jsou vlastně rozhovory Honzy Žižky s lidmi, kteří mají co říct, ale to není zdaleka vše, viď, Sáro?
1: Kubo, úplně se mi vlastně vzal ten oslý můstek
0: vítr z plachet jsem ti vzal,
1: vítr z plachet, jo. No tak kromě nády, kromě, pane bože.
0: Kromě beden
1: představujeme fasády, což je pořád o veřejném prostoru a architektuře. Fasády zkoumají, jak funguje město, jak ho můžeme ovlivnit a jak naopak ono ovlivňuje nás. Odkrýváme jeho tváře až na cihlu a pořadem novým provází Alena Harciníková. Myslím, ano, že začal v pondělí.
0: Je to tak, každé pondělí od 18 hodin vyjdou nové fasády. Bedny vycházejí naopak každou středu a pátek od 20 hodin. No a stále to není vše, protože pokračujeme na ten tebou už tak jako nakousnutý nádech.
1: Ano.
0: Nádech to je pořad o duševním zdraví, o vztazích a o seberozvoji, o tom, co se odehrává uvnitř nás a co cítíme a proč samozřejmě to cítíme, no a jak se vztahujeme sami k sobě i ke světu kolem.
1: Zkrátka je to podcast o duševním zdraví, o balancu takovém, o seberozvoji, vztazích a provázím Lucie Zajda. Tak já myslím, že každý z těch podcastů je opravdu hodně zajímavý. Všechny začaly tento týden, tak si dejte aspoň jeden z nich.
0: No, máme tento týden opravdu napilno na vejvu, co se nových pořadů a celkově novinek týče. Další novinkou tedy je, že dnes vás čeká poslední vysílání Scény s opakem Disu.
1: A co bude následovat potom? No to uvidíme.
0: To je
1: velké překvapení našich rytířů ze Scény opakem z Disu.
0: No a pokud to chcete vědět, tak je poslouchejte dnes od 9 hodin na Radio Wave.
2: Scéna s opakem Disu. 2 hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky, extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu. Speciální okénka nejen o hiphopu. Scéna s opakem Disu. Poslouchej už dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: Sexy možná kněží ne tak úplně. Oblíbený římský kalendář ve skutečnosti neobsahuje pouze fotky duchovních. Tak to je název nové očekávané Wave News, která tedy ještě není online, ale my už tady s předstihem ve studiu vítáme Anu Gažiou, která je autorkou této Wave Newsky a která je zde proto, aby nám ji tak nějak představila.
1: Já tu newsku uvedu. Jedná se totiž o kalendář s fotografiemi mladých mužů v kněžských oděvech, známý také jako kalendář sexy kněží. A je již léta oblíbeným římským suvenýrem. Podle informací novinářů však minimálně někteří z vyfotografovaných mužů ve skutečnosti kněžími nejsou. Tak ano, jak to tedy je?
2: Tak s informací o tom, že titulní část toho kalendáře pro rok 2027, který už je mimochodem momentálně vydaný.
0: Tak se, prodaný možná.
2: Možná za chvíli.
1: Myslím, že určitě.
2: Tak se jmenuje Giovanni Galizia a není knězem, ale stevardem španělské letecké společnosti. A přišel s ním tedy deník La Republika a muž následně poskytl rozhovor agentuře AP. A tam uvedl, že na fotce je mu pouhých 17 let a za jeho rozpačitý úsměv, který právě někteří považují za sexy, jsou zodpovědní jeho tehdejší kamarádi, kteří se během focení nahlas smáli, protože byl oblečený jako kněz. Taky podotkl, že to focení tehdy pro ně bylo jenom legrací a že z ostatních vyfotografovaných mužů zná jen jednoho dalšího, který také knězem není.
0: Zase nic.
1: No, my jsme se o tom tady bavili v offline a vlastně taková podpultová informace je, že možná, nebo my tři si myslíme, že skoro nikdo teda z nich nebude kněží, protože by to byl podle nás jako obrovský problém, ne? Pokud jim vidět do tváře. Teda.
2: Ten autor toho kalendáře říká, že vlastně třetina těch vyfotografovaných mužů z toho nejnovějšího kalendáře kněží jsou. Ono nejde o nějaké jako polonahé fotky, nebo tak jsou to prostě jenom obličeje těch mužů v kněžském oděvu s kolárkem.
1: Mm-hmm. Ale jako jsou v nějakých sexy pózách, ne?
2: No to ne, spíš jako jsou ne. Atraktivní jsou sami atraktivní. O sobě.
1: Aha.
0: No tak znáš to pod lampou, nebo v tomto případě pod svícnem je největší tma. Mě zajímá, jak se, máme nějaké jako informace, jak se na to přišlo?
1: Jako co na to Vatikán?
2: No prostě vypátrali toho jednoho z těch mužů, který právě jim řekl, že teda není kněz, ale stevard. No ale Vatikán se k tomu nějak nevyjadřuje, protože ten kalendář s ním není nějak oficiálně spojen a třeba sám ten Galizia nevnímá ten kalendář jako podvod, ale spíš jako umění. Přirovnává to třeba k tomu, když někde ve seriálu nebo filmu někdo hraje kněze, taky má to ten kněžský oděv a nikdo si nemyslí, že jde o skutečného kněze.
1: Takže ani může to být nějakým způsobem problematické, nebo právě je to jen taková sranda, umění.
2: No jeden z oslovených kněží pro agenturu AP řekl, že to jako problematické nevidí, že spíš si myslí, že ten kalendář vlastně může kněží přiblížit mladým lidem, kteří je často považují za nějak upjaté, nebo že se s nima nedá bavit, ale takhle, když je vidí vlastně v tom kalendáři, tak jim může začít připadat, že jsou přístupní a že si ze sebe umí udělat legraci.
0: A ano, máme nějakou zprávu právě od Svatého stolce, od Vatikánu. Co na to církev, na celou tuhle kampaň, řekl
2: bych? Tomu již tradičně nevyjadřují a jak jsem řekla, ono to s nimi vůbec není oficiálně spojené, ačkoliv v tom kalendáři jsou teda nějaké informace o tom, co to je Vatikán a že je v Římě a tak, ale ve skutečnosti.
0: Vidíš, kdyby se přihlásil někdo z Vatikánu, tak by na to mohl trhnout nějaký ten peníz nakonec.
1: Ale už i tak se trhl, teď už je vyprodáno do roku 2027.
0: Ale víš, že by si Vatikán nebo Svatý stolec prostě nějaké to procento z toho stáhnul, z toho prodeje, když už se to tak dobře prodává, zastavit to asi nepůjde. No uvidíme. Každopádně to byla nejnovější Wave News Radia Wave od Ani Gažiové. Moc děkujeme, Aně.
2: Tak děkuju.
1: Ta už bude za chvíli na webu Rádia Wave. No a my moc děkujeme Aně a přesouváme se dál. Za chvíli už je Jarda Petříka, klasická předávka, taky Nony a nebo Fakt.

0: Doznívá Fakulta, jeho Teror, evidentně jedna z oblíbených písní našeho moderátora Jardy Petříka. Čau, ten už je tady s námi.
1: No, je hodně oblíbená. Já vždycky zmiňuju v souvislosti s tímhle songem, že ještě existuje na Bandcampu Fakulta geniální, čistě klavírní verze téhle skladby, bez toho jako nekompromisního beatu. A i ta je naprosto famózní.
0: To si doplníme tyhle znalosti.
2: Je vidět, že Jarda tady má jasný účel, že on je prostě ten odborník na slovo.
0: Já bych řekla na všechno skoro, ale...
1: Ano, dneska budu odborník, prosím vás, na antibiotickou rezistenci.
2: No, a to mě zajímá. Ty už jsi mi to říkal mimo mikrofony, já jsem vůbec nechápal, myslel jsem si, že je to název nějaké kapely, což by se
0: mohlo nakonec... Mohlo by být.
2: Dobrá inspirace pro naši posluchače. Tak Jardo, co to znamená?
1: No, znamená to jednoduše to, že když přijdete k doktorce, vaší obvodní nebo doktorovi, že vás bolí v krku a myslíte si, že máte třeba angínu a ona vám rovnou předpíše nějaké širokospektrální antibiotikum, aniž by vám udělala CRP test, jestli to náhodou není virový, tak tímhle způsobem vlastně začínají všechny ty zlé bakterie být čím dál tím více rezistentní, zvykat si a měnit se, jak je evoluce prostě taková chytrá horákyně, tak se ty zlé mikroby prostě dokážou čím dál tím víc proti těm antibiotikům bránit, čím víc jsou s nimi takzvaně ve styku. No a vzhledem k tomu, že nová antibiotika se neobjevují a neskoumají, protože to není pro farmaceutické firmy dost jako výdělečný biznis, jelikož vám to nikdo nepředepíše na celý život takzvaně, ale jenom když jste zrovna nemocní, tak se může dost dobře stát, že za nějakých 20-30 let se tady objeví velký problém v podobě toho, že ta antibiotika přestanou fungovat a pak co, takzvaně.
0: No, a pak co?
1: A pak co, to se dozvíme dneska po 12. hodině, poněvadž tak chytrý už nejsem, ale kdo o tom rozhodně ví víc, tak to je Gabriela Balíková Novotná z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
0: Ty si to řekl naprosto krásně, Jardo. Štěstí, že tě tu máme a štěstí, že tě tu budou naši posluchači mít až do kolika třetí hodiny.
1: Je to tak.
2: Jarda opět zandal a ukázal, že má doktorát ze školy života prostě a že to všechno
0: má. A ten je nejvíc.
2: A toho si budeme užívat následující 4 hodiny. No, od mikrofonu se s vámi loučí Jakub Vinařický.
0: A Sara Slavíčková. Čau.
2: Ahoj.
3: Starter. Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
3: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
5: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
6: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
5: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Vlna, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Rozářil obličej do úsměvu, tak naprosto splnil svoji funkci, co se týče názvu. Fred Again Daniel, Smile on my face. No a předpokládám, že jestli máte rádi Overmono, tak vám rozhodně vykouzlil na tváři úsměv i fakt, že tohle britské elektronické duo chystá na 7. srpna vydat svou druhou studiovou desku. Ta nahrávka se bude jmenovat Pure Devotion a najdete na ní i následující singlovku Lock Up, jednu z našich aktuálních novinek týdne. Jinak samozřejmě od mikrofonu už vás teď 8 minut po 11. zdraví ze studia Jarda Petřík. Čeká nás už při předávce avizovaný rozhovor na téma antibiotické rezistence, ale taky třeba ukázka z nejnovějších houpaček, anebo ještě jeden živý rozhovor, který pro změnu nepovedu já, ale náš hudební redaktor Matěj Dvořák, a to s pražským kolektivem Hopsando Dupando. Takže docela našlapané 4 hodinky před námi, tak pojďme rovnou za těmi novými Overmono Lock Up.

0: Na našem webu a nebo na audioportále Můj rozhlas můžete aktuálně poslouchat hned 3 audioknihy, které pro vás máme připravené. Každopádně jedna z nich už bude k dispozici jenom do konce týdne, neboli do téhle neděle. Jedná se o thriller o toxickém přátelství a záhadné bolesti, který napsal Jakub Stanjura, jmenuje se Medúzy. A tenhle 5-dílný román můžete slyšet vyprávěný hlasem Anny Kameníkové. Tady je ukázka a jak už jsem zmiňoval, pro jeho poslech potom zamířte do aplikace Můj rozhlas anebo na naše webovky wave.cz. Čas máte do konce týdne.
1: To Monika jako první prohlásila, že jsme si podobné. Zmoklé jsme se převlékali v jejím bytě a já si na sebe brala šedou mikinu a černé kalhoty, které mi půjčila. Ona sama si čirou náhodou zvolila tutéž barevnou kombinaci. Vypadáš jako já? Podívala jsem se do zrcadla šatní skříně. Žena přede mnou mi skutečně připadala jiná než ta, na níž jsem byla zvyklá. To je tou mikinou, řekla jsem. Ale Monika zavrtěla hlavou. Ani ne o hodinu později, když déšť ustal, jsme se vydali do drogérie, rozhodnuté, že si jedna z nás obarví vlasy podle té druhé. Pamatuji si však, že to byla Monika, kdo rozhodl, čí barva bude vzorová. To ona určila, že se přizpůsobím já jí. To je ona, ukázala na jednu z polic. Na obalu stálo, že je barva zářivě červená, ale mě připomínala spíš krev, tmavou, hrudkovitou. Není to tak těžké vzdát se sama sebe. Trvá to jen krátce. Pár vteřin, než zboží přejede po gumovém pásu k pokladní, než se otevřou automatická skla u východu a cesta zpět se uzavře. Teprve, když jsem si u Moniky v koupelně sundala froté ručník a pohlédla na své nové červené vlasy, došlo mi, jak moc je propojení mezi námi nepřirozené. Jediné, co nás zvnějšku odlišovalo, byly mé pyhy. Oči, nos i rty, to všechno se rozmazalo. Naše obličeje se prostoupily v jeden společný. Ukaž! Monika si mě otočila k sobě. Dlouze si mě prohlížela a já pocítila silné nutkání se z jejího sevření vymanit. Obrátit se zpátky k zrcadlu, prozkoumat svou podobu o samotě. Moc se to nepovedlo, zhodnotila nakonec. Že něco špatně jsem si uvědomila, až když Monika přistoupila blíž, a začala se mými vlhkými vlasy probírat. Z ničeho nic popadla fén a začala mi vlasy vysoušet. Po košku pod nimi mi sežehl horký vzduch. Počkej, to bolí! Jenže Monika pokračovala dál. Přestaň! Měla jsem fén přiložený těsně k temeni. Na jednom malém, omezeném místě, do nějž proudil žár. Snažila jsem se bolest zastavit a Moničunu ruku přemoct, ale byla příliš silná. Dost! Uskočila jsem. Fén stichl. Monika nevěřícně vrtila hlavou. Promiň, jsem kráva. Fakt se omlouvám, vůbec jsem tě neslyšela. Myslím, že tehdy mi Monika zalhala poprvé. Ještě toho odpoledne jsem si po cestě na kolej koupila barvu novou. Tentokrát obyčejnou, světle hnědou, takovou, jakou jsem mívala celý život. A ještě toho večera jsem se znovu přebarvila. Sama. Ve své koupelně. Daleko od Moniky.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Audioknihy.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O 11:30 tu pro vás mám tipy na to, kam zajít do galerie. Pokud v Pardubicích vyrazíte do Gampy, tak vězte, že už pouze dnes a zítra máte možnost vidět tam výstavu Learning from the Landscape s podtitulem Lekce krajinou. Výstava představuje právě krajinu jako živý a mnohovrstevnatý prostor, který je zdrojem věčné umělecké inspirace. Prostřednictvím vybraných děl současných umělkyn a umělců otevírá kurátor výstavy Piotr Sikor úvahy nad pamětí místa, ekologií a imaginativním potenciálem krajiny. Krajina se tak v jeho kurátorském pojetí stává zdrojem poznání, místem, kde se formuje i zrcadlí naše identita. Mezi vystavujícími jsou mimo jiné Jelly Avisar z Itálie, Larisa Krunto z Rumunska, Stach Šumsky a Tosia Kiliš z Polska a nebo náš Jiří Žák. Gampa v Pardubicích, výstava Learning from the Landscape k vidění ještě dnes a zítra. Naopak ještě docela dlouhý čas máte na výstavu Jídlo jako rituál v pražské Pragovka galerii. Výstava, která vychází ze zkušeností setkávání u jídla, jež proměňuje všední okamžik ve sdílení rituál. Projekt nahlíží jídlo nejenom jako prostředek nasycení, ale taky jako kulturní, sociální i osobní fenomén. Vystavujícími jsou například Markéta Feltová, Michal Franče, Barbora Knobová, Michaela Munzarová nebo Lucie Vobr. Charakteristické pro prezentaci kolektivu je také participativní happening, vaření polévky pro publikum, které se stává součástí rituálu. V Pragovka galerii výstava Jídlo jako rituál.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Kdybys chtěla působit jako bezchybná.
5: Mladinka, světová herečka, já už dopředu vím, že to tak nebude.
6: Iva Janžurová, žena mnoha rolí a tváří, očima své dcery, režisérky Teodory Remundové.
7: Tady jsem se narodila.
5: To byl můj první životní skok po hlavě.
6: Dokumentární portrét Janžurka.
4: Tuhle jsou milostní dopisy tvoje.
5: Že já jsem to hned neházela do koše.
6: V sobotu večer na ČT1 a v i vysílání.

Myla If Only a před námi už nový Rostam Batmangli, který dropnul aktuálně své třetí studiové album pojmenované American Stories a najdete na něm i tenhle duet pojmenovaný Hardy se zpěvačkou Clairo. Rostam Batmangli.

0: Bad vibes. Já doufám, že vy máte good vibes. Tohle byly každopádně Palmistry a Izabela Love Story. Pár minut před čtvrtečním polednem v On Airu na Radio Waves datem 21. května, kde budeme už za pár minut v příští hodince probírat téma antibiotické rezistence, a to společně s Gabrielou Balíkovou Novotnou z laboratoře antibiotické rezistence a mikrobiální metabolomiky Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. No ale do té doby ještě další muzika, konkrétně a jmenovitě Market, Club 8 nebo 58G.
1: Středňajs. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop s Knedlo Zelber.
2: Či divadlo pro děti.
1: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Střednice. Festival, co není střední. Víc na sítích statku střední. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
3: Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Pokud nebudeme mít do roku 2050 nová antibiotika, zemře podle odhadů až 10 milionů lidí v souvislosti s antibiotickou rezistencí. Právě o výzkumu mechanismů, jak odolnost vůči antibiotikům vzniká i vývoji nových antibiotik, už teď budu ve studiu mluvit s Gabrielou Balíkovou Novotnou z laboratoře antibiotické rezistence a mikrobiální metabolomiky Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Krásné odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Když jste před nějakými 9 lety společně s doktory Zdeňkem Kameníkem a Jiřím Janatou, rovněž z Mikrobiologického ústavu, objevili nové antibiotikum Celin, tak ten objev umístil na titulní stranu vědecký časopis Chemical Science. Protože nová antibiotika se v posledních dekádách už v podstatě neobjevují. Změnilo se za těch zhruba 10 let něco v tomhle přístupu? Máme tady po Celinu třeba nějaké další nové antibiotikum?
1: Tak co se týče nás, tak my určitě jsme celých 10 let pracovali na vylepšování Celinu. Vlastně když jsme uveřejnili tento objev, tak jsme vlastně o tom antibiotiku věděli strašně málo. Nevěděli jsme, jak přesně funguje, nevěděli jsme, co je ten způsob, jak překonává rezistenci. Věděli jsme ale, že to je antibiotikum, který je jako dobrým potenciálem ho dál rozvíjet a vylepšovat. Takže to jsme teď celou tu dobu dělali.
0: Jak vlastně došlo k objevu Celinu? Byl to dlouhý plánovaný výzkum nebo třeba nějaká šťastná náhoda v podobě vedlejšího efektu?
1: Já myslím, že to je kombinace obojího, protože dlouhodobě se v laboratoři zabýváme tím, jak bakterie syntetizují antibiotika, snažíme se pochopit ty biosyntetické dráhy, teda ty jednotlivé kroky, kdy bakteriální proteiny, enzymy to antibiotikum syntetizují. A díky těmto znalostem jsme pak byli schopni zkombinovat dvě dráhy dvou bakterií, dvě biosyntetické dráhy. Jedna bakterie produkovala linkomycín, známé antibiotikum, a druhá celisticetín. Obě antibiotika jsou takzvané linkosamidy, tedy ze stejné skupiny, ale každý funguje trošku jinak. No a nám se díky těmto znalostem podařilo tyto dvě dráhy zkombinovat a tím vznikl Celin. A co bylo překvapivé, bylo právě to, že ten Celin byl účinnější vlastně než ty dvě antibiotika zvlášť.
0: Co jste o tom Celinu za zmíněné roky zjistili, když jste na začátku říkala, že jste vlastně při tom objevu o něm věděli strašně málo?
1: Nejdříve teda jsme potřebovali Celin získat ve větším množství, takže jsme se spojili s chemikama z firmy Sigut Lab, kteří teda dokázali tohle antibiotikum nasyntetizovat. Dalším krokem potom bylo ho vylepšit. A my víme od linkomycínu, že pokud do něj, že ten linkomycín dokážeme vylepšit tím, že přidáme molekulu chloru. To antibiotikum pak působí mnohem lépe a v klinické praxi ho známe jako klindamycín. A my jsme tu samou modifikaci právě udělali na tom Celinu a vznikl nám takzvaný klincelin. A tohleto antibiotikum zase bylo o něco lepší než ten původní Celin. A vlastně tam už jako jsme dokázali naměřit, že poměrně slušně účinkuje proti některým typům rezistentních bakterií. A tam jsme teda se potom dál koukali na to, proč se tak děje.
0: Co je s Celinem teď? Už se užívá coby léčivá látka, nebo to je další proces na dlouhé roky dopředu?
1: To je úplně strašně na dlouho, aby jsme nějaké antibiotikum dostali do klinické praxe. A musím říct, že ještě nejsme tak daleko, aby to naše antibiotikum bylo tak skvělý, aby o něj třeba farmaceutické firmy měly zájem a byly ochotní odkoupit a dál ho testovat, tak, aby mohlo být použito potom v klinické praxi. Mm-hmm. Takže to ještě daleká cesta.
0: V souvislosti s Celinem se také uvažovalo, že by možná mohl posloužit jako silnější antimalarikum. Jak to nakonec s Celinem a malárií dopadlo?
1: Tam jsme nakonec jako tímto směrem jsme se pak úplně nevydali, protože přece jenom jako tady u nás jako úplně neumíme testovat citlivost proti parazitům. Nicméně jedním z dalších slibných kandidátů, proti kterému by Celin nebo teda klincelin mohl fungovat, tak je bakterie Clostridioides difficile. A my jsme se teda vydali tímto směrem a zabývali jsme se hlavně tím, jakým způsobem

0: způsobem působí vlastně proti těmto bakteriím.
1: Co je to za bakterie? Jakou nemoc způsobuje?
0: Je to bakterie, která přirozeně se vyskytuje v našem střevě. Je to součást, přirozená součást lidského mikrobiomu. Avšak problém nastává ve chvíli, kdy jsme léčeni antibiotiky. Ty antibiotika nejenom, že zabijí tu bakterii, která nám způsobuje nějakou konkrétní nemoc, třeba angínu, ale vlastně nám zabije všechny ty bakterie, které máme v těle, takže i bakterie v tom střevním mikrobiomu. A ve chvíli, kdy tam máte bakterie, jako třeba Clostridioides difficile, která je trošku víc odolná těm antibiotikům, tak ona není zabita a začne se množit. A ve chvíli, kdy se přemnoží a vlastně převládne, tak začne působit problémy. Může způsobovat takzvanou pseudomembranózní kolititidu, což je velmi závažné onemocnění, které může končit až smrtí, pokud se nedaří vyléčit.
1: Jakým problémem jsou takzvaná širokospektrální antibiotika versus, já nevím, klasická? Nebo předepisují se dnes vůbec ještě neširokospektrální antibiotika?
0: Já myslím, že tam jako asi mnohem lepší by bylo, kdyby jsme měli antibiotika, která by byla úzkospektrá a dokázali jsme jedním antibiotikem léčit jednu konkrétní nemoc, zabíjet jednu konkrétní bakterii. Bohužel to ale neumíme, protože všechny bakterie působí na stejném principu. Takže ve chvíli, kdy máme antibiotikum, tak vlastně nám působí na více bakterií, což může být výhoda ve chvíli, kdy takové antibiotikum chceme použít třeba jako prevenci pro vznik infekcí, když se chystáme třeba na chirurgický zákrok, kdy potřebujeme potlačit jako růst všech možných potenciálních patogenů. Avšak když chceme léčit nějakou konkrétní nemoc, tak by bylo výhodnější použít jako úzkospektré antibiotikum. A to z toho důvodu, že vlastně jakékoliv použití antibiotika, tak tím, že působí nejenom na tu bakterii, kterou chceme zabít, ale i na ostatní, tak vytváří takzvaný selekční tlak na to, aby se hromadila rezistence. Protože vlastně bakterie, která je rezistentní, tak není zabitá a vlastně přežije a převládne. Tak jako jsem říkala o té klostridii v lidském střevě.
1: A chápu to správně, že teda případný objev nebo existence toho úzkospektrálního antibiotika je čistě jenom v rovině teorie, nebo je možné, že něco takového v budoucnu?
0: Určitě jsou snahy, a tam akorát vlastně ten vývoj je založen na tom, my musíme nejdřív zjistit, co konkrétní bakterie má specifického a ostatní bakterie to nemají a zároveň to musí být něco, co je životně důležité. Takže když my pak dokážeme tuto životní funkci nějakým způsobem potlačit, tak vlastně ta bakterie nemůže přežít a nemůže se dál množit. Ale bohužel tohle je mnohem, mnohem složitější, než se zdá. Právě díky té schopnosti toho, že ty bakterie si dokážou rychle tu rezistenci získat.
1: Takže na jednu stranu tady máme víceméně fungující antibiotika a na druhou stranu, jak jsem pochopil z rozhovoru před těmi 9 lety v souvislosti s objevem celinu, že farmaceutické firmy, vlastně pro ně to je z finančního hlediska celkem nezajímavé, protože to takzvaně není na celý život, ale antibiotikum se předepíše na nějaký krátký čas a tím pádem asi farmaceutické firmy nemají moc důvod se nějak pouštět do případných objevů v téhle sféře. To pořád platí, anebo už došlo k nějaké změně za těch 10 let?
0: Ano, pořád to platí. Pro farmaceutické firmy, pokud by to měly brát čistě jako biznis, tak je to absolutně nezajímavý. A tady v té chvíli do toho musí vstupovat stát nebo vládní organizace, který nějakým způsobem musí stimulovat ten výzkum a podporovat vlastně.
1: Protože
0: to je vlastně celospolečenský zájem. Děje se to, Světová zdravotnická organizace, WHO, tak tímto směrem vlastně se snaží vlastně ten výzkum a vývoj těch antibiotik nějak podporovat.
1: A pak tu teda máme, předpokládám, snahy jednotlivých zemí a ministerstev zdravotnictví asi, které k tomu taky mají co říct.
0: Je to určitě potřeba, aby se to dělo.
1: Za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat, bavíme se o antibiotické rezistenci s Gabrielou Balíkovou Novotnou z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Před námi teď Blue Wandy a skladba Zeitgeist.

0: Takasi, takasi, na ní zehraj si.
1: Rádio Wave se vracíme k rozhovoru o antibiotické rezistenci a výzkumu nových antibiotik. Se mnou ve studiu stále Gabriela Balíková Novotná z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. V souvislosti s rezistencí proti antibiotikům se často zmiňuje takzvaný zlatý stafilokok. O co se jedná? Mně to přijde jako takový final boss, když bych to měl převést do herní podoby.
2: To bývávalo, teď už to dávno tak není. Staphylococcus aureus, který aureus vlastně znamená zlatý, tak proto zlatý staphylokok. A tam vlastně tuším počátkem 90. let začal tenhle ten staphylokok, vlastně se začalo zjišťovat, že kmeny, které jsou typicky v nemocnicích, tak začínají v sobě akumulovat rezistence a je problém takového staphylokoka léčit. A vlastně ten jako průvodní znak byla ta rezistence k meticilínu. Nicméně v dnešní době, když se podíváte jako na ten nějaký vývoj té rezistence, tak třeba výskyt meticilin rezistentních staflokoků v nemocnicích klesá, ale máme tady jako jiné, takzvané superbugs, a to jsou hlavně gram negativní bakterie, jako třeba klepsiella pneumonii nebo asi ten bakter baumaní. To jsou teď ty organismy nebo ty bakterie, které nám dělají největší problémy.
1: Na toho zlatého stafilokoka fungovala takzvaná antibiotika poslední volby, glykopeptidy. Funguje něco i proti těm nástupcům, které jste teď zmínila?
2: Právě tam je ten problém, že tady ty nástupce, ty gramnegativní bakterie, tak tam třeba ty glykopeptidy nefungují, protože tyto bakterie mají kromě buněčné stěny, kde teda ty glykopeptidy se vážou, tak mají pak ještě jednu vnější membránu, přes kterou se ten glykopeptid nedostane. A tam právě je problém, že i ty antibiotika poslední volby, tak v současné chvíli proti těmto bakteriím přestávají fungovat.
1: A pak je tady taky alicin, o kterém jsem se dočetl, který se přirozeně vyskytuje v česneku.
2: Ano.
1: Jak on dokáže být v tomhle ohledu tou záchrannou brzdou?
2: Tam je strašně těžký problém s alicínem, je, že vlastně my ho máme, ta aktivní látka, ta se aktivuje na strašně krátkou dobu teprve, když ten česnek rozdrtíme, rozkoušeme. A pak jako funguje. Ale my ho můžeme hrozně těžce právě studovat kvůli tomu, že ta životnost je nestabilní a ta životnost je hrozně krátká. Takže určitě jako ví se, že to je vlastně jako poměrně jako účinná antimikrobiální látka, nicméně je jako poměrně těžké ji studovat.
1: A stávají se tím pádem situace, kdy člověku z nějakého důvodu nezabere žádné antibiotikum a pak se tedy děje co?
2: Bohužel se to stává. Naštěstí pouze velmi výjimečně a týká se to opravdu těch bakterií, jak jsem zmiňovala, ta klepsiella acinetobacter. Tak někdy se opravdu může stát, že nemáme k dispozici žádné antibiotikum, které bychom mohli použít.
1: A člověk pak tedy zemře? Nebo a máme ty případy i v České republice?
2: Já teda jako nejsem úplně z klinické praxe, takže to vám úplně přesně, vím, že těch případů je naštěstí zatím poměrně málo a to úplně přesně nevím, jak jsme na tom v České republice.
1: Jak velkým problémem v souvislosti s tou rostoucí rezistencí je fakt, že spotřeba antibiotik je obrovská, hlavně ve veterinární medicíně, než v té obyčejné?
2: Ano, je to nejenom veterinární, ale vlastně zemědělství obecně. A vlastně ta spotřeba je víc jak dvakrát větší než v humánní medicíně. Antibiotika se nepoužívají pouze k léčbě hospodářských zvířat, ale nebo našich mazlíčků, psů a koček, ale také jako prevence a také se můžou používat jako růstové stimulátory. A to teda v Evropské unii už je zakázané, nicméně pořád ve světě jsou země, které stále antibiotika ve velkých množstvích používají právě jako růstové stimulátory a to zase vede k akumulacím rezistencí v bakteriích.
1: Souvisí to i s faktem, že až 70% prý nových chorob se na člověka přenáší právě ze zvířat? Má to nějakou spojitost?
2: Toto tvrzení bych řekla, že platí hlavně pro viry.
1: Mm-hmm.
2: Ale nicméně i u bakterií a u rezistentních bakterií máme případy, kdy bylo prokázáno třeba u toho zlatého stafilokoka, že nějaký konkrétní rezistentní kmen se vyvinul ve zvířeti, byl přenesený potom na lidi a dokonce se později objevil i v nemocnicích. Takže k tomu skutečně docházet může k přenosu rezistentních bakterií ze zvířat na člověka. A proto je strašně důležitý, když řešíme problém antibiotické rezistence, tak ho vnímat jako globálně. To znamená neřešit odděleně humánní medicínu, veterinární medicínu a případně životní prostředí, ale potřeba to chápat jako spojené nádoby a řešit to komplexně. To znamená, třeba by bylo fajn, kdyby jsme měli antibiotika, která jsou vyhrazena pouze pro humánní medicínu a nebyly by používány nikde jinde. Takže tím bychom pak zamezili tomu vzniku a selekci rezistencí v těch jiných prostředí.
1: To jsem se chtěl vlastně zeptat, jakožto člověk, který nemá domácího mazlíčka, jestli teda zvířatům se předepisují úplně stejné léky jako lidem.
2: Úplně stejné léky.
1: To znamená nějaký augmentin nebo...
2: Já vím třeba, mě hodně zarazily cefalosporíny, že se předepisují.
1: Co už víme ohledně mechanismů bakteriální rezistence, jak rychle vzniká a jsou cesty, jak ji zpomalit?
2: Tak těch způsobů, jak rezistence vzniká, je víc a snažíme se samozřejmě zabránit tomu, jak to zpomalit, nebo snažíme se najít způsoby, jak to zpomalit. Tak co se týče vzniku, tak rezistence buď můžou vznikat mutacema, to znamená, že jedna konkrétní bakterie vlastně, nebo tam je to vlastně tak, že bakterie se na rozdíl od nás strašně rychle množí. Jedna bakterie se dokáže rozdělit během 20 minut, za 20 hodin máte 60 generací bakterií, asi já nevím, 1 trilion malých mikroorganismů. A vlastně během toho dělení tak v těch bakteriích vznikají chyby. My těm chybám říkáme mutace. A většina z nich je vlastně nějak jako nedůležitá a některý z nich můžou přinášet výhodu právě ve chvíli, kdy přidáte antibiotikum. A ve chvíli, kdy se tak stane a ta bakterie získá mutaci, tedy rezistentní mutaci, tak pak a vy přidáte antibiotikum, tak všechny ostatní bakterie zemřou a tahle ta bakterie se začne množit, takže ze začátku z jedné bakterie, tak na konci pak máte celou populaci. Takže to je ten jeden způsob, kdy vlastně rezistence může vznikat mutacema. Ten druhý způsob je ten, že vlastně tu rezistenci máte už zakódovanou v genomu bakterií. To znamená, že rezistence je vlastně kodovaná genem, který se pak přepisuje do proteinu a ten protein potom v té buňce způsobuje tu rezistenci. Můžete si představit rezistenci jako nůžky, kdy ten protein naštěpí antibiotikum, nebo ten protein dokáže změnit místo, kam se antibiotikum váže. A ta vlastně pro nás nevýhoda u těch bakterií to, že oni si dokážou tyto rezistenční geny vlastně velmi rychle předávat mezi sebou.
1: Co to znamená velmi rychle?
2: To znamená, že to nemusí být jenom, že se předávají jako vlastně z té rodičovské buňky na dceřinou, tedy jako z rodiče na dítě, ale předávají se i takzvaně horizontálně.
1: Mezi sebou.
2: To, mezi sebou, přesně tak. A dokonce i mezi různými druhy.
1: No a pracuje výzkum třeba i právě na tom, jak tohle teoreticky zpomalit, anebo tomu zabránit, anebo to vlastně nejde?
2: Určitě ano. Jako myslím si, že tam jako nejlepší způsob, jak tomu zabránit, je antibiotika používat uváženě a vlastně nedávat bakteriím příležitost, aby se vlastně, nebo minimalizovat tu příležitost, kdy ta bakterie se dostane do styku s antibiotikem a má možnost tu rezistenci si vyvinout nebo získat.
1: Nicméně o té uváženosti teda asi moc mluvit nemůžeme, protože se tady bavíme o teoretickém problému, který nás čeká za nějakých 20-30 let, je to tak?
2: No tak já myslím, že jako se všichni snaží jako to nějakým způsobem řešit a je to opravdu na všech úrovních, od jako vzniku, od snahy vyvinout nová antibiotika, vylepšit antibiotika tak, aby fungovaly proti rezistentním bakteriím, ale stejně tak třeba na úrovni nemocnicí, tak zavést taková opatření, aby se třeba ty rezistentní bakterie nepřenášely mezi personálem a pacienty. Můžete ovlivňovat to, jak v rámci státu budete antibiotika předepisovat, můžete si nechat některá antibiotika právě jako ty rezervní a používat jenom v těch nejvýjimečnějších případech, kdy už víte, že jiná antibiotika nefungují. A to jsou všechno, to vlastně jako celé spektrum různých opatření, které jako společně můžou pomoct ten problém rezistence řešit.
1: Jak u nás v tomhle ohledu funguje třeba osvěta mezi doktory a lékaři? Dokážete říct?
2: Já si myslím, že už se to hodně změnilo.
1: K lepšímu tedy.
2: Já věřím, že k lepšímu, že doktoři už hlavně třeba zase se bavíme o doktorech, když přijdete prostě s angínou k doktorovi, anebo když přijdete s virózou, tak doktor vám na virózu nepředepíše antibiotikum, tak to bych řekla, že už se mění.
1: To jsou takzvané ty testy CRP, které
2: dokáží říct. Přesně tak, ano, které už vlastně jsou v každé druhé laboratoři k dispozici, takže první, když řeknete, že vám je špatně, tak místo předepsání antibiotika vám udělají CRP test a pokud je v pořádku, tak antibiotikum nedostanete.
1: Tam je to tedy stoprocentní, ten test průkazně dokáže říct, jestli to je vir nebo bakterie.
2: Ano.
1: Jak s výzkumem nových antibiotik souvisí program s názvem Strategie AV21, infekční choroby, nové cíle a strategie?
2: Tak to je program, který sdružuje 6 institucí Akademie věd a vlastně tím společným cílem programu je vlastně řešit problém infekčních chorob, a to nejenom bakteriálních, ale i virových.
1: S tím jste přišli takzvaně jako sami zevnitř od sebe, anebo to bylo nějaké...
2: Je to tak, že ještě před tímto programem, tak tuším v roce 2020 byl založen Národní institut virologie a bakteriologie. To byl velký projekt, který končil v loňském roce. A vlastně tohle je takové jako vlastně ten institut, je to jako virtuální institut sdružující univerzity, ústavy Akademie věd, a vlastně tím cílem toho ústavu nebo toho institutu je právě studovat a řešit problémy virových a bakteriálních infekcí. A tohle je jako přirozené vlastně pokračování vlastně té spolupráce napříč univerzitama a vědeckýma institucema.
1: Vy už jste to možná zmínila, každopádně na kom stojí ta největší odpovědnost, abychom za těch zmiňovaných 20-30 let nemuseli čelit problémů v podobě nefungujících antibiotik? Jsou to teda na jedné straně farmaceutické firmy, které by měly brát v potaz něco jiného než finanční hledisko, nebo ministerstvo zdravotnictví jednotlivých zemí, které má nějaké páky na to, aby fungovaly i projekty, které jsme teďka zmínili?
2: Ano, já si myslím, že jsou to hlavně jako státní organizace, které musí převzít tu zodpovědnost, protože se ukázalo, že takový ty zákony trhu tak vlastně nefungují, nejsou to hybnou silou vývoje nových antibiotik. Takže určitě to musí být vědecky státní organizace. Na národní, ale hlavně mezinárodní úrovni. Jako ta pomoc by, nebo to řešení by mělo být organizovaný a celosvětově řízený vlastně.
1: A daří se to WHO?
2: Já si myslím, že jo, že jako ty programy jsou rozjetý a vlastně mi přijde, že to funguje. Uvidíme, jestli ta snaha přinese nějaké ovoce.
1: Každopádně ta situace je lepší, než řekněme před 10 lety, když jste přišli
2: určitě,
1: s Celinem.
2: Určitě, protože tam to vlastně... jako byl, když se objevily antibiotika, tak pak bylo 20-30 let, kdy prostě to byl velký boom nových objevů antibiotik, objevovaly se nové skupiny a všechno. A pak vlastně se zdálo, že problém antibiotik, jako infekční choroby je díky antibiotikům vyřešen, tak vlastně tyhle ty snahy všechny ustaly. A pak vlastně přišlo to dlouhé období, kdy nebylo na trh zavedeno žádná nová třída, nová skupina antibiotik. A vlastně díky tomu vlastně pak začalo, stalo se to, že ta rezistence u těch mikroorganismů začala stoupat. A nyní si myslím, že poté, co teda k tomu došlo, tak nyní už zase znovu jako jsou ty snahy tohleto nějakým způsobem zvrátit.
1: Tak uvidíme, kde budeme za těch 20 let. Gabriela Valíková-Novotná z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Bavili jsme se o výzkumu antibiotik a také rezistenci proti ním. Díky za návštěvu a ať se vám daří.
2: Já také děkuju. Naschledanou.

0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
0: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Erika Urásty repovala něco o tom, že čas letí, a věřte mi tomu, že má rozhodně pravdu. Aktuálně už máme 12 hodin a 41 minut a před námi teď dva divadelní tipy. První míří pozvánkou do brněnského Mahenova divadla, kde je dnes od 19 hodin na programu inscenace Hotel Strindberg o jednom hotelu, logicky z názvu, ale taky 7 párech a věčném zápasu mezi mužem a ženou. Po přespání v hotelu Strindberg totiž už nic nebude jako dřív. Klasik švédské literatury August Strindberg je dramatik manželských a milostných neporozumění a taky tvrdých zápasů mezi pohlavími. No a jeho tvorba měla mimochodem zásadní vliv i na vyhlasného režiséra Ingmara Bergmana. Každopádně Hotel Strindberg dneska od 7 večer v Mahenově divadle v Brně. Jestli chcete vidět trpaslíky, tak samozřejmě můžete okukovat nějaké ty předzahrádky ve vašem okolí, anebo zamířit dneska od 8 večer do studia Hrdinů. Na tuhle autorskou inscenaci Jana Horáka, která se odehrává ve snové až romantizující krajině, na opuštěném majáku a v zahradě, tedy na místech, ve kterých se koncentruje lidská snaha kultivovat a ovládnout přírodu. Trpaslíci jsou mýtickou i groteskně tragickou inscenací o nemožnosti komunikace i o její nezbytnosti. Dneska o 8 večer ve studiu Hrdinů.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Třemi cestami jsme se teď vydávali se stejnomenným songem od Douglase Deera ve 12 hodin a 53 minut. A cestou směrem k Military Gun a taky Elado Negro budeme pokračovat v playlistu Radia Wave v rámci čtvrtečního On Airu. Před námi do té 13. Thought You Were Waving a taky Seen My Aura.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Kesha, Only Love Can Save Us Now. A ještě před ní taky Slow Motion Dancera Goodbye Clifford ve spolupráci Lifeline. Za chvilinku už budeme pokračovat za americkým duem Ear a jejich novinkou N plus Ultra, ale v téhle hodince stihneme třeba taky ukázku z nejnovějších Houpaček a budu pro vás mít i velkou spoustu koncertních tipů. No a v příští hodině potom ještě jeden živý rozhovor v dnešním čtvrtečním On Airu, tentokrát na hudební notičku, a to s hudebním redaktorem Matějem Dvořákem, ale přečeno on povede rozhovor s pražským kolektivem, který si říká Hopsando Dupando. Are you videoing me right now?

0: name. I don't know, no, took a while stabbing the dark. It's my first name minus the AI, and you couldn't write this even with AI. Cause man's been a barus from back then in the playground spitting at break time.
1: Different hat, different vibe, different hat, different mode. So I didn't go.
2: Kdo jsou ženy v naší rodině, jak se do toho, jaký jsme otiskli třeba babičky a prababičky z našich rodin, které žily a pracovaly na přelomu století, a taky jak hluboko do historie si pro některá vysvětlení musíme sáhnout. Na to všechno se v Houpačkách ptala Míša Sladka Joany Kučiel-Friedrichak, polské novinářky a autorky knih Služky pro všechno a Vesničanky. Tady je ukázka z rozhovoru a celé Houpačky najdete na našem webu wave.cz a nebo samozřejmě ve vašich podcastových aplikacích.
3: Hrdinky obou těch knih spojuje to, jak malý důraz se klade na jejich osobní život, osobní štěstí i třeba na rodinu, což jsou dnes vlastní, myslím, jejich rodinu, což jsou dnes hodnoty, které se snažíme nebo které společnost má nastaveny velmi vysoko nebo možná nejvýš. Jaké tyhle ty ženy potom mohly být matky?
4: Tak, to je bardzo dobré pytanie, to je bardzo ciekawe.
5: A to je velmi dobrá otázka. Pro mě to bylo taky hodně zajímavé právě to, jak se přenášely tyhle ty vzorce z těch předchozích generací. A myslím si, že to bylo taky to, co v Polsku vyvolalo největší diskuzi, tedy co jsme zdědili po těch našich babičkách, po našich matkách. Plus se k tomu ještě přičítá všechny ty věci, co se staly v 20. století v historii, která byla velmi těžká bída, která byla to vyloučení na úrovni vzdělanosti, ale taky samozřejmě všechny ty patriarchální představy, normy, vzory o ženě, která má místo jenom v kuchyni, a samozřejmě na neposledním místě také katolická církev a její představy o ženách. Myslím si, že čtenářky, ženy, které čtou moje knihy, že nejvíce zasáhne ta úroveň té dětské práce, toho dětství, toho, jak ty malé holčičky jsou vlastně vychovávané nebo posílané do té práce, která vlastně přesahuje ty jejich síly. Na polské obálce Chlopek je velmi silná fotka, kde je taková starší žena, která táhne vědra s vodou. A myslím si, že to je velmi symbolický obrázek. Právě to, jak těžkou práci ty ženy vykonávaly a jak ta služba někomu jinému byla vlastně celým jejich životem a jak oni byli na tom posledním místě i sami pro sebe.
4: Na ostatním místu.
3: Jak to měly potom tyhle hrdinky se svými rodinami? Protože my propisujeme, nebo víme, že propisujeme ty vzorce poměrně hluboko do generací zpátky. Myslíte si, že se dá vůbec spočítat, jak daleko si musíme sáhnout pro některá vysvětlení?
5: Myslím, že bychom se museli dostat hodně hluboko, že to opravdu sahá hodně hluboko tahle zkušenosti. Ale problém je ten, že my neumíme těm příběhům asi úplně proniknout, protože ta paměť generační nebo paměť v těch rodinách je zachovaná tak na 2-3 generace. Víc si nepamatujeme. Nemáme ty příběhy. Pro mě bylo proto vlastně těžké napsat služky pro všechno, protože nám zůstalo málo informací v těch rodinách. Bylo těžké zjistit, jak to vlastně bylo. Ženy, které sami byly služky, tak o té zkušenosti velmi často nechtěly mluvit, protože to byla pro ně nějaká traumatizující zkušenost. Nebyly na to nějak pyšné. Velmi často to v sobě nějak uzavřely a o té minulosti mluvit nechtěly. A často jsem se setkala i u čtenářek potom s tou reakcí, že říkali, moje babička byla sloužící, byla služka a já jsem ráda, že jsem se dozvěděla, na čem ta práce, v čem ta práce spočívala, protože já sama jsem to nevěděla, jak to vypadalo. Takže myslím si, že to je velmi důležité, protože myslím si, že to je velmi hluboká příčina některých našich problémů, kterou opravdu jsme si nějak zvnitřnili, která je tam hluboko u nás. Máme to jako nějaký takový vnitřní imperativ, ani nevíme, odkud pochází to, že máme jako ženy potřebu vzít na sebe všechnu tu práci, všechno to udělat, všechno to zvládnout, protože tuhle zprávu, tohle jsme se vlastně dozvěděli od svých babiček a matek. A nevím, jak je to v Čechách, ale ženy v Polsku, Polky, mají často problém se podělit o svoje různé povinnosti v rodině s dalšími členy. Chtějí být perfekcionistky, všechno mají skvěle zvládnuté, chtějí se do určité míry pro tu rodinu až jakoby obětovat. A je to ten vzor, který tady máme z minulosti velmi často. A zároveň to funguje na druhou stranu, že tedy i sami muži mají problém s tím najednou vyhovět těm očekáváním, které mají ženy, která jsou vlastně nová v těch dějinách.
6: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O půl druhé pro vás mám mimo pražské koncertní tipy, které začneme v Ostravě. Do baráku dneska můžete zajít na legendární japonskou black trash metalovou kapelu Abigail. A kromě nich se představí také mladé black trash punkové trio z Floridy, Antagonizer a navrch ještě Herzoga, což je zase pro změnu frontmanka z Krakova. Tahle tří jména dneska v ostravském baráku od 7 večer. Špunty sebou. Stará arena v Ostravě dneska hostí folkové duo Komplex a také Víc hů a Škebly, takže se můžete těšit i na interverní indie folk a největší hity smažené na banjo ve staré aréně dneska od 7 hodin. Z Ostravy do Brna Kafara zve na vystoupení belgických Star Club West, které by vás mohly bavit, pokud máte rádi Yola Tengo nebo třeba Build to Spill. A jako support taky Plum Dumplings anebo Sci Poematika. Od 8 večer na Kafaře. Vodem Žlutý kopec dneska ovládne bubeník Tom Skinner, který ve vlastní hudbě odráží vlivy free jazzu i avantgardy, grunge i world music. Po 6. večer dneska vodem Žlutý kopec a Tom Skinner. Alterna zve na dvojkoncert jednak ministerstva obřany, skvadry, která se pohybuje někde mezi rapem, noizem a industriálem, a druhák trojicí The Porch, která se zase nemaže s rapem za majkem. Dneska od 8:30 brněnská Alterna. A Brno do třetice, do čtveřice, tentokrát kabinet Moose, temně sametový post-punk amerických Photocrime a support domácích Buchty Nouze, neboli takový indie punk noise rock pro útlocitné. O 8 večer dneska v kabinetu Moose.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán. Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína.
1: Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

Francouzský diskoveterán Seron, který vypalovačky umí už od nějakých 60. 70. let. Tohle byla jeho spolupráce s Christine and the Queens v songu pojmenovaném Catching Feelings, disco jak má být. Pokračovat budeme do Švédska za popem, jak má být. Před námi je totiž ikona Tuvelu, která na polovinu září chystá novou desku. Jmenovat se bude Estrus, nebo Eštrus, nebo Eštruš, nevím, neumím švédsky, ale po nedávném hokejovém utkání to s tím Eskem a Eš nebude tak jasné, jak jsme si vždycky mysleli. No, zpátky k Tuvelu, její nejnovější singlovka z té chystané nové řadovky se jmenuje I'm Your Girl Right, tak tam je ta výslovnost jasná.

0: jsme, ha. Takový životní paradox. Přiberete a jste lehčí. Ten magnet nejde vypnout, tohle byly Laokoon pár minut před čtvrteční druhou hodinou odpolední. A pokračujeme do oblak, před námi Daniel Cesar a docela tak ještě YOY nebo J Balvin.
1: Casablanca.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák na rádiu Wave. Právě teďka se stala lehčí výměna, zastupuje Jardu Petříka. Při mé takové už nyní skoro pravidelné relaci Matěj zve. Tentokrát tady mám lidi z úžasného elektronického pražského kolektivu Hopsando Dupando. Děkuju moc, že jste přišli.
1: Děkujem, čau.
2: Čau lidi, děkujeme.
0: Čau lidi, představili byste mi trošku, představili byste našim posluchačům, za čím stojí kolektiv Hopsando Dupando a řeknete mi trošku, jak jste se seznámili?
2: No, Hopsando Dupando je primárně vtipný kolektiv. Tím se vyznačujeme, hrajeme seriózní hudbu. Věnujeme se hlavně klubovým akcím, venkovním akcím, pořádáme nejrůznější party s živou hudbou, elektronickou hudbou, hodně rapu si tam zveme umělců místních, zveme si zahraniční umělce, vybíráme si, co nám přijde dobrý z místní scény a snažíme se je promovat. A jinak se snažíme vytvářet takový veselý, safe prostor pro lidi, kteří to navštěvují.
0: Super, a jak jste se teda seznámili? Je to, na mě Hopsando totiž působí strašně jako internet coded, internetově jako postavená záležitost. Potkali jste se například na nějakých forech, nebo to bylo naživo?
1: Ne, vůbec, jsme se potkali prostě na party s různě přes kamarády, prostě úplně náhodně vlastně. Pak jsme se nějak potkali na jedné akci, kde jsme hráli společně a byli jsme jako, hej, tak založíme kolektiv a od té doby to jede. Tři roky?
0: Jo. Takže jste založili kolektiv v roce 2023.
1: Jo.
0: Představili byste se jednotlivě, kdo teda tady s námi sedí a kdo teďka mluví na mikrofon?
1: Tak já jsem DJ Davido z Hopsanda a baví mě hrát vtipnou hudbu pro všechny. A
0: to je krásné.
2: Já jsem DJ Eutanasia z Hopsanda a baví mě hrát taky vtipnou hudbu a občas i seriózní hudbu, když potřebujeme zakončit akci a vyhnat lidi ven.
0: Představíte ještě ostatní členy vašeho kolektivu?
1: Jo, je tam pan mistr DJ písničky, který měl dorazit, momentálně by měl mávat za oknem, pač to nestihl a to je prostě největší frér, hraje šílenou hudbu, úplně nečekané věci dělá, kombí tam i rap a různé věci a dost často chodí pozdě teda, no.
0: Takže zdravíme DJ písničky aspoň z éteru.
1: Je to malý, je to velký umělec.
0: Už to tady několikrát zmiňovali, že...
2: Jo, ještě Káně Mišilov.
0: Musíme zmínit
2: Káně Mišilova. To je...
1: Legenda.
2: Legenda místní.
0: Jo, já si pamatuju...
2: Pro nás rozhodně.
0: Podle mě... Právě tak jsem přišel na vaše akce, když jsem poprvé viděl Káně Mišilova hrát a skrz to jsem narazil vlastně na celý váš crew, protože si pamatuju, že to bylo, myslím, že v Sub-Zero, kde měl takovou úplně šílenou live show a bylo to úplně skvělý. Vy už jste tady několikrát zmiňovali, že hrajete rychlou a veselou hudbu. Je nějaký, vlastně je to celkově i taková jako změť žánrů od elektroniky po rap, je nějaký žánr, který byste na vaší akci nehráli?
1: Minimal techno.
2: Nikdy nezahrajeme minimal techno.
1: A skáčko,
0: takže minimal techno a skáčko tam určitě neuslyšíte, ale všechno ostatní jo. Na této akci taky vystupují dva zahraniční hosté, je to Galitín a Teotek. Mohli byste trošku představit zahraniční hosty a co pro vás jako pro kolektiv znamenají?
1: Jo, řekl bych asi, že... No, inspirovali nás, když jsme objevili těch pár, asi 2-3 roky zpátky, tak jsme objevili na Soundcloudu úplně náhodně ve feedu vyskočili a začalo nás strašně bavit jako jejich flow, že je to prostě energetický, má to nějakou jako takovou happy, má to happy vibes trošku a začalo nás to strašně bavit, takže jsme jako se dostali do takového trošku cyklu, že jsme to hráli na každý party a bylo to trošku už moc, tak se si řekli, že musíme pozvat sem, ať to zahrajou oni sami.
0: Celkově jste tak trošku

0: avizovali na vašich sociálních sítích, že akce má se ponese v duchu chobotniček z druhého patra. Co si pod tím mám představit?
1: Ale je to asi čistě jako dekorace a vibe té akce, že vždycky rádi nějak dekorujeme akce a dáváme do jakého tématu, ať to prostě vypadá hezky, ať to není jenom nějaký prázdný klub bez věcí, ale to chceme hezky vyzdobit. Mm-hmm. Takže letos nás inspirovali chobotničky z druhého patra.
0: To je skvělý.
1: Tak jsou dvě a tak gulitý na toho jsou dva, takže...
0: Mega. A kdo stojí za touto vizuální identitou?
1: Naše kamarádka Hanča, která nám pomáhá dělat dekorace. Mm-hmm. A nějak společně se na tom vždycky domluváme a pak vytvoří nějaký banger.
2: Tak kamarádka, také členka.
1: Také členka.
0: Taky, vlastně. Takže zdravíme Hanču. Teda...
2: Zdravíme Hanču a shoutout řidič.
0: A shoutout řidič. Potom ještě jsem se vás chtěl zeptat na vaše akce z Club Dance Macabre. Vlastně hodně věcí, které mě od vás extrémně inspirovaly, tak jsou vaše akce Dappy Dance, které děláte ve spolupráci právě s kolektivem Club Dance Macabre. Můžeme se například těšit na nějakou další instanci této akce? Bude něco takového?
2: Určitě. Už máme datum, už se to domlouvá, připravujeme merch, připravujeme bookingy a bude to skvělé.
1: Prozradit, že to bude v půlce července.
0: No tak to se těším, takže letní akce.
1: Letní akcička.
0: No a už poslední vlastně otázka, kdo bude teda hrát na té akci, kterou dnes promujem?
1: Pozvali jsme se jako support z pražského kolektivu Viskas, který se bohužel před pár měsíci už ukončil svoji funkci, ale byli tu velmi dlouho a pozvali jsme si právě DJ Nose, potom kamarádku Sixiu, která dělá fakt šílenou vlastní tvorbu, je známá i ve Švédsku, prostě je to fakt hustý, je to takový hardcore
2: a noise. Jsme si ji vychovali.
1: A potom kamarád Devcatch, který dřív vystupoval pod jménem David a je to prostě mega borec, dělá si vlastní hudbu, superový sound design a myslím, že se máte na co těšit.
0: No, vlastně Devcatch teďka vydal sérii editů na svém Soundcloudu, tak to už jsem poslouchal, musím teda říct, že se na to opravdu těším, až to uslyším v klubu.
1: Já si pustím po cestě domů.
0: Takže zveme všechny tento pátek do Sub-Zero na Hopsan do Dupando. Doufám, jsou lístky ještě k dispozici, budou
1: jsou
0: lístky?
1: Jsou, do pátku se dají vlastně do pátku... Do půlnoci se dají koupit lístky a budou i na místě.
0: Skvělý, takže kdo bude chtít v pátek Sub-Zero, Hopsan do Dupando a po krátké pauze zde máme dokonce i zahraničního headlinera, kterého pro vás vyspovídáme. Tak já moc děkuju, že jste přijali pozvání a po krátké písničce se vrhneme na interview s Galicín.
2: Děkujem.

0: U mikrofonu vás opět zdraví Matěj Dvořák. Po předešlém interview s Crew Hopsando Dupando tu nyní máme zahraničního headlinera páteční akce Galitín. Thank you so much for taking the time to speak with us and welcome to Radio Wave.
1: Hey, thanks for having me. Hiya.
0: Hey, I'm gonna break the ice with the first question. Is this your first time in Prague and how are you enjoying it so far?
1: This is not my first time in Prague. I used to play in hardcore bands and I played a few gigs in squats and venues. And yeah, I'm having a great time.
0: Perfect. Právě jsem se zeptal Galitína na rozbití ledu na začátek. Jestli toto je poprvé, co je hraje v Praze a jestli si to tady užívá. Galitín odpovídají, že toto není jejich první čas, kdy hráli v Praze. Dřív zde vystupovali v hardkorových kapelách, kde hráli po různých squatech, ale vždycky se tu zastavili jenom na chvilku a nyní je tu na pořádný gig a pěkně si to užívá. Let's talk about more about where you come from. You come from Liverpool. When I think about Liverpool and the electronic scene, I think like very, very extravagant, very like multi-genre and very also kind of like run by like smaller collectives from the basements and stuff like that. Do you have any memories of collectives that inspired you, or what's your relationship to like the Liverpoolian electronic music scene?
1: The underground scene, yeah. I came from like weird parties, Chemtrail Party Mix and like warehouse parties in Fulton Street, that were like, yeah, they were like the weird stuff. That's like a normal dance music scene in Liverpool also, but I've always been on the weird edge, but yeah.
0: Yeah, yeah. So you said, what was the collective name that you mentioned? Chemtrail Party Mix.
1: Yeah.
0: So those are one of the ones that inspired you. Do you remember, do you have any like memories from the parties or something like
1: that?
0: Yeah,
1: totally. They booked Syriac, who played, he's an animator as well. And he played the Sir. and it was like a video with music, AV Sir. And he had cardboard decks and was just like pretending, miming DJing the whole time. It was so good.
0: That sounds amazing.
1: Yeah, it was great.
0: Právě jsem se zeptal Galitína na scénu v Liverpoolu. Odpovídají, že v Liverpoolu je jak undergroundová scéna, tak nějaká mainstreamová hudební scéna. Nicméně Galitín pochází právě z té víc undergroundové. Když jsem se zeptal, aby vypíchli nějaké kolektivy, které právě například inspirovaly nebo mají vztah k Liverpoolu, jmenoval Chemtrail Mix jako jeden z těch hlavních kolektivů, které je inspirovaly. Zároveň jsme zde probrali jeho oblíbené parties, na které vzpomíná na party, kde animátor používal audiovizuální set k tomu, aby hrál. Okay, we can move on to your music actually. Mm-hmm. You're known for like I would say like electronic explosion of genres in your stuff. Where do you find your inspiration? For to me, it sounds like it's very like internet coded. Where do you find your inspiration?
1: Yeah, I'm super influenced by the internet and finding random stuff on SoundCloud that some kid in America has just made or something like that. You know what I mean? But I think I'm also really influenced by like free party music, like hard trance and like hard techno, and I think I like the mixture of them.
0: Mm-hmm. Yeah. Of the like internet music with the like free party real life like experiences.
1: Yeah, that's sick. Totally.
0: Právě jsem se zeptal na to, odkud Galitín berou inspiraci pro svoji hudbu, protože vlastně ve svojí hudbě se střídá extrémně moc žánru, je to taková elektronická exploze. Odpovídají, že ano, jejich hudba je velice jako internetová, milují nacházet například na SoundCloudu random lidi, které vlastně z celého světa, ale nicméně taky jsou extrémně zapojení ve free party scéně, inspiruje je něco jako hard trance, hard techno, takže tady to potkávání reálného života s internetovou kulturou je někde, kde Galitín fungují. Let's talk about your last album, Fresh Hells. I was listening to it and it's compared to your like other project, it seems much more like cohesive. Was that kind of like the point? Because I feel like it has a certain like sound design quality that you hear throughout the whole album. This kind of like very like kind of like poppy synths and stuff like that. Was that an intentional thing?
1: I don't think it was intentional. I guess the longer that I make music, like I've been doing this project 6 years, and I guess the longer I make music, the more I like work out what I like and work out what I'm good at. I feel like most of my releases have had like some production elements in common. Like I think the album before this, there was loads of like granular stuff in it. Whereas I think this one was a bit more like synthy, synth heavy, but
0: Právě jsem se zeptal Gelatin na jejich poslední album Fresh Hells, ke kterému říkám, že pro mě působí mnohem víc jako uceleně než zbytek tvorby s barevnými synťáky, které běží přes celé to album. A jestli tady to byl záměr, Gelatin odpovídají, že asi to nebyl úplně záměr, v jejich hudbě vždycky mají nějakou věc, na které se zaměří v rámci jejich projektu. Třeba před posledním to byla hodně granulární syntéza a nyní na Fresh Hells se hodně věnovali tady s těm jako barevným synťákům. Now let's talk about more about the Fresh Hells album. I was wondering, do you have any special sauce for the like colorful drops that you have on the project?
1: Not sure. No, I don't know. I want all of the songs to be songs and not just tunes. Do you know what I mean? Like, I want to be able to sing it. So like, you know.
0: So like memorable parts, coming back to like synth lines and stuff like that.
1: Yeah, totally.
0: Yeah, nice. Právě jsem se ptal Gelatina, jestli má nějakou speciální sos, kterou přidává do svých tracků, kterou můžeme slyšet na jejich posledním albu. Říkají, že tady ten special sos úplně nemají, spíš tak jako by chtějí, aby každá písnička byla možná jako zaspívat zpátky, aby to bylo něčím zajímavý, abyste si to mohli zaspívat. Okay, let's move on to my last question. You also released on SPF Infini compilation with the Lobster B. For me, SPF Infini is a huge inspiration. Can I ask you how did that come about?
1: I know, so Lobster B, I was on Lobster B's mix, and I've known Lobster B for quite a few years, like through the internet and then now in real life. And we just crack it. We're friends, and we just like, we chat all the time, and he just asked me.
0: Yeah, so he just approached you. He had this opportunity because he has the whole mix right up on the YouTube.
1: The whole mix.
0: Yeah, this track is sick. Would you be open to doing something like that in the future as well?
1: Yeah, totally.
0: Právě jsem se zeptal na velký zářez Gelatin, což je kompilace SPF Infini, což je například pro mě obrovská inspirace. Ptal jsem se, jak se jeho track Joy Story dostal do této kompilace. On říká, že s producentem Lobsta Bees, který se na té kompilaci také objevuje, má už dlouholetý vztah skrz internet, teďka už jako i naživo se znají, a že skrz tady to potkání se dokázal dostat do této kompilace a že je moc otevřený něčemu takovému i do budoucna. Well, this is the end of the interview. I thank you so much for sitting down with us, and I hope you'll enjoy your gig on Friday.
1: Hey, thanks so much. Thanks for having me.
0: No worries. Právě děkuji Gelatin, že přišli a že s náma popovídali o akci, která se proběhne, ještě jednou zopakuji, tento pátek Sub-Zero v Praze, Hopsando, Dupando, Teotek, Gelatin a další. Lístky jsou ještě k dispozici, takže kupujte, dokud nezmizí, a já ještě jednou moc děkuji, že jste všichni přijali pozvání. Thank you so much.
1: Cheers.
2: Thank you. Bye.

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A když už vás tady Matěj Dvořák, náš hudební dramaturg, zval na zítřejší akci do Sub Zero prostřednictvím rozhovoru, tak já pro vás mám velký nášup a velkou porci, kam zajít za muzikou už dneska v Praze. Začneme v Meat Factory, kde se představí Lucrecia Dalt, tahle kolumbijská artpopová experimentátorka se svým studiovým albem číslo 7 Danger to Ourselves, a kromě ní vystoupí taky ještě skladatel, perkusionista a spolupracovník Lucrecie Alex Lázaro s marimbou, vibrafonem a nebo třeba timpány. Od 8 večer dneska v Mítku. Přístav 186.00, vypadá to, že počasí bude přát, takže season opening nic nestojí v cestě. Začátek sezóny se dneska odehraje prostřednictvím koncertů dvou žen s velmi podobnými jmény. Jednak teprve 15-letá zpěvačka a songwriterka Bea K. se svojí kapelou a druhá zpěvačka Beata, kterou znáte i z našeho playlistu a která nedávno vydala své debutové album Beo Nervy Plus. Dneska season opening v přístavu 186.00. Do Punkta můžete zajít na trojici kapel, která osciluje mezi minimalistickým folkem, angažovanou pospolitost i deníkové výkřiky. Kapela Nerost, taky Hyena a do třetice ještě Blaho, takže dojde i na postfolk a nebo akustický alternativní punk. Fuchs 2 ovládne Clara Woden a taky Swords, neboli domácí bedroom trap a americký synthpop exorcismus. Ve Fuchsu se začíná o 7:30. Do Malostranské besedy vyražte, pokud jste odvážní a chcete vidět Samira Hausera, jeho solové album Pacient 0 se představí naživo, takže tvrdá elektronika s rockovými prvky a něco pro fanoušky Vanessy i Bruna Ferrariho dneska od 8 v Malostranské besedě. Šapóru už dvě jména, která také znáte z našich playlistů Viach a Nevertouch, začátek je v 7. V jazzdoku vystoupí světově uznávaný solista, saxofonista Chris Potter, nominovaný na cenu Grammy a taky člověk, který velmi rád spontánně improvizuje a posouvá hranice současného jazzu. Od 9 večer v jazzdoku i s celým triem Chris Potter. Vektor Technická od 7 hodin večer, pražská altrocková kapela Čtvrt na smrt a taky zahrají Mlhovina, která se zase pohybuje někde mezi psychedelí a alternativním rokem. V Cargo galerii vystoupí japonští rockeři Pale Dusk a to v souvislosti s novým albem, které se jmenuje stejně tak jako sama kapela. Začátek je v 7 hodin večer. A na závěr ještě HC punková úderka na Starovské 07 od 7, Gumipik a Galanty.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer. Na rádiu Wave.

0: Už jsme si dneska hráli jednu švédskou novinku v playlistu Rádia Wave, popovou ikonu Tove Lo, a teď zamíříme do téhle skandinávské země s další novinkou podruhé, tentokrát za rapperem Bladem, který na rozdíl od Tove Lo, jež novou desku teprve vydá na přelomu léta a podzimu, tak Blade už vlastně nové album dropnul včera 20. května. Ta deska se jmenuje Sulfur Surfer a najdete na ní i následující věc pro všechny blondýny a blondiáky. Blondý.
1: Listen up. There is no before, there is no after.

0: Lil Uzi Vert, Hit in my shoulder, a mě už taky klepe na rameno Anna Mikulandová, že už přesluhuju a mám jít domů, protože se blíží třetí odpolední. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Takže se samozřejmě budeme zase střídat za mikrofonem. Dneska jste měli, věřím, celkem nabité dopoledno, odpoledne se mnou a hned dvěma rozhovory. Ve směně Anny samozřejmě jako každý čtvrtek hotspot, ale o tom se bavit nebudeme, o tom jsme se bavili minulý týden, poněvadž bude výjimečně repríza stejného dílu o tom, jak mladí lidé šerují takzvaně své lokace. A když už jsme u těch lokací, tak já se chystám za dva týdny už možná do Polska na festival Nová muzika v Katovicích, kde sice nebude Anna Mikulandová, ale bude její přítel, takže se tam opět po roce potkáme pod stage jako tanečníci.
1: Tak. Výprava Českého rozhlasu, když takhle neoficiální se vydá do Polska, vydá do Katovic. Já jsem tam sice ještě nebyla, ani se tam letos nechystám, ale pokud si dobře pamatuju, tak loni jsme si Járo dali společně founer sem do vysílání Rádia Wave. Pamatuju si na tvoji záludnou otázku, jak se
0: já
1: polsky
0: nemám...
1: řekne, děláme vlny.
0: Robíme fále, mám ten pocit.
1: Já jsem nevěděla, tak jsem ráda, že mi to teď tady hezky zopakuje, že si to snad budu pamatovat. A kdybych náhodou o tom víkendu, což je první červnový víkend, směnu měla a nějaký ten founer se tam naskytnul, tak na to budu pamatovat.
0: No a rozhodně se případně budeme bavit o princezně Nokii, protože ta jednak vystoupí na Nový muzice, ale hned pondělí na to se představí i v Praze, takže pokud se chystáte na tenhle koncert a chcete vidět, jak to vypadá na život, tak pst, já to budu vědět už o dva dny dřív.
1: No a já jsem si všimla, pokud máte o tohle ten koncert zájem, tak na Instagramu Rádia Wave teď právě běží soutěž o lístky na koncert Princes Nokie. Takže pokud nás teď poslouchá někdo, kdo by rád vyrazil, tak určitě zaměřte hlavně na Instagram Rádia Wave a zkuste si ty lístky takhle vysoutěžit.
0: Tak krásný, hezky jsme to všechno pospojovali, vy si užijte s Anou a já se na vás těším zase zítra.
2: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Je 15:06, posloucháte odpolední vysílání na rádiu Wave, kde právě teď začíná dnešní další On Air a u něj vás už teď vítá a zdraví Anna Vikolandová. Já vám přeji pěkné slunečné odpoledne, těším se na následující 3 hodiny, které tady spolu na vlnách Waveu strávíme. Dnes je toho před námi opět hodně, jak jsme s Jardou Petříkem už tak trošku nastínili, tak před sebou máme i nějaké ty reprízy, takže pokud jste něco z obsahu rádia Wave nestihli, tak dnes si to můžete všechno dohnat. Co ale dohánět nemusíte, tak to bude ukázka z Nových chudáčků, kterou si dáme už za pár okamžiků. Tentokrát se chudáčci zaměřili na různá povolání a jak asi správně tušíte, tak v jejich podání to opravdu budou povolání zajímavý. Dále nás ve 4 hodiny čeká repríza dílu našeho podcastu Hotspot, ve kterém Bára Součková a Sarah Abulkasim rozeberou fenomén sdílení polohy. A na samotný závěr dnešního společného odpoledne, tak se můžete těšit ještě na pozvánku k poslechu studovny o tom, jak se proměňuje náš jazyk a jak má vypadat dobrý text. Do toho vám samozřejmě i dnes přinesu celou řadu kulturních tipů a i nabitý playlist. Do něho zamíříme i v tento okamžik a tam na nás teď už netrpělivě čeká jedna nedávná novinka, za kterou stojí Charlie XCX a je to single s názvem Rock Music. Hezký poslech a ještě jednou i samozřejmě krásné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Vikolandová.

0: Choraz Fakion, Král v 15 hodin a 17 minut. Posloucháte odpolední on air na rádiu Wave a před námi už je slíbená ukázka z podcastu Chudáčci. Co považují chudáčci za ty nejvíc hot profese, čili vzrušující povolání? V aktuálním díle Chudáčků se dozvíte, že Petra nejvíce přitahuje práce archeologa a strážce majáku, pokud to tedy vůbec je povolání. A Adam je zase posedlý květinářkami a jednou konkrétní trafikantkou. Stal se totiž obětí estetiky Amélie z Montmartru. Tady je krátká ukázka, celé chudáčky najdete už teď na webu Radia Wave a samozřejmě i ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Hele, a máš nějakou hot profesi, která je opravdu hot? že já si prostě nemůžu pomoct, ale představím si jako prostě nějakého jako, tak bych hrozně urazil archeologii, ale prostě nějakého šedivýho fouzatýho dědu, který...
2: Ty se právě urazil.
1: který prostě sice...
2: Typický archeolog.
3: Za prostě. Svůj život jsem vystřídal dvě destinace. Jedna byla Věstonice a druhá bylo náměstí Vydomyšli, když se tam stavěla fontána.
2: Vy jste hot.
1: ale jako asi jsou takový lidi, protože já mám třeba bubenici v kapele a ta má crush na pana Svěráka a čím je starší, tím má větší ten crush. Mm-hmm. Takže ano, archeolog, archeoložka, ano. A dalšího něco máš?
2: Dalšího mám hlídač majáku.
1: Majáčník?
2: Majáčník, klasický.
1: Tak to jako... Ale
2: přijde mi to hot tím, jak je v tom cítit ta samota.
1: To mě taky přijde sexy, no. Ale úplně nevím, jestli kdyby do místnosti někdo vstoupil a řekl...
2: Jsem majáčník.
3: On je majáčník.
1: Ticho,
3: je majáčník.
1: To je majáčník.
3: Majáčník je tady. Majáčník. Slyšel jsi, je majáčník.
1: Jsi nějak vaječník. No dobře, ale jako dobře, rozumím. Osamocený desperát v takovém tom dlouhým prostě
2: pošipášti. Jo, přijde mi to hot, chápeš, jakože potom přijdeš do nějakého přístavního městečka.
1: To je super film, by the way.
2: Je to dobrý. Jak se to jmenuje, maják.
1: Maják.
2: No, ale přijde mi to hot, jako prostě. Jako samozřejmě se s tím stotožňuju jako ve smyslu toho, že si vždycky představím, že tu profesi mám a potom jí jakoby velmi dobře hraju. Nebo jak se hraju.
3: Potom nikdo nepochybuje, Petře. Velmi
2: prostě,
3: dobře.
2: Jakože prostě jenom tak to nechám lítat, no. Ne, ale si představuji, že jsem majáčník, představ si to třeba a dojedeš do nějakého přístaviště, tam si dáš sklenku něčeho a jenom si tak jako víš na tom přístavu prostě tak jako přemýšlíš, si zasmušili, balíš si cigárko třeba, což nedělejte nikdo, ale balím si cigárko, kouřím a prostě za to třeba někdo přijde a řekneš, hele, dneska nemám čas, potřebuji přemýšlet. Nad čím? Nad majákem.
1: No jasně.
2: Jestli víš, jak to bys...
3: Kázat můj maják.
2: Už končím.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Bože.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Posloucháte Rádio Wave, je 15 hodin na 29 minut, což tento okamžik znamená, že je ten pravý čas na rubriku Kulturistán. Tentokrát s pozvánkami, kam můžete dnes odpoledne a večer vyrazit do kina. Začneme v Prostějově v kině Metro 70, tam dnes v 17.30 promítají snímek Mandalorian a Grogu. Celovečerní pokračování Mandaloriana, který vás zavede do světa ikonických Star Wars. Mandalorian a Grogu je jednou z novinek v českých kinech a právě na tuhle novinku můžete dnes v 17:30 vyrazit do kina Metra 70 v Prostějově. Toto kino poté dále ve svém programu pokračuje další novinkou, a to hororem s názvem Pasažér. Ten promítají ve 20.15. Přesouváme se nyní na jih Čech, a to do Českých Budějovic, konkrétně do biografu Kotva. Zde mají na programu v 18 hodin Hranice věrnosti, dokument Diany Fabiánové o partnerských vztazích a jejich podobách, který byl uvedený třeba na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Biograf Kotva dále v 8 hodin opět premiérové sci-fi Mandalorian a Grogu. Pardubice a divadlo 29, to je naše další zastávka, a tato zastávka nám přináší promítání snímku Při zemi, což je nový film režiséra Tomáše Elšíka, který spojuje environmentální dokument s rytmem kriminálního thrilleru. Film Při zemi divadlo 29 v Pardubicích promítá dnes v 8 hodin večer. A na závěr tradičně zastávka v Praze, tentokrát pro vás Radio Wave vybírá kino Aero, a právě tam v 6 hodin Žena je žena, legendární komedie, a ve 20.30 poté zase romantická komedie s názvem Opilý láskou. To byla rubrika Kulturistán s tipy, kam dnes vyrazit do kina, a my teď chvíli po 15:30 vyrážíme zpět do playlistu Radia Wave, kde na nás čeká třeba i sám, a nebo zastávka na české hudební scéně, a to společně s mým oblíbeným uskupením VIA. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na Rádiu Wave.
4: Až má víjet zamba, ماشي مادة رفش مبقاش عندي برودل شوف مراكش قامة مادة

0: Tohle je Orka od českého hudebního uskupení VIA, společně s nimi Tomáš Martínek, producent vystupující pod přezdívkou Tma. Právě ty jsme teď slyšeli v 15 hodin a 38 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave a VIA jste mohli slyšet i dnes večer, a to konkrétně na koncertu v pražském klubu Chapé Rouge, ale bohužel, jak jsem teď objevila, tak jejich show byla zrušena. Tak pokud jste se na koncert VIA dnes večer chtěli vydat, tak jenom takové malé upozornění pro vás, že dnes se tady bohužel nekoná. VIA ale na svém Instagramu slibují další koncert, a to 26. června v Praze. Přesné místo a další detaily ale ještě známy nejsou. Zatím jsme si tady VIA užili alespoň teď v odpoledním on airu na rádiu Wave, kde dále pokračujeme v playlistu a čeká nás rovnou jedna novinka tohoto týdne. Britské elektronické duo Overmono se vrací s novou hudbou a taky oznamuje druhé studiové album, co se bude jmenovat Pure Devotion a vyjde v létě, konkrétně 7. srpna. Z této připravované desky zatím vypouští do světa single Lock Up, který zamířil i právě do naší hudební rotace. Tak tady je Overmono a jejich novinka s názvem Lock Up.
1: Novinka. Novinka na rádiu Wave.

0: Baker v 15:52 v odpoledním on airu na rádiu Wave. A jak jsem v úvodu vysílání slíbila, dnes nás po 16:00 čeká repríza aktuálního dílu pořadu Hotspot. V tomto hotspotu se Sarah Abulkasim a Barbora Součková zaměří na fenomén sdílení polohy. To, co dřív působilo jako zásah do soukromí, se pro generaci Z teď stává běžným standardem přátelství i vztahu. Od ujištění, že jsme dorazili v pořádku domů, až po pasivní sledování kamarádů, jako postaviček v Simících. Kdy ale končí praktické výhody a začíná toxická kontrola? A proč dokáže sdílení lokace odhalit nejen to, kde jsme, ale i to, kdo vlastně jsme? O tom je aktuální díl Hotspotu, který nás čeká už za malý okamžik, tedy přesně ve 16:00 odpoledne. Do té doby zůstaneme ale ještě v playlistu Rádia Wave a tam před námi třeba už za okamžik Mourn a single Call You Back. Hezký poslech a samozřejmě i pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Sdílení lokace může být fakt jako velmi užitečný nástroj v otázkách nějakého jako bezpečí.
3: Proč jsi ještě doma, proč se zastavila tamhle a vždycky tam vlastně potom zůstávají ty zadní vrátka, ten argument, že tu lokaci si přece sdílíte, protože máte o sebe navzájem starost.
2: Je to vnímaný možná spíš jako tak, že soukromí se může rovnat nějaká jako netransparence.
0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
3: Ahojky.
2: Ahoj.
3: Já jsem Sarah Abulkasim.
2: A já jsem Barbora Součková.
3: A společně vás vítáme u dalšího, tentokrát společného dílu Hotspotu. Pořadu o trendech na sociálních sítích, na které se snažíme nahlížet v kontextu a kriticky.
2: Dneska bychom se společně chtěli zaměřit na fenomén sdílení lokace, protože si obě dvě všímáme, že v poslední době se téhle poměrně okrajové funkce v našich telefonech začalo stávat něco, co vlastně docela běžně používáme. Sdílíme si polohu s kámoši a kámoškami, s rodinou nebo partnery a partnerkami a začíná se to v podstatě stávat naprosto běžnou součástí naší každodennosti, ale i vztahu a komunikace.
3: No a zároveň jsme se o sdílení lokace nebo polohy společně v kanclu už několikrát bavili a i mezi našimi dalšími kolegy a kolegyněmi jsme zjistili, že ten pohled na to, co vlastně tahle funkce v našich telefonech znamená a jaký kdo vnímá, není úplně jednoznačná. Ono to vlastně hrozně hezky ukazuje, jak sociální sítě a digitální média mění naše vnímání soukromí, bezpečí, ale i blízkosti. Sdílení lokace totiž může být praktický, uklidňující nebo zábavný, ale na druhé straně otevírá i otázky kontroly, závislosti na neustálém kontaktu nebo třeba tlaku být pořád dostupný.
2: Přesně tak, takže dneska bychom chtěli tyhle perspektivy sdílení naší polohy společně rozebrat, ale ještě předtím nesmíme samozřejmě vynechat naší oblíbenou rubriku Hot or Not.
0: Hot or Not.
2: Tak Sáry, pověz, co je teď pro tebe v poslední době hot?
3: No, moje hot je divadelní inscenace s názvem 50 démonů čtverečních, na který jsem byla minulý týden v Arše. Jejíž scénáristka je Adina Šulcová, kterou jsme tady měli a je to zároveň teda režisérka. A je to vlastně taková parodie na horory a sitcomy zároveň, taková hodně kempy nebo stylizovaná konverzační komedie o rodině, která si místo dost potřebné terapie zavolá k sobě domů médium, který tam naciťuje špatné energie. A mně se na tom hrozně líbilo a bavilo mě, že ta vlastně přehnaná ironická estetika tam není jenom samoučelně, aby se člověk zasmál, ale funguje jako takovej filtr, jak mluvit o docela těžkých tématech, jako je třeba rozpad rodiny, samota, různé krize ve vztazích a tak. A zároveň je to úplně prosáklý internetovou estetikou a humorem mladší generace. Jsou tam třeba schválně trapný dialogy, přepálený emoce a v jednu chvíli tam dokonce zazní režim Nerušit od Dolara Prince a zároveň tam zmiňují Hobby Horsing a tak. Takže si umíš představit podle mě tu atmosféru a vibe toho celého představení.
2: No, naprosto dokonale a musím se teda přiznat, že je to představení, který mě hodně láká. Ještě jsem se bohužel nedostala k tomu se na něj jít podívat, ale po tomhle tvým doporučení to teda určitě rozhodně zvážím, protože to zní super.
3: No, ono bylo docela beznadějně vyprodaný, ale zároveň jsem si všimla, že teď zařadili nový termíny na podzim, takže...
2: No, takže na podzim.
3: Takže na podzim.

0: ceny vinila.
1: Tak.
0: A ta nová písnička, kterou úplně nevím, jak nazvat, protože ten název je 07/2020 a já nevím.
1: Říkejme tomu tak, ano.
0: Já nevím, jak to přesně nazvat, aby jsem to neskomolila, což se možná právě teď stalo. Každopádně tahle písnička je za mě strašně hot. Nejenom vlastně jakoby ten velký comeback Margot, která poslední album vydala v roce 2018, ale i to, že vlastně je to jako hrozně nádherná balada, která mi teďkonc hodně často od té doby, co to minulej čtvrtek mám pocit, vydala, tak docela často hraje v mých sluchátkách. Je to taková písnička vlastně jako o lásce, o tom, jak může vlastně jako zároveň hladit i bolet, tak jsem to aspoň teda jako nacítila já, ale v tomhle tom nejsem úplně nejsilnější. Každopádně, když to Aneta sdílela na svém Instagramu, vlastně releasenula, tak tam pod tím taky napsala, že se můžeme těšit na další tvorbu a já se za sebe teda těším hrozně moc, protože je to super. Produkoval to znovu s ní Tomáš Havlen a tohleto duo se zdá být i po tom posledním albu hodně produktivní, takže se na to fakt hrozně těším.
1: Já z toho mám taky hroznou radost. Sama o sobě ta písnička je skvělá, ale přesně nejvíc hot mi přijde to, že se nám Margot konečně navrátila. Mm-hmm. Takže budeme se těšit na další písničky.
0: No každopádně teďkonc ale k tomu negativnímu nebo tomu, co bychom nazvali nebo označili za poslední dobu jako not. Tak Sáry, co to bylo?
1: Moje not je novej memoár od autorky a herečky Leny Dunham, kterou většina lidí může znát z takového kultovního seriálu Girls, který mimochodem miluju a proto jsem si říkala, že si ten memoár ráda přečtu. Ta knížka se jmenuje Famesick a musím říct, že mě tam vlastně docela zklamalo, jak reflektuje některé svoje problematické výroky, který kdysi napsala na svůj Twitter. Konkrétně teda moment, kdy veřejně vlastně zpochybnila obvinění ze sexuálního obtěžování vůči jednomu ze svých kolegů. A ona to tam vlastně hodně vysvětluje tím, že byla zrovna po náročné operaci a pod vlivem silných prášků. A já vůbec nechci zlehčovat náročnost té operace a to, že člověk je tím určitě do nějaké míry ovlivněný, ale zároveň, pokud se k tomu po letech vracíš, tak mi přijde vlastně důležitý hlavně jasně pojmenovat, proč to bylo špatně a ne to primárně rámovat okolnostma, který to mají vysvětlit. Protože přece jenom to nebyl jenom nějaký nešťastný tweet, ale veřejný zpochybnění člověka, který mluvil o sexuálním obtěžování. Takže proto volím tohle a možná i celou knížku jako not. No ale Baru, pojďme k tvýmu not za uplynulý týden.
0: No tak já se svým not trošku jakoby přiznám ke dvou věcem, za který se malinko stydím. Protože jsem navštívila po hodně dlouhé době multikino. A já jsem tady v tomhletom multikině byla na snímku Michael. No. A je to pro mě fakt velký not, protože jako takhle, mě to jako, musím zase přiznat, docela zajímalo, jak vlastně příběh tohle zpěváka s velmi problematickým a kontroverzním kontextem vlastně budou vyprávět. No a vlastně mě to jako nemile překvapilo v tom, že nějaký můj předsudek o tom, že ten snímek bude hodně naleštěný, hodně takový jako hollywoodský, až idylický, takže vlastně tenhle ten můj předsudek se potvrdil a ten film je vlastně jakoby fakt hrozný. Toho Michaela vlastně jako hrál jeho synovec Jafar Jackson, který, já bych ale tady chtěla zase na druhou stranu říct, si myslím, že na té roli odvedl jakoby spoustu práce a to je jako určitě potřeba ocenit, že vlastně jako jakým způsobem tančil a vlastně celý to jako hrál bylo mimořádný. Zas na druhou stranu prostě ten film ale jakoby postrádá i jako nějaký jako základní filmařský řemeslný kvality za mě. I v nějaký jako tý celkový jako příběhový skladbě za mě tolik jako mezer. Respektive ne jako mezer, ale prostě ten příběh nějak ve finále ani nedával tolik smysl. Bylo to celý zmatlaný, byly tam naprosto příšerný CGI efekty, celý to znělo, jak kdyby tam pustili prostě jenom hudbu, záznam prostě z desky a ani si nepohráli s tím, že třeba jakoby na stadionu může jakoby nějaká performance znít trochu jinak než ve studiu. Nevím, prostě je to not a bylo to hrozný, no, takže super not, no. No každopádně teď už se pojďme vrhnout na to dnešní téma, kterým je sdílení lokace. Tak Sáry, jaký máš vlastně jako ty zkušenosti se

0: sdílením polohy sdílíš, s kým a případně proč nebo proč ne?
1: No já mám se sdílením polohy vlastně dost kladný zkušenosti a sdílím polohu s partnerem a svými nejbližšími kamarády, ale myslím, že se tam asi najdou i nějací známí, který se tam tak, nevím, se kterými jsme se propojili a pak už jsme to nezrušili. Každopádně je to jenom takový menší okruh lidí. Pro mě je to hodně praktická věc. Já myslím, že poprvé jsem si zapla sdílení polohy právě s partnerem, když jsme byli v Maroku, kde je spousta lidí a přítel se pořád zastavoval a něco fotil. Já jsem měla svoje tempo a on navrhl, že tedy bychom si mohli začít sdílet polohu, že se potom snadno najdeme a nemusíme se tady nahánět. A od té doby to vlastně takhle jedeme pořád. Ale musím říct a zdůraznit, že to není v žádném případě v nějakým kontrolovacím kontextu, že jde opravdu jenom o tyhle ty praktické věci. A jakmile by do toho byla jakkoliv angažovaná moje důvěra, že bych se koukala na to, kde zrovna třeba ten partner je, tak to mažu. Protože za prvý by mi to nedělalo psychicky dobře a za druhý je to něco, co ve vztahu prostě nechci a chci, aby ta důvěra tam byla vybudovaná vzájemně a ne skrze nějakou technologii. A s kamarádkama to mám vlastně dost podobný, taky hodně z praktických důvodů a vzpomněla jsem si teďko na situaci, kdy jsem třeba byla na Erasmu v Istanbulu a moje kamarádka viděla na poloze, že jsem v Uludagu, což je vlastně taková horská oblast v Turecku a hned mi psala, jako jestli jsem v pohodě, jestli mě někdo neunesl. A já jsem byla na lyžích tam. Ale jako jasně, od kohokoliv jiného by mi to přišlo creepy, ale vlastně od těch pár lidí, co tam mám, tak vím, že se mnou všechno myslí úplně nejlíp a že o mě doopravdy mají starost a že to je z tohohle důvodu. No a Baru, jak to máš ty se sdílením polohy?
0: Já jsem taky zapletená do toho, že svoji polohu sdílím. Už to bude jako pár let asi, jo. A můj okruh je tam velice malej a je omezený jenom na nejbližší přátele a rodinu. Vlastně asi takovým tím největším argumentem, proč to mám, je bezpečí u mě. A myslím si, že to je takový jako typický argument. Já si myslím, že se k tomuhle z tomu ještě dostaneme.
1: Určitě.
0: Nebo minimálně ty naše příklady podle mě budou hodně jako ilustrativní pro to, co my vlastně v tomhle díle budeme rozebírat úplně celkově. Je to bezpečí, aby jsem prostě já, ale i ostatní o mě měli přehled vlastně, kde se nacházím v případě, kdyby to prostě bylo potřeba. A u těch přátel je tam možná i moje taková jako motivace trochu právě jako praktická, že jako čas od času se může stát, že se na tu polohu, když procházím třeba nějakou oblastí, kde vím, že se ty lidi jako zdržujou, takže se jako kouknu, jestli ten člověk náhodou třeba, já nevím, není ve svýho oblíbený kavárně, kam mi prostě jakoby už předtím dávno jakoby řekl, že jakoby chodí pracovat třeba, takže to jenom jako čeknu, že bych prostě rychle pozdravila a tak, ale spíš tohle to vlastně nedělám a já teď jako se zamýšlím, kdy jsem tu aplikaci otevřela jako naposledy a podle mě už to bude pár měsíců. Já vlastně na to už vůbec nechodím.
1: Já na to chodím vlastně poměrně často. Mně teď třeba napadá situace, kdy jsme byli s kamarádkami domluvený, že půjdeme do fitka. Výjimečně teda u mě. A já jsem měla zpoždění a hrozně jsem se nervovala z toho, že teda mám to zpoždění a že nestíhám a koukala jsem na to, jestli už tam jsou a jestli teda je mám psát, že budu mít asi menší zpoždění nebo jestli ho mají taky. A jsou to vlastně tyhle jako malé věci, kterými hrozně zesnadňují život. No. Já vím, že nic by mi neudělalo poslat zprávu, ale zároveň tohle je takový low effort. No.
0: Jo, já s tímhle hodně souhlasím a vlastně jako tohle se mi stává taky často, že specificky v jedné jako skupině kamarádek, kde se každá vlastně jako hodně trousíme na ty srazy, tak tohle je jakoby úplně nejlepší nástroj, protože už se taky všechny známe a jim nevěřím, že tam budou prostě za 5 minut, protože vím, že to bude třeba za 15, takže se prostě jenom kouknu na tu polohu, řeknu si, jo, OK, prostě klasika a je to v pohodě, můžu si tady dát jako v pohodě třeba pití, než přijdou, něco takového.
1: No přesně, přizpůsobíš tomu jako i to svoje tempo, abys tam potom nemusela třeba zbytečně čekat, jo. Vyjdeš o něco později.
0: Ano. I když já teda vlastně teďkon jsem to prezentovala hodně, že jako můžu si v klídku počkat, než přijdou. Já jsem zrovna jakoby ta, která chodí strašně pozdě, takže jsem většinou jakoby spíš ta, která jakoby někam dojíždí úplně hrozně pozdě, o několik prostě desítek minut později a jenom čekuje, jestli už tam všichni jsou a budu já ta, na kterou se čeká. No,
1: a takže... jsou většinou, co?
0: Jsou.
1: No ale protože my i z debat z našeho kanclu vlastně víme, že to mezi lidma dovede vyvolat opravdu rozmanitý emoce, tak jsme se rozhodli udělat takovou menší anketku po redakci Rádia Wave a myslím si, že docela dobře ukazuje, že ty názory na sdílení lokace jsou poměrně polarizovaný, rozdílný, stejně jako i motivace lidí, proč to používat.
2: Za mě to je úplně jako v pohodě akceptovatelný, normalizovatelný, normální, každodenní jako činnost. Mám tam svoje simíky, je to taková jakoby gamifikace přátelství a vztahu, mám tam partnera. Myslím, že to mám třeba 7 lidí a vím, že třeba maminka mýho partnera, tak to má úplně nejradši, protože ta se vždycky hlídá, jestli už jede z práce, jestli se zastaví třeba na svíčkovou s knedlíkama a tak. A přijde mi, že v mém okolí to všichni hrozně berou. A překvapuje mě právě třeba tady v práci, když jsem narazila na názor, že to je jako too much.
3: Já bych to nikdy neudělala, protože si myslím, že já i můj manžel třeba, což je asi první osoba, o který by mě napadlo, že by to asi dávalo smysl, nebo že to takhle lidi dělají, tak máme právo být někde neviděný a nesledovaný.
4: Já si myslím, že sdílení polohy je strašně super věc a moc rád to sleduju. Sdílím polohu pouze s pár lidmi, ale kdybych mohl sdílet polohu s více lidmi, byl bych spokojenější. A mám to rád, protože mě to udržuje, přijde mi, že mě to udržuje v kontaktu s těma lidma. Občas se tak rád kouknu, co dělají, a když zjistím třeba, že jsou doma, tak si je představím, jak sedí na svém gauči a koukají se na nějaký oblíbený seriál a mám hned lepší pocit.
0: Sdílení polohy může být taková vlastně jako hodně symptomatická věc, nebo mně to tak alespoň přijde, jako nejenom pro současnost, kdy mluvíme o tom, že vlastně jako naše životy už jsou úplně protkaný sítěma a zároveň i naše vztahy s ostatníma lidma, který máme, už tomu vlastně jako nejde moc uniknout, ale zároveň mně to přijde symptomatický i pro současnou mladou generaci, která některé věci vlastně jako vnímá hrozně neproblematicky a tím vlastně jako to nemyslím vůbec špatně jako kritiku mladý generace, navíc to jako fakt nechci úplně jako generalizovat, ale spíš to myslím v tom smyslu, že jsme se hodně posunuli ve vnímání některých jako technologických věcí v tom, že už pro nás vlastně jsou něco, nad čím vlastně nějak jako hloubavě nepřemýšlíme nebo se nad tím nepozastavujeme, protože prostě naše návyky a chování na sítích, se kterými jsme vyrostli, jsou prostě už jako jiný a v některých věcech vlastně jako hrozně otevřený.
1: Já si ale myslím, že když vezmeme v potaz tu pomalou expozici, to, že se každý den vystavujeme sociálním sítím a žijeme v tomhle digitálním světě, tak že se to nemusí vztahovat jenom na mladou generaci, ale že vlastně je to věc, která se nás týká plošně a mezigeneračně.
0: No to úplně rozhodně a s tím souhlasím a ono vlastně je tady docela zajímavý se podívat na nějaký průzkumy, čísla, data. Mě třeba zaujal jeden od společnosti All About Cookies, který je z roku 2026, podle kterého až 62% Američanů a Američanek svoji polohu s někým dlouhodobě sdílí. Ale zároveň je tady právě zajímavý a v tom prostě jako nějaký rozdíl generační jako lehce bude, že mezi generací Z je to až 75% lidí, takže vlastně jakoby vidíme, že ta generace je tímhletím jakoby zasažená fakt jakoby ze 3/4. Zároveň mě ještě přijde taky z tohohle průzkumu hodně zajímavá věc a to, že generace Z svoji lokaci sdílí i mezi svoje přátele až 4x častěji než starší generace, což je vlastně jako hrozně důležitý posun, protože dřív bylo vlastně jako běžnější spíš tu lokaci sdílet v rodině nebo právě s partnerem a partnerkou, ale dneska se to vlastně jako začalo posouvat a to je právě jako hrozně zajímavý a přijde mi to to zajímavé jak na té anketě, tak i na našich vlastně jako osobních příbězích, kde vlastně se tohle potvrzuje, že se to jako začíná posouvat do daleko širších sociálních kruhů jako součást vlastně nějaký naší každodennosti a naše nějaká jako naprosto běžná součást právě nějakých těch jako přátelských vztahů, který ani nemusí být úplně ultra blízký. To jakoby asi záleží na citlivosti každýho, ale není úplně raritní, že se s někým vlastně bavíš o sdílení polohy a ten člověk ti řekne, jo, to mám tady tohle z toho úplně random kluka nebo holku, vlastně ani nevím proč. To mně přijde jako, že vlastně to už jsem slyšela fakt docela dostkrát.
1: No já určitě taky a zároveň bych se ještě ráda pozastavila u toho, co zmiňovala v anketě Vilma, to, že nazývala lidi, co má na Find My svými simíčky, což je vlastně poměrně častý diskurs, ve kterém se o těchto aplikacích mluví. A já jsem vlastně přemýšlela nad tím, jestli to z těch našich blízkých nedělá tak trošku objekty, který sledujeme na displeji, že se tím vlastně stírá ten moment překvapení, kdy už se nemusíš vlastně svých kamarádů nebo kamarádek ptát, co si dělala nebo dělal, protože to víš a ta otázka se mění na viděla jsem, že jsi tam byla nebo byl, jaký to bylo. Mm-hmm. A tím se vlastně úplně mění ta struktura našich konverzací. Já na to napojím i svůj osobní příběh, svoji osobní historku opět, kdy jsem se vlastně přistihla, že místo toho, abych svojí kamarádce napsala, jak se cítí, šla jsem si jenom pasivně zkontrolovat, jestli už se cítí líp, takže jsem se koukla na polohu, jestli šla do práce. Z čeho jsem teda usoudila, že už je jí líp a dobrý, odškrtla jsem si super, tak moje kamarádka už se má líp, ale zároveň potom jsem si uvědomila, že tím zabijím přesně takovej ten hodně důležitý aspekt u přátelství, kdy ukážeš nějakou aktivní péči o toho druhýho a bylo mi z toho vlastně najednou smutno.
0: Ty, mně se vlastně tohle stalo taky. Mýmu kamarádovi prostě nebylo úplně dobře a já jsem se kouknula na Find My, viděla jsem ho doma a říkám si, jo, to je super, že je doma, že vlastně jakoby je v klidu a odpočívá tam, ale nenapsala jsem mu. Zároveň mě přijde ještě docela zajímavý, jak jsi tady mluvila o těch simících, tak to bývá vlastně jako jeden z hodně častých narrativů, který se potom objevuje v nějaký jako širší síťový komunikaci o těchhletěch funkcích, který samozřejmě taky jako jsou jedním z témat, který se třeba na Instagramu v Reelsech nebo na TikToku objevuje. A já jsem si tady udělala takovou mini obsahovku TikToku, protože mě vlastně jako zajímalo se podívat na to, jakým způsobem se o těch aplikacích celkově mluví. A docela mě to jako překvapilo, že tam jsou takový dva hlavní jako diskurzy nebo narrativy, které vlastně se v kontextu nich objevují. A ten první je takový víc jako memískovej, který hodně vyzdvihuje takový ty jako roviny ve smyslu jako když máš moji lokaci, ručíš mi za život. Mm-hmm. Nebo jak poznáš, že máš fakt blízký kámoše nebo kámošky, sdílí s nima lokaci. Takže jako tenhle ten narrativ toho memu nebo nějakého jako vtípečku se vlastně jako objevoval tam jenom v kontextu přátelství, ale jakmile se tam má v kontextu toho sdílení té polohy otevřít nějaká kritická perspektiva, která by to třeba zpochybnila nebo minimálně tam jako otevřela nad tím nějakou jako debatu, jestli to je fajn nebo ne, tak se to najednou jako začne objevovat jenom v kontextu partnerství, což mě přišlo jako hodně zajímavý, že najednou jako se tady úplně jako mění celý ten jako význam toho, co nám to vlastně jako říká.
1: No a já možná na tu kritickou perspektivu rovnou navážu. My jsme si teď zmiňovali sdílení polohy v kontextu nějaké péče, starostlivosti a různých praktických důvodů. Ale tahle pečující a starostlivá stránka může být vlastně docela fajn zástěrkou v tom kontextu, že ta hranice mezi sdílením jako péčí a sdílením jako dohledem je hrozně tenká. Já tady budu teď chvilku vycházet z odborného textu z roku 2016, který se věnuje problematice šíření lokalizačních údajů. V něm nizozemská právnička a filozofka Mirelle Hildebrand upozorňuje, že vlastně u sdílení lokace nejde jenom o to, jestli někdo naše data má nebo nemá, ale důležitý nebo nejdůležitější je ten kontext, proč ta data vlastně sdílíme, s kým a co se s nimi potom děje. Ona tady vychází z myšlenky filozofky Helen Nissenbaum, která tomu říká kontextuální integrita, což je vlastně taková představa, že každá sociální situace má svoje vlastní pravidla toho, kdo o nás co ví a jak s těmi informacemi může vlastně nakládat. To znamená, že problém nemusí být samotné sdílení lokace, ale spíš ten moment, kdy se začne používat jinak, než jsme třeba původně očekávali. Vlastně je problematický, pokud my tu polohu zapneme kvůli tomu, aby mě třeba partner nebo partnerka našel někde na festáku v davu, ale ten druhý člověk ji začne používat k jinému účelu, aby mě třeba kontrolovala, co dělám po práci, jestli nejsem zrovna s kamarádkama v baru a podobně.
0: Mě tohle vlastně připomíná jeden můj osobní příběh, který jsem měla s jednou kamarádkou, se kterou jsem si dřív sdílela polohu a už si ji nezdílím. Mně se vlastně jako stalo to, a tohle je fakt jako hodně dávno. Já vím, že jako v té době to ještě úplně tolik nebylo rozšířený, že by vlastně jako ještě se to prostě tolik nedělalo. A ona mě nějak jako navrhla, jestli si nebudeme sdílet polohu. A já tím, že vlastně jako jsem to nějak moc neřešila a s nikým jsem to nezdílela, tak jsem řekla jako, jo, proč ne? A ona říkala, jo, jo, je to super, já tam mám prostě jakoby svýho kluka, ještě svýho nějakýho jako kamaráda a tak a můžu se prostě jakoby dívat, co on jakoby dělá. Tak mi to jako ukazovala a najednou najednou prostě jakoby zazoomovala na toho jejího kluka a říká, ty jo, a kam on vlastně jede, když teď má být v práci, proč se pohybuje prostě, to asi jede někam autem. A najednou tam jakoby začalo tohle a začalo mu vypisovat. A já jsem si jenom říkala, Ježišmarja prostě, tohle je docela děsivý. No jenom, že už jsem jí jakoby tu polohu nasdílela a mě v tu chvíli bylo jakoby blbý to hned zrušit, že vlastně jako hned udělala nějakou věc, která je vlastně docela red flag. Tak jsem to jako nechala, ale já jsem potom na to pozapomněla. A připomnělo se mi to teda v momentě, kdy jsem jela nějak jako na lyže. Někam do Jizerek, myslím, a jako určitě jsem si to nikam nezdílela nebo tak, ale ta kámoška by prostě napsala jakoby jen tak zprávu. Užij si hory, prostě jakoby v Jizerkách to miluju.
3: To je hrozný.
0: A já jsem byla jako, ježiš, jak to ví, když jsem to prostě nikam nedala. Vůbec mě nedošlo, že je to kvůli té poloze. Až potom jsem se k tomu dobrala, tak jsem to jako okamžitě zrušila, že vlastně jako tohle mi bylo hodně nepříjemný.
1: No. Tam je zrovna hezky vidět podle mě důležitost toho kontextu, protože přece jenom já jsem tady vyprávěla o tom, jak moje kamarádka, když jsem byla v Istanbulu, mi psala přesně v hodně podobném kontextu, kdy já jsem byla v horách a ona o mě měla starost a byla to pro mě vlastně taková jako hezká zpráva, protože pro mě bylo hezký vidět, že o mě má starost, ale zároveň si umím představit, že od spousty lidí by mě to vlastně vyděsilo úplně stejně, jako to vyděsilo tady tebe.
0: Tohle já mám pocit, že vlastně jako hrozně dobře taky zároveň ještě ilustruje to, jakým způsobem se vlastně jako proměňuje i díky těmhle aplikacím, ale obecně díky digitálním médiím, soukromí a intimita obecně, protože vlastně jako když jsme dřív mluvili o soukromí, tak soukromí bylo něco, co je normální. Ale dneska mám pocit, že je to vnímaný možná spíš jako tak, že soukromí se může rovnat nějaká jako netransparence a může najednou vlastně působit trochu podezřele, že vlastně jako kdyby jsem tý kámošce jako řekla, ne, já ti to nechci nazdílet, tak by možná jako by mohla přijít ta otázka, hele, proč mi tu lokaci jako nechceš dát, ty mě něco chceš skrývat, takže vlastně to narušení našeho soukromí a to, že my jako dovolíme někomu jinému nahlídnout do něj, najednou má znamenat jako nějaký důkaz. Přitom ale jako na druhou stranu na soukromí má prostě jako každý úplně naprostý právo. A zároveň se tohle podle mě promítá i do nějaký jako té proměny intimity, kdy ty současné vztahy už jsou právě jako postavený na tom, že ta komunikace probíhá neustále, poměrně intenzivně a tím kontaktem si vlastně jako my vzájemně jako dáváme neustále najevo tu blízkost, kterou si jako potvrzujeme, ale když vlastně jako tu odezvu třeba nemáme nebo nevidíme, kde ten člověk je, tak najednou vlastně jako by můžeme docházet k tomu, že se něco může dít, přitom se vlastně jako nemusí dít vůbec nic a zároveň se podle mě pak jako taky trochu blbě určuje to, kde jsou ty nějaké jako hranice pragmatičnosti, ale na druhé straně prostě nějaký kontroly. No.
1: To, co zmiňuješ, je vlastně to, co jsem tady trošičku nakousla už v předešlých minutách a to je to, jak se vlastně dneska ten dohled nebo sdílení té polohy a sledování té polohy často schovává za jazyk péče. Ten argument bezpečnosti je samozřejmě silný, vědět, že někdo dorazil domů v pořádku, může být uklidňující a praktický praktický. Jenže právě úplně stejný mechanismus může hodně rychle sklouznout k té kontrole. Můžou najednou vyvstávat otázky, jako proč jsi ještě doma, proč se zastavila tamhle, a vždycky tam vlastně potom zůstávají ty zadní vrátka, ten argument, že tu lokaci si přece sdílíte, protože máte o sebe navzájem starost, a to si myslím, že je hodně nebezpečný. Já jsem měla teď ještě jednu takovou hodně volnou asociaci, takže možná trošičku odběhnu od tématu, ale během rešerše jsem vlastně narazila na průzkum firmy Life 360, která vlastně sama vyvíjí aplikaci na sdílení lokace a na základě vlastních dat publikovala článek o partnerských vztazích a sdílení polohy. A oni to prezentují skoro jako takovou idylku. V podstatě tvrdí, že sdílení lokace je novej standard péče a blízkosti. Podle jejich dat skoro 3/4 lidí říkají, že díky sdílení polohy cítí s partnerem nebo partnerkou větší propojení. Většina potom uvedla, že má větší klid, když je ten druhej někde venku, a že 3 ze 4 párů tvrdí, že jim to posílilo důvěru ve vztahu. A víc než polovina dokonce říká, že díky tomu se vůbec nehádají. Takže to mi přišlo teda extrémně bizarní. Ještě v kontextu toho, že přesně za výzkumem teda stojí, nebo za průzkumem stojí firma, která na těch aplikacích rejžuje velký peníze. Hmm. Ale ještě zajímavější mi přijde, jak rychle se vlastně něco, co by ještě, jak už jsme si zmiňovali před pár lety, mohlo působit jako docela invazivní forma dohledu, přerámovalo do jazyka romantiky a zdravé intimity, a tyhle firmy to prodávají jako nějaký zázračný recept na zdravý vztah. Tak.
0: No. Jako určitě, mně to přijde strašně creepy, ale jakoby nedá mi vlastně jako nezmínit tady tu nejvíc obvious referenci, kterou tady ke sdílení lokace jako musím udělat, a to je prostě Michel Foucault a jeho koncept panoptikonu, protože vlastně jako tohle to mám pocit, že to jako celý je. Mně na tom přijde vlastně jako hrozně zajímavý to, že on Foucault vlastně popisuje společnost, kde lidi nemusí být přímo kontrolováni nějakým násilím, ale stačí, že mohou být kdykoliv sledování, prostě ten princip toho panoptikonu, a výsledkem je, že tu kontrolu začnou vykonávat sami na sobě. A tohle mám pocit, že vlastně jako tady v tom kontextu té sdílení lokace funguje naprosto, protože ta kontrola skrze ty aplikace nemusí být aktivní, a úplně to odpovídá i tady tomuhle tomu jako děsivýmu PR-ovýmu textu od toho Life 360, kdy vlastně oni používají něco, co může být nějaký vlastně jako disciplinační nástroj, jako marketing, že ty vlastně jako víš, že tě tvůj partnerka nebo partner vlastně jako můžou vidět potenciálně, takže ty vlastně jako začneš uspůsobovat to svoje chování tomuhle tomu a už seš prostě v tom koloběhu. A přijde mi fakt jako zajímavý, že ten dohled, který obecně tak moc kritizujeme, tím myslím vlastně nějaký ten jako institucionální nebo státní, tak si najednou vlastně jako internalizujeme a ještě ho jako navrstvíme a řekneme si jakoby jo, je super nápad ho zakomponovat prostě i do vztahu, ať už jsou prostě jakýkoliv, nemusí to být jenom ty partnerský. A tím už se dostáváme k nějakému jako závěrečnému shrnutí, ale vlastně mně přijde tady hrozně legitimní a důležitý to, co jsme slyšeli třeba v té naší anketě od Míši Sladký, naší vedoucí programu, která vlastně říkala, že je hrozně důležitý o tom druhém člověku někdy jako nevědět. A minimálně mně to přijde prostě jako hrozně zdravý a strašně hezká taková jako myšlenka, kterou já si z toho určitě jako budu odnášet, že je jako fajn to soukromí vlastně jako mít a pak se zeptat. Ale zároveň vlastně jako to, že o někom nevíme a nemáme vlastně takovou tu jako úplně nutkavou potřebu jako kontrolovat ostatní a zároveň mít tak trochu v hlavě, že vlastně oni můžou kontrolovat nás, by mohli třeba zmírnit i takovou tu jako obecnou úzkost, kterou podle mě ohledně spoustu aktivit máme, že možná vlastně jako někdy je dobrý jako nevědět a nezajímat se tolik a dávat prostor fakt tomu jako fyzickému žití, který je mimo ten digitál. No,
1: no a je taky hodně důležitý zmínit to, že nikdo z nás by se nikdy neměl nechat do sdílení polohy natlačit a cítit se, že to je něco, co je v tom vztahu důležitý a bez čeho ten vztah nebude moct pokračovat, protože věřím, že pro některé třeba tahle situace může nastat.
0: Zároveň dovedeme obě dvě chápat, že sdílení lokace může být fakt jako velmi užitečný nástroj opravdu jako v otázkách nějakého jako bezpečí a vědomí o těch svých jako blízkých. Myslím si, že vlastně jako to tu svoji důležitou roli fakt může mít. Takže děkujeme, že jste doposlouchali dnešní díl. Doufáme, že se vám líbil. Pokud máte k tomu ještě třeba nějaké další nápady nebo podněty, tak nám klidně napište, dejte vědět.
1: No a my už se loučíme. Tak pa.
0: Ahoj. Mějte se krásně.

0: Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
3: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
2: Tak koho máš radši?
4: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
5: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
4: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
6: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
4: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.

0: On Air s Annou Mikulandovou.
1: Go get him.

Posloucháte Radio Wave a odpolední on air s Anou Mikolandovou. V 16:40 nám právě doznívá Judith Nada. Ta hodina odpolední tady na Waveu patřila převážně našemu podcastu Hotspot. Dnes jste slyšeli reprízu dílu, ve kterém se Sarah Abulkasim a Bára Součková zaměřili na fenomén sdílení polohy. To, co dřív působilo jako zásah do soukromí, se pro generaci Z stává běžným standardem přátelství i vztahu. Od ujištění, že jsme dorazili v pořádku domů, až po pasivní sledování kamarádů. Kde ale končí praktické výhody a začíná toxická kontrola? Tak přesně o tom byl dnešní hotspot Báry Součkové a Sarah Abulkasim, který jste právě po 16:00 mohli slyšet v odpoledním on airu na rádiu Wave. Tento díl samozřejmě už teď najdete na našem webu wave.cz a taky ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. My se ale teď vracíme zpět právě do toho čtvrtečního on airu, a to konkrétně do playlistu Rádia Wave. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: Domácí hudebnice Téa Sofia se skladbou On My Own právě teď v 16 hodin na 49 minut v odpoledním On Airu na rádiu Wave. Před 17 hodin ještě další položky, a to třeba Channel Tres a nebo Annabelle. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Slovenský elektronický producent Kodiky v 17 hodin a 7 minut. Vy posloucháte Odpolední on air a od mikrofonu vás stále zdraví Anna Mikolandová. Před námi je poslední půlhodinka Odpoledního on airu a tu samozřejmě ještě vyplníme nějakými těmi kulturními tipy a položkami z našeho playlistu. Chvíli před půl šestou totiž přijde na řadu repríza aktuálního dílu podcastu Studovna. V tomto díle moderátorka Aneta Štokrová přivítá Martina Kafku, bývalého novináře, lektora srozumitelného psaní a autora webu a slovníku Hacknutá čeština 2.0. Spolu s ním probere třeba to, jak se proměňuje náš jazyk a i to, jak má vypadat dobrý text. Studovna tedy přijde na řadu krátce po půl šesté, do té doby ale ještě zůstáváme v tom odpoledním on airu, v rámci kterého nás teď čekají právě ty slíbené položky z playlistu Rádia Wave. Mezi nimi třeba Action Bronson, New York a nebo Curtains Please. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám přeje Anna Mikolandová.

Certain Please, Hearts of Steel. Posloucháte odpolední on air na rádiu Wave, kde jsem si pro vás teď připravila takové menší literární okénko. Ráda bych se s vámi totiž podělila o jednu super knížku, která se mi teď dostala do rukou, a to je Prozaická prvotina mladé autorky Marie Škrdlíkové s názvem Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje. Je to takový útlý soubor 18 povídek, který získal cenu Magnesia Litera pro nejlepší debut, a právě díky téhle soutěži jsem na knížku taky přišla. Autorka v těch povídkách se hodně vrací do dětství a dospívání, do momentu, kdy nás tak jako formuje, nebo možná naopak rozkližuje vlastní identita. Ty povídky jsou křehké, citlivé a opravdu krásně se čtou. Autorka v nich sice otevírá i těžká témata, jako rodinná traumata a nebo život na sociálním, řekněme, okraji, ale zároveň to dělá tak krásným a poetickým způsobem, že vás to opravdu chytí za srdce a chcete číst dál a dál. Co se mi hodně líbilo, ale možná se to nemusí líbit všem, tak je to, že ty povídky se mi ve výsledku tak trochu slily v jedna druhou, protože občas se nějaké motivy opakují se třeba i jména. Takže ve výsledku jsem měla potom pocit, že čtu vlastně jeden ucelený, ani ne soubor, ale příběh. Každopádně o to silnější dojem ve mně právě tahle kniha zanechala. Takže já vám ji určitě moc doporučuju, hlavně pokud hledáte něco nového, neotřelého, hodně citlivého a pokud třeba stejně jako já rádi objevujete nové autory, nové autorky, a třeba právě Marie Škrdlíková může být pro vás právě takovou autorkou, která třeba do budoucna, a hodně tomu věřím, přinese ještě další zajímavý, nejenom prozaický, ale i třeba jiný soubory. Každopádně to je takové menší knižní okénko o oceněné sbírce Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje, právě od autorky Marie Škrdlíkové, a já bych se teď ráda zase vrátila zpět do toho našeho odpoledního on-airu a konkrétně do playlistu, ze kterého nás teď čeká Yacht Club a nebo Deb Never.

0: Posloucháte Radio Wave a odpolední on air. Tohle byla Remy Wolf Liquor Store v 17:29 a před námi už je blížící se konec právě tohoto odpoledního on airu s Anou Mikolandovou. Vysílání Waveu samozřejmě pokračuje dále. Ještě před večerním programem se můžete dnes těšit na reprízu pořadu Studovna. K mikrofonu si moderátorka Aneta Štokrová tentokrát pozvala Martina Kafku, bývalého novináře, lektora srozumitelného psaní a autora webu a slovníku Heknutá čeština 2.0. S ním probere třeba to, jak umělá inteligence proměňuje náš jazyk a jak s ní pracovat při psaní. To jsou tedy témata dnešní studovny a teď na závěr už jenom moje rychlé rozloučení. Díky, že jste i dnes odpoledne ladili Radio Wave a budu se na vás těšit opět příště. Do té doby se mějte co možná nejlépe a to třeba právě při poslechu Radia Wave. Hezké odpoledne a těším se zase brzy naslyšenou. Ahoj.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
2: Dneska si ve studovně uděláme takové lingvistické okénko. Věnovat se budeme tomu, jak mluvíme a jak se náš jazyk proměňuje. Ve studiu vítám Martina Kafku, což je bývalý novinář, lektor srozumitelného psaní a jak sám říká, expert na chytré e-maily a newslettery. A taky autor webu a knihy Čeština 2.0. Vítej.
3: Ahoj, díky moc za pozvání.
2: Jsme ve studovně, takže tahle otázka samozřejmě nesmí chybět. Co a kde jsi studoval?
3: Já jsem takový jako věčný student, býval svýho času, takže já jsem toho studoval hodně a spoustu věcí jsem nedostudoval taky, ale studoval jsem češtinu, žurnalistiku, politologii, takže jsem toho studoval hodně a titul nemám ve finále, ale studoval jsem toho hodně a studování mě bavilo.
2: Nebyl žádný z těch oborů, kterému by ses chtěl věnovat úplně, nebo to bylo takové to novinářské, klasicky chci rozumět od všeho trochu?
3: No, já jsem vlastně strašně dlouho toužil jako být novinář, takže to jsem měl už dlouho. To jsem chtěl ještě před střední školou, ještě na základce. Zjistil jsem, že teda není střední škola pro novináře, jo, takže jsem musel absolvovat normální, jako střední školu pro normální lidi. Obchodní akademii jsem absolvoval, ale zjistil jsem, že to není nic pro mě, ekonomika, účetnictví a tak, že to vlastně dělat nechci. Tak jsem potom zkusil na té výšce žurnalistiku. Tam jsem vlastně jako zjistil, že ty lidi, kteří učili tu žurnalistiku, tak vlastně už dlouho tu žurnalistiku nedělají, nebo aspoň tehdy v mých dobách to tak bylo, tak to mi přišlo hodně teoretický. A pak, když jsem ji mohl začít dělat vyloženě v praxi, tak jsem už zůstal v té praxi a vlastně nedostudoval jsem jinou.
2: Když bys vybíral dneska obor, byla by to zase ta žurnalistika nebo něco jiného?
3: Určitě ne. Myslím si, že je skvělý, když novinář umí něco jiného, než když má vystudovanou žurnalistiku, to je jako fajn, ale myslím si, že spoustu těch věcí se stejně potom učí znovu. Učí se znovu psát v podstatě, protože my se obecně učíme ve škole blbě psát. Takže my jsme poznamenaný mnoha lety praxe jako špatného psaní, nebo do značné míry špatného psaní, čest výjimkám, kdo má jako skvělou učitelku nebo učitele češtiny na škole. Ale doporučil bych cokoliv jiného, práva, politologii, sociologii, ekonomiku, klidně zemědělství, cokoliv, jako vlastně psaní se dá nějakým způsobem naučit, nebo minimálně, když člověk má skvělý kolegy, který ho do toho zasvětí. U novinařiny jsou podle mě nejdůležitější kontakty, takový nějaký jako snaha vrazit nohu do dveří, prostě kamkoliv, na všechno se doptat, nebát se blbejch otázek, to si myslím, že je obecně taky trouble českého školství. A ta novinařina jako taková, to jako asi ten člověk vystudovanou mít nemusí, ale měl by rozumět oboru, o kterém píše.
2: S tím souhlasím, ačkoliv jsem teda vystudovala žurnalistiku, ale my dva jsme důkazem toho, že se k tomu povolání dá dostat různými cestami. Ve škole jsem naštěstí měla skvělou češtinářku, moc ráda na to vzpomínám. Jak jsem tě na začátku uvedla jako lektora srozumitelného psaní, co to je a jak teda psát srozumitelně? To se může hodit našemu posluchačstvu u jakýchkoliv slohových nebo i jiných prací.
3: To rozhodně. Vlastně my jsme tomu s kolegou vlastně Daliborem Behunem dospěli postupně, že jako neumíme psát krátký, jednoduchý, srozumitelný zprávy. Často vlastně, když píšeme, tak máme pořád takový to naučený úvod, stať a závěr. takový ty jako rozvláčný úvody, potom je nějaký jako prostředek a nakonec závěr je nějaká pointa, jo. A v tom srozumitelném psaní, v té každodenní komunikaci, třeba v e-mailech, nebo když nám píše úřad, nebo když píše firma nějaký jako sdělení, e-mail, cokoliv, nebo dopis, tak je důležitý dávat to nejdůležitější na začátek. To je takový to novinářský pravidlo, obrácená pyramida, nejdůležitější na začátek, detaily, kontext dolů, a vlastně, když bych to odsekával ze spodu, tak to nejdůležitější se pořád dozvím. Ale takhle my úplně jako nemíme psát, protože se to neučíme. Takže to srozumitelné psaní nám trochu jako haproje, a když člověk dostane třeba dopis z úřadu nebo já nevím, jakýkoliv vyrozumění, něco, že se něco řeší nebo že dostane pokutu, tak to asi každý zná, jak to vypadá, že tam je jako hromada paragrafů, pak je tam jako hromada jako textu, a když to člověk vidí, tak se vyděsí. Asi to nikdy nedočte, a to srozumitelné psaní by mělo vést k tomu, že já to na první dobrou pochopím, to, co čtu, hnedka se zorientuju, vidím, že to má odrážky, že tam je tučný písmo, že tam je bílý prostor jako mezi odstavci. Takže vlastně, když je tam hodně nějaký jako formátování práce s tím textem, tak já se rychleji zorientuju, rychleji si to přečtu a rychleji vlastně můžu splnit to, co po mně někdo chce. Když se to nedozvím, co po mně někdo chce, tak akorát zavolám na nějakou infolinku a ptám se dál, že jo.
2: Psaní těch dnes už nejen krátkých textů pomalu přebírá umělá inteligence, různé chaty. Jak to vidíš ty? Jak vlastně umělá inteligence proměňuje náš jazyk?
3: Myslím si, že do určitý míry dost. Umělá inteligence je klasika, že? Dobrý sluha, špatný pán. Takže myslím si, že když vlastně budeme vědět, jaký jsou zásady třeba dobrého psaní, nebo budeme mít nějaký vkus, budeme si budovat vkus, tak vlastně to může sloužit jako dobrý nástroj. Když vlastně všechno psaní delegujeme na umělou inteligenci, tak budeme dostávat takový generický bláboli, v podstatě nesprůměrovaný texty, a to není k ničemu dobré, tak když tam do toho člověk nevnese něco svého, nějaký vlastní postřehy, vlastní zkušenosti, vlastní nějaké know-how, nějakou expertizu, něco, co se dozvěděl, co vystudoval nebo čemu se věnuje, tak ty texty prostě nikdy dobrý nebudou. Na druhou stranu nám můžou fakt jako dost pomoct. Minimálně kdyby se třeba na těch úřadech nebo ve velkých firmách, kde komunikují fakt jako k tisícům, statisícům, milionům lidem, tak kdyby na výstupu byla ta umělá inteligence, která by podle nějakého pravidla z toho textu udělala nějaký jako fakt jako srozumitelný, přehledný, minimálně přehledný text, že by tam bylo víc odstavců nebo víc odrážek, tak by to tomu pomohlo. Ale AI už asi nikdo neodvymyslí, neodvynalezne, takže s tou se budeme muset popasovat a budeme k ní muset jako nějak přistupovat. No.
2: Jako studující se asi nejčastěji setkáme s těma slohovkama, esejema, případně nějakýma CVčkama, motivačníma dopisama. Co třeba odděluje ten dobrý text od toho, který jenom takhle projedeme očima, odhodíme dál a už nás nezajímá?
3: Podle mě ten dobrý text musí nést jako fakt velkou nějakou osobní stopu. Jo? Že když ten člověk, každý z nás má nějaký jiný kontext, vymetl nějaký jiný slepý uličky v životě, zažil jiný věci, jiný obory třeba propojuje, něco ho zajímá, takže si čte o spoustě různých jako oborů a pak to může propojovat, nějak ty znalosti spojovat. A to všechno je unikátní prostředí, který vzniká v naší hlavě. Jo? Takže když vlastně my to máme v té hlavě a každý tam má něco jiného, tak my to potřebujeme z té hlavy dostat do toho stroje, tady v tomhle případě do AI, která to potom dokáže nějak jako strukturovat, ale musí to být naše myšlenky. Když to nebudou naše myšlenky a budou to jenom myšlenky jako nějaký entity AI, která to sosá prostě odevšat, tak to nikdy nebude dobré. Jo? Takže takový ty prompty typu napiš mi článek, to je strašně málo, že jo? Jako, takže pro koho to je, o čem to je, co tam má zaznít, co já chci, aby tam zaznělo. Takže vlastně, když mnohem líp promyslíme to, co je na začátku, když budeme hodně promýšlet tu strukturu nebo tu osnovu, co nás učili ve škole, ale my to vlastně nikdo jako moc nepoužíváme. Tak když promyslíme osnovu, co v tom má být, takový nějaký bodový scénář, co vlastně chci sdělit, co by měla být ta pointa, jak bych to chtěl vystavět, tak vlastně víc to promyslet na začátku, pak to nechat vygenerovat. Nemusím teda aspoň bušit do té klávesnice, co jsme vždycky museli, že jo, jako to na tom jsme strávili nejvíc času, prostě bušením do klávesnice, aby jsme to stihli. Teď už nemusíme, ale můžeme to víc promýšlet a víc to ladit na konci. To znamená víc do toho otisknout sami sebe, jak vlastně opravdu mluvíme, a díky tomu, že do toho víc promítneme sami sebe, tak i ta AI se od nás může učit. Že když potom člověk na konci řekne, tak hele, tak se na to podívej a sepiš si, co se naučil z mých jako připomínek a úprav, tak vlastně se může neustále jako by zlepšovat ta spolupráce se AI.
2: Ty se rád věnuješ nejen komplexnějším textům, ale taky jednotlivým slovům.
3: Ano.
2: Takže vraťme se k tomu, k tvé knize, která je tady přede mnou ve studiu. Čeština 2.0 a webu. Jak vznikl a proč?
3: To bylo docela vtipný, ta historka, jak vlastně vznikla Čeština 2.0, ale už je to 18 let, jo. To vzniklo už strašně dávno, takže ona už je dospělá, Čeština 2.0. A vzniklo to tak, že jednak já jsem ostravská náplava v Praze, takže já jsem používal nějaká slova z ostravštiny, která zase neznala moje žena, takže třeba štrample. To jsou dětské punčocháčky, tak jsem říkal, dej dětem štrample, a ona vůbec nevěděla, po čem má sáhnout.
2: To bych taky byla ztracena.
3: Nebo, to už možná budeš vědět, dáme uvařit kobzole, že jo, tak jako to jsou brambory. Jo, dobrý. Takže to byla první věc, jo, že já jsem zjišťoval, že jako my jsme sice v jedné republice, ale že já když přijedu 300 kilometrů, tak mi nikdo nemusí rozumět, nebo části jako toho, co říkám, nemusí nikdo rozumět. Ještě když přijede třeba někdo z Brna a využije hantec, že jo, tak si myslím, že bude jako na tom dost podobně. Tak to byla jedna věc. A druhá věc je, já jsem slyšel v tramvaji fakt jako úplně nový slovo, který jsem nikdy předtím jako neslyšel v rozhovoru dvou slečen, oni mluvili dost nahlas, takže jsem neodposlouchával, ale doletělo to ke mně. A to slovo bylo sračkogán. No. A mluvili takhle o příteli jedné z nich a já jsem vůbec jako netušil, co to je, protože to v životě neslyšel, nedalo se to vygooglovat, nedalo se to nějak jakoby najít. Ale z kontextu mi došlo, že to je teda jako sprosťák, že to je jako člověk, který jakoby fakt jako mluví jak kanál. A to jsem si zapsal a pak jsem si zapisoval další a další slova a díky tomu potom vznikl vlastně ten slovník. Já jsem si to zapisoval vlastně k sobě. Ale kamarád mi řekl, proč to jako nedáš ven, my bychom tam třeba přidávali taky slova a díky tomu to vzniklo a přidávají teďko slova spoustu lidí, jako který vůbec neznám. Tak tam přidávají slangový slova, nový slova a je to vlastně zábava hezká.
2: Máš nějaké oblíbence?
3: Já mám spoustu oblíbených slov. A
2: těch slušných samozřejmě.
3: Z těch slušných samozřejmě, teď se omlouvám teda za to předchozí slovo. Mně se třeba líbí taková ta snaha jako pojmenovávat to, co se okolo nás děje, to se mi líbí jako strašně moc, protože to je něco, co vlastně potřebujeme vyřešit v tu chvíli a teď je otázka, jestli to třeba s náma zůstane, ta slova nebo ne. V tuhle chvíli třeba okolo AI, že? Takže my furt jakoby řešíme, jak pojmenujeme AI, jak tomu budeme říkat, jo? Každý tomu říká jinak, někdo tomu říká umělá inteligence hodně suše, že jo? Někdo tomu říká AI jako... Někdo tomu říká umělegence, dokonce jsem slyšel umělka, což byla vlastně že umělá tráva.
2: Jako taky se mi hned vybaví fotbalový hřiště.
3: Přesně, ale umělka už může být i umělá inteligence.
2: Umča,
3: přesně. A vlastně pořád hledáme, pořád se to jakoby usazuje, jak budeme říkat třeba umělé inteligenci, tak to je jedna věc. A zároveň ještě potom teďko tady že přišlo vibe kodování, jako kdy lidé s umělou inteligencí vytváří celý weby nebo nějaký aplikace a tak. Tak vibe kodování je taky jako složitý, jako to počeštit. Že? Vibe kodování zní trošku divně. Takže mně se třeba líbilo slovo vibit, že můžeme vibit, vibení, já vibuju, ty vibuješ, že to je vlastně takový jako něco jako lajkovat, lajkuju, lajkuješ, že vlastně je to podobně utvořený a zároveň to vlastně popisuje to, co děláme. Takže jsem zvědavý, jestli se zrovna tohleto slovo jako uchytí, ale mně se líbí moc.
2: Jaká je ta současná mluva Gen Z a alfa generace?
3: To je celkem zajímavý, protože Gen Z bych řekl, že je jako asi nejzkoumanější generace v historii lidstva. Bych řekl, že jako musí z toho být až nešťastný, jak moc jsou rozpitvávaný, protože jako my jsme takhle jako rozpitvávaný nebyli, nám se nikdo tolik jako nevěnoval a tím jsme trošku jako pluli pod radarem. To si myslím, jako, že je pro každou mladou generaci jako fajn být trochu pod radarem a nebejt furt, jako, že je furt odkrytý ten kámen, že je pod něj vidět. Tak to si nemyslím úplně, že ty lidi baví, ale díky tomu, že jsou takhle jako rozpitvaný, tak známe spoustu těch slov, že? Nebo spoustu těch výrazů, tak jim se ještě jako liší mezi generací Z a alfou, ale tak i takový ty věci, co už dneska říkají i staroši jako já, tak že jo, 6-7, že jo, 6-7, creepy, cringe, všechny ty rizy a další výrazy, tak to mě přijde, přijde vlastně skvělý. No, ten největší rozdíl, si myslím, mezi tím, jak jsme mluvili my, a tím, jak mluví dnešní vlastně mladá generace, je ten, že my jsme vlastně pořád ještě se snažili ty jako výrazy převádět do češtiny hodně. Mm-hmm. A dneska je ten slang vlastně mezinárodně, globální. Jo. Je to vlastně angličtina, je tam vlastně ten kód je pro celý svět stejný, takže oni, když koukají na YouTube a TikToky a na všechny možný jako vlastně sociální sítě, tak komunikují stejně po celém světě. Že vlastně dokážou se mezi sebou dorozumět a tím pádem ten vliv té angličtiny vlastně na tu češtinu těch mladých je obrovský. A někoho to může dráždit, já si myslím, že prostě jakmile ty lidi budou stárnout, tak budou používat jiný slovník.
2: Já jsem si teď vzpomněla na svého kamaráda Radima, kterého tímto zdravím. On vždycky, když jsme s přáteli v nějaké konverzaci, tak on je ten překladatel a hrozně ho to baví, a že vždycky přesně přijde nějaké anglické slovíčko a on ho doslovně přeloží do češtiny.
3: No, to miluju takovou tu hru třeba v některých jako i podcastech nebo někde, kdy to slýchám jako třeba hot take, že jo, jako že někdo říká horký úchop.
2: Horký úchop, ano.
3: To mě jako strašně baví, vlastně tahle ta hra s tou angličtinou, že jako, a to je vlastně ta výhoda češtiny, jo, že my vlastně můžeme dělat tyhle ty ptákovinky, protože my nejsme světový jazyk, my nemusíme být srozumitelný pro všechny v každém koutu světa, my si to můžeme jako tady šudlat pro těch 10 milionů lidí v podstatě, 10 milionů mluvčích. A vlastně tím pádem to může mít dvojsmysl nějaký, můžeme se s tím hrát a můžou v tom být jako různý významy, takže to je na tom zábavný.
2: Ještě to vztáhnu k tomu vzdělávání. Jak by v uvozovkách, jak by měli mluvit vyučující? Jestli by měli odrážet ty trendy v jazyce a tím se přiblížit té generaci a třeba jestli by to pomohlo k lepšímu pochopení té látky, kterou vykládají?
3: Já jsem se o tom bavil se svými dětmi. Jedno mé dítě starší má, dcera má 16 let, to mladší syn, tak ten má 14. Takže věřím, že to je zhruba takový nějaký jako vzorek, který by tomu mohl pomoct. Tak ta starší se stydí, když používáme, jako my jako boomři staří.
2: Je to cringe.
3: Je to cringe, prostě totálně, úplně uhlí. Takže já si nemyslím, že by to vyučujícím nějak zvlášť pomohlo. Myslím si, že by trošku působili divně na ty děti a trošku násilně, že jakoby vlastně vstupují do jejich světa. To si nemyslím úplně, že by bylo dobrý. Na druhou stranu měli by vědět, jako, co to zhruba znamená. To si myslím, že je fajn. A co si myslím, že je jako skvělý v té češtině ukazovat, jako fakt jako pestrost toho jazyka, že ten jazyk, my vlastně, když se učíme spisovný jazyk, jako češtinu, český jazyk, tak se učíme vlastně cizí jazyk, protože my od malička nemluvíme spisovně, my mluvíme prostě dost hovorově, že jo, používáme slang, používáme nová slova, každá rodina má nějaký svoje slovíčka, tak, má nějaký svoje jako vtípky, takže my se vlastně učíme hovorový jazyk, a pak přijdeme do školy a o český let se učíme spisovný jako jazyk a to je zase trošku jako jiná disciplína, takže to jsou jakoby dva různý jazyky, dvě různé češtiny. Já vždycky říkám, že kolik češtin znáš, tolikrát si Čechem, takže je jako vždycky jako lepší vědět více těch vrstev toho jazyka nebo znát.
2: Jak vnímáš současnou českou popkulturní nebo seriálovou, filmovou tvorbu? Snaží se odrážet tu mluvu a dělá to dobře, nebo je to ten cringe?
3: No, myslím si, že je to strašně složitý vybalancovat, kdy kolik těch třeba těch výrazů použít, aby to už jako nebylo pro většinu nesrozumitelný a tak. Myslím si, že často i vlastně v rámci těch generací, třeba i mezi generací Z a generací Alfa už existují že rozdíly. A když jsem byl na nějaký besedě ve škole, tak jsem se bavil o slově skibidy, že jo, jako skibidák dokonce existuje, což jako může být, záleží to na kontextu, ale může to být jako dobrý parťák, zároveň to může být nadávka, takže tam to může mít jako x různých jako výrazů. Ale vlastně oni mi říkali z generace Z, že to jsou už alfy, že to už používají jako alfy, že oni teda jako Zka, jako že genzíčka, že to jako, že to nepoužívají. Takže oni vlastně jako se dost jakoby diferencujou nebo rozlišou, jako odlišou od sebe a jsou na to pyšnější, jo, že používají jiný slova a tak se to jako hlídají, to teritorium. Ale když se vrátím ještě k té tvorbě, tak fakt si myslím, že to je složitý, aby tam se nestratilo vlastně to co chci sdělit. Jo? Když třeba na mě syn nebo dcera spustí vlastně jenom v jejich, v tom jejich slangu, tak já bych se asi nechytl. Jo? Něco bych jako ještě pobral, ale fora bych ještě pobral. nějaký jakoby další no-cap bych asi se taky ještě chytnul, ale pak už bych se trochu ztrácel třeba v tom projevu, ale tím pádem oni by nedoručili to, co chtějí jako sdělit ke mně. A to si myslím, že se týká vlastně i té tvorby. Takže pokud vlastně je to hudební tvorba a má to být jako jenom zakódovaný vlastně k nějaký jako cílovce, tak fajn. Ale pokud by to mělo směřovat jakoby na masu Čechů, tak potom vlastně je to potřeba jakoby dávkovat postupně.
2: Máš tipy na nějaký zdroje tady k tomu tématu, co bys doporučil přečíst, vidět, jakýkoliv zdroj?
3: Určitě existuje, vlastně nedávno vyšel slovník generace Z, to si myslím, že bylo rychle i vyprodaný, že to hodně kupovali třeba právě učitele, to si myslím, že je fajn.
2: A nezestárl třeba týden potom, co ho vydal?
3: Je to dost dobře možný, proto je lepší ta online verze nějaká, to si myslím, že je fajn. Mít něco, kde se to dá neustále přidávat. Čeština 2.0 je v tom dobrý, myslím, příklad, že tam se okysličuje ta slovní zásoba, takže na to kouknout. My jsme byli celkem velmoc ve slenzích, jako v knihách o různých slenzích, vojenským, vězeňským, drogovým a tak dále, tak to už dneska v tom nemáme už takovou tradici, nevychází už tolik knížek o slenzích jako dřív, což je možná trochu škoda. A taky bohužel nevychází tolik jakoby knížek o nových slovech v češtině, protože v tom akademickém světě přece jenom to zpoždění jako delší, takže tam to trvá nějaký jako třeba i desítky let, než se ty knihy třeba podaří dostat do tisku. Ale pořád vycházejí jako fajn knihy, třeba od kamarádů z Ústavu pro jazyk český vyšly Neologizmy a archaizmy. Taková knížečka vydala jim Míša Lišková, ona je vlastně z Ústavu pro jazyk český a zkoumá tam neologizmy s Martinem Šemelíkem, takže to si myslím, že je fajn. Občas teda jako něco vychází, ale toho jako pomálu, ale stojí za to sledovat třeba nabídku Akademie, což je vydavatelství, který občas tomu dá prostor a to si myslím, že je fajn.
2: Chystáš třeba ty vydat nějakou další knihu?
3: Zatím ne. Heknutá čeština je vlastně slovník, který vznikl po 10 letech češtiny 2.0 a slovníky by neměly asi vycházet dřív než po 10 letech od toho nějakého třeba předchozího vydání, aby se stihlo nazbírat dostatek materiálu, ze kterého se potom dá vybrat. To si myslím, že se celkem povedlo. Na češtině 2.0 je teďko přes 31 tisíc slov, takže to už jako není málo. Nějaký jako velký akademický slovník češtiny má třeba přes 60 tisíc slov, takže čeština 2.0 je na polovině výtlaku zhruba. A neustále tam jako nějaký nový slova přibývají, zhruba nějaký 2-3 tisíce ročně, takže to je docela fajn, tak uvidíme, ale čeština, heknutá čeština, ta knížka má teďko nějakých zhruba 8 let, co byla vydaná, tak třeba za nějakých 5 let, 3 roky by to možná šlo.
2: Zmínili jsme ještě ty newslettery na začátku. To mi přijde, že ty jsou teď dost v trendu. Já sama ráda několik newsletterů odebírám. Máme teď nově i newsletter Rádia Wave s různými kulturními typy a tak. Je to pro tebe nějaký nástroj budoucnosti toho, jak budeme získávat informace?
3: V podstatě jo. Pro mě je to takový návrat k deníkům a k časopisům. Jo, my jsme přestali skupovat noviny a časáky. Myslím si, že posluchači Rádia Wave možná nikdy neměli noviny v ruce, co já vím, třeba jo. Ale u nás doma byly vždycky, že každou sobotu byly noviny a četli se a dávali se z ruky do ruky. Postupně jakoby to vymizelo, ale newslettery to nahrazují, protože newslettery mají podobnou charakteristiku. Tam člověk musí nějak vybírat, co tam chce dát, co bude takzvaně na titulce, co vlastně, jestli to bude mít nějaké rubriky, co tam zmíní. A má to nějaký konec, jo? Což jako oproti nekonečnému feedu, že o sociálních sítí je jako velká výhoda, že já vím, že to dočtu, že někdy dojdu na konec, tak to je jako jedna ze zásadních výhod. A druhá výhoda je, že já si díky newsletteru můžu, podle toho, koho odebírám, si můžu namixovat, jak chci vidět svět, že? Jakože vlastně optikou někoho, komu věřím, tak můžu koukat na různé věci, třeba na politický, já nevím, sportovní, společenský, ale i jako nějaký jako přímo do nějakého oboru, je to takové okno a někdo za mě vlastně dělá tu práci, že prochází hromadou zdrojů a vybírá, co je dobré. Přežvíkáváme to, trošku mi to jakoby ukazuje, dáváme takový kurátorský výběr, co si myslí, že je důležité, a já, když tomu člověku věřím, tak vlastně můžu rychleji nakouknout do toho oboru nebo do toho tématu a můžu se v tom zorientovat, můžu číst eseje, můžu číst krátké newslettery, které jsou jenom odkazy na něco, takže jako ta pestrost těch formátů v newsletterech je úžasná, jak tematicky, tak i způsobem, jak to ty lidi jako tvoří. A taky si myslím, že newslettery teďko jakoby trošku získávají na síle i díky tomu, že vlastně nikdo jako neomezuje to, kde to můžu nebo komu to můžu doručit. Když vlastně já se přihlásím k newsletterům, tak mi přijdou. Kdežto, když chci někoho odebírat na sociálních sítích, tak mi tam někdo říká, že můžu nebo nemůžu, podle toho, jak se algoritmus rozhodne, jestli mi to zrovna doručí, tak to mně přijde jako obrovská výhoda.
2: V kontextu toho, co se učíme ve školách, jak už jsme zmiňovali, i to psaní, bude nějaká schopnost toho být právě editorem, tím, kdo vybírá ty obsahy, kdo je třídí, uspořádává. Je tohle nějaká dovednost budoucnosti?
3: Je to ohromná dovednost, protože to zase spočívá v tom vkusu. Jakože když má někdo vkus, cit pro nějaké téma, pro výběr toho, co je důležité, dokáže se rozhodnout, dokáže mít jasný názor, jasný postoj, což jako se dost jako vytrácí třeba z nějakého veřejného prostoru, jakože často se snažíme jako někomu neublížit, ale vlastně jako názor znamená, že prostě jako ne vždycky jako to jako obejdeme všechny, jo? Takže v tomhletom to dává velký smysl. A myslím si, že jo, že ten vkus, ten výběr, taková ta šíře těch témat, že je extrémně důležitá, a zároveň, co je tam jakoby důležitý a co si myslím, že bychom se taky měli učit ve škole už, jako spolupracovat v týmu na tom psaní, jo? Že někdo teda ten text edituje, jako co to znamená editovat text, jo? Jako jestli to celý přepsat, nebo tam zanechat nějaký ten tvůrčí hlas, ale vlastně změnit to, doplnit to, tohle je něco, co moc jako neumíme. Často se třeba s tím potkávám ve firmách, že ve firmách, když má někdo editovat text, tak to přepíše podle sebe. Jo, ale místo toho, aby doplnil, jak by ten text zlepšil, tak se to spíš snaží přetvořit tak, aby to byl jeho styl. A to vlastně není jako správně editovat text. Správně editovat text znamená ho vylepšit, ale vlastně zachovat tam ten autorský hlas toho člověka, který to začal, který to napsal.
2: Je to něco, v čem nám AI může pomoct, nebo naopak nějakým způsobem oklešťuje to, jak se vyjadřujeme?
3: AI nám určitě může hodně pomoct, protože AI může tvořit vlastně takovou celou tu redakci. Jo, já když budu chtít vylepšit to psaní, tak můžu využít AI na mnoho různých způsobů. Můžu říct, hledej v tom nejslabší argumenty, které tam mám. Hledej tam nějaký ekologický lapsy, nějaký jako nelogičnosti, jestli se zbytečně neopakuju, jestli nenašlehávám stejný argument 20krát. Jo, taková ta americká knížka Self-Help, která je postavená na jedné myšlence, ale má to 350 stran. Jo. Taková ta klasická poučka zní, většina knih by měly být články, většina článků by měly být tweety a většina tweetů by neměla existovat. Tak,
2: a většina porad by mohly být e-maily.
3: A většina porad by mohly být e-maily, přesně tak. To je jako role AI, může být jako fakt jako mnoho vrstevnatá, můžu si vytvořit beta čtenáře, můžu si říct, teďko budeš prostě jako čtenář z téhleté cílové skupiny, jsou tam zodpovězené všechny otázky, které chci vlastně, aby si ten čtenář jako zodpověděl. Není tam něco otevřeného, co by ho vlastně jakoby mohlo, co by mohlo vadit při čtení toho článku. Takže já si vlastně jakoby můžu vypomoct tím AI, nebo tou AI, a říct si, jestli vlastně ten článek, který píšu, jestli plní všechny možné role, který může, protože AI se můžu zeptat do půlnoci, nemusím, nejsou tam žádný jako hard feelings, že jo? Jakože když mě
2: těžké
3: někdo
2: city.
3: Skritizuje, přesně těžké city, to byl takový náš horký úchop teď tady z téhle debaty, takže vlastně nikoho si neznepřátelím, ale vlastně můžu ten text vylepšit a nemusím se rozhádat v redakci nebo v kanceláři nebo v rodině nebo s manželkou, že prostě ona si myslí, že to je jako strašně špatný a já si myslím, že to je strašně dobrý.
2: Tak to je takový pozitivní výhled do budoucna. Hostem studovny byl Martin Kafka. Já moc děkuju za zajímavý pohled na jazyk, za spousty zajímavostí a za tvé tipy. Díky.
3: Děkuju moc za pozvání, bylo to fajn.
1: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Středňajs. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop s Knedlo Zelober,
5: či divadlo pro děti.
4: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Středňajs, festival, co není střední. Víc na sítích statku Střední. Mediálním partnerem je Radio Wave.
6: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
7: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
8: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Čelisti.
8: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: Vážení posluchači, vážené posluchačky, právě jste doposlouchali píseň Mám rád Limču a nyní již začíná filmově kritický magazín Čelisti. A my jsme se s mými kolegy dnes rozhodli, že vzdáme hold našemu oblíbenému a nebál bych se říct formativnímu intelektuálně debatnímu formátu Katovna. A já už zde vítám Tomáše Ryška z Tejskala.
1: Dobrý večer.
0: Šárku Petříček-Gmiterkovou.
2: Dobrý večer, dobrý.
0: A od mikrofonu vás zdraví Antonín Just, tesař. A my jsme se rozhodli právě, že si připomeneme nejikoničtější díl Katovny, což je právě díl věnovaný filmu Návrat idiota, díl, který byl zvěčněn a zároveň sparodován v pořadu Česká soda. A my jsme se právě tady v duchu tohoto pořadu rozhodli, že se vrátíme k tomu idiotovi a že se podíváme na to, jestli ty argumenty, které v té Katovně tenkrát padly, tak jestli do dneška jsou vlastně validní, budeme validovat nebo invalidovat takové teze, jako je právě, že tam dochází k té gleichschaltaci, bagatelizaci té obrazové informace, že je tam kromě obrazu i zvuk a tak dále. Ale nejprve bych vykopnul tady tu debatu postřehem, právě myslím, že zrovna Miroslava Petříčka, že příběh toho filmu je krásný, ale filmový zpracování je příšerný. Co si o tom myslíte, o téhle tezi? Platí to?
1: Já teda předně cením, že jsme se rozhodli takhle jako resuscitovat ty tři pravěké audiovizuální formáty, tedy Českou sodu, Katovnu a film Návrat idiota, což jsou věci, které někteří naši posluchači jistě vůbec neznají, takže teď budete dlouho ztraceni. No a jinak, já teda jako jsem ten film neviděl vlastně od té doby, co vznikl a teď jsem si ho teda rewatchnul a byl jsem hodně překvapený, no, protože jako na rozdíl od jiných z vás, já teda jako jsem měl podstatně horší divácký zážitek než na poprvé a mám pocit, že teda problémy jsou jak v tom příběhu, tak v tom zpracování.
0: Dobře, takže a co Šárka si myslí? Kdy jsi naposledy viděla Návrat idiota a s jakými pocity jsi se k němu dnes vracela? A je opravdu příběh krásný a filmový zpracování příšerný?
2: Tak si nejdřív řekneme, co se v tom příběhu odehrává, co se v něm vypráví.
0: Tak nás do toho zasvěť.
2: Návrat idiota je příběh z nějakého mentálního nápravného zařízení propuštěného Františka, který jede ke svým nově nalezeným příbuzným v takovém tom zvláštním čase mezi Štědrým dnem a Novým rokem. A cestou vlastně odpozoruje a potká takovou jako zajímavou mladou ženu, kterou hraje Anja Geislerová, která se loučí na nádraží prostě s nějakým jako mladým mužem, evidentně k sobě mají velmi blízko. No ale ve chvíli, kdy dojede prostě do toho blíže neurčeného a nespecifikovaného městečka, z kterého jediné, co poznáme konkrétně jménem, tak je Bistro Riga, což je dost jako...
0: To je velmi v pořádku podnik podle názvu.
2: Což je dost zvláštní. A tam vlastně začne jakoby zjišťovat, kdo je teda ta mladá žena v podání Anny Geislerové, pozná její sestru Olinu, kterou

0: léto. Tenhle ten film ještě vlastně v té čistotě jak toho obrazu, tak toho příběhu, tak toho zvuku.
1: K obrazu se ještě dostaneme,
0: k tomu
1: ano.
0: Se dostaneme, tak vlastně mě jako velmi zaujal, dokonce jsem si koupila i nějakou knížku, která posléze o tomhletom filmu vyšla, která se jmenovala Idiot a jeho návrat.
1: Ano, v pořádku, vypadá to jako v pořádku publikace podle názvu.
0: To byla nějaká filozofická důmka o tom filmu a teď, když jsem si ho znova připomněla, tak jsem zjistila, že vlastně pořád se mi ten film líbí a pořád ho vnímám ne stejně jako před lety, ale nějak výrazně kritičtější postoj k tomu filmu jsem nezaujala.
1: Tak já se přiznám za sebe, že jsem přehodnotil svůj postoj, protože mně se ten film v těch 90. nelíbil, ale já jsem tehdy procházel takovou fází, že jsem měl rád popkulturní západní import a českým filmem, zvlášť tím 90. jsem okázale pohrdal, protože jsem byl teenager a měl jsem pocit, že to je jako cool záležitost. Ale teďka jsem naopak, mám pocit, trošku se k tomu vrátil s takovým naopak jako pozitivnějším, nebo ten můj dojem teďka je takový pozitivnější, ale jenom do nějaké míry a dokonce bych to obrátil, tady to tvrzení Petříčkovo, mně přijde krásnější to zpracování než ten příběh teda.
2: Já teda musím říct, protože co tady nepadlo, tak on je to samozřejmě nějak volně inspirováno teda tím Dostojevského Idiotem a vlastně tohle je taková ale hodně jako vyprázdněná verze, jo, protože ten idiot, ten hrdina toho Dostojevského, jako ten tam opravdu vypráví nějaké konkrétní příběhy a nějak tam jako funguje mnohem dramatičněji, tohle je taková prázdná nádoba, taková až jako pomalu jako buddhisticky zenová, ten Pavel Liška prostě ten jako se tak projevuje, že mu občas začne týct krev z nosu a občas rozdává teda nějaká moudra, nic si nepamatuje na to, že aby vyprávěl nějaké příběhy a podobně vlastně i jakoby to obrazový stvárnění, který jako...
1: Už jsme u Gleichaltace, ano, bod dva.
2: Nějakým způsobem, že ho jako odkazuje jako nepochybně na československou novou vlnu, nějaký prostě formanovský odkazy tam jako za mě určitě jako můžeme detekovat nebo takovýhle věci, ale zároveň je to zcela jako nekonkrétní svět, jako že zatímco ta nová vlna vyprávěla o nějaký, já nevím, ubohosti, o nějakým prostě dobovým jako komentáři, tak tohle se odehrává v jakémsi bezčasí. Já nevím, 80. 90. let, občas tam probíhají repliky o potulce prostě po nocích, za kterou vás zavřou, který jak kdyby byl ještě o 50 let z dřívější doby. A je to takové jako vlastně podivně jako melancholická snová bezčasová záležitost, která mě jako stejnou měrou občas jako okouzluje a občas jako nějak jako vytrhuje z toho tou svou určitou jako nekonzistentností.
1: Takže taková gleichschaltace, bagatelizace té Dostojevského informace možná.
2: No, maličko bych skoro řekl, nechci se pouštět do nějakých komparativních analýz, na to si
1: na to si počkejte ve druhém vstupu. Na to si počkejte ve třetím až čtvrtém vstupu, protože dnes bude celý díl Čelistí jenom o návratu idiota.
2: Krásně.
1: A co ty, Šárko, jak bys na to zareagovala? Je to v pořádku takhle se chovat k Dostojevskému?
0: Za mě určitě, za mě si to zaslouží a měl by dostat naloženo ještě víc, ale já právě to bezčasí a nějakou jakoby vykořeněnost toho, kde se ten film odehrává, že to je fakt jakoby příběh, který je odtržený od nějakých jako konkrétních časoprostorových souřadnic, tak já beru jako fakt jako nějaký jako důležitý autorský gesto, protože ono nejenom, že jako nevíme, kdy se ten příběh odehrává, ale ani kde, protože ten film začíná poměrně jako dlouhou cestou vlakem, kde myslím, že ty hrdinové jednou přestupují a jdou dokonce nočním vlakem, tak si říkám, sakra, jako kam se potřebuješ jako dostat, jako v rámci Česka vlakem, jako kam teda dojedeš, když prostě jedeš vlakem, kde zvládneš jednou usnout, pak přestoupíš a pak jdeš vlastně celonočním vlakem.
2: A že? Ještě oba dobíhají s těžkým kufrem, ten vlak už poměrně rozjetý a pak se v něm jako teda ocitnou, aniž by to bylo jakkoliv nějak teda dramaturgicky, tam, no, dramaticky tam nějak znázorněno, to se prostě bere jako holý fakt a tyhle jako podivně jako snový věci, jo, mají jako furt nějaký kouzlo, ale tehdy jsem z toho byl na větvi a teď teda musím říct, že už jako úplně se v tom neumím tak usadit, nebo taky jako vlastně mi trošku dělá problém jako ten kontrast těch, řekněme, těch snových scén a těch pohledů na to světlo, nějaké té nespavosti, nějaké té jako liriky existenciální, nebo jak to nazvat, a pak takových trošku jako komediálních eskapád s padáním po ledě a prostě Langmajer už se tady trošku pasuje na toho pozdějšího krále těch poprcávacích komedií, což je v podstatě terminus technicus a už vidíme, že je to tady a ty jeho opilecké bláboly. Prostě některý dialogy mi přijdou opravdu jako silný a působivý. Jindy mám pocit, že se ocitáme někde Ne, tak úplně na.

0: jako jste i v sém terénu.
1: V předsálí poprcávaček. Tak
2: leze nám z toho taková teda to vykořeněnost teďka dobově. Já mám právě pocit, že ve své době tenhle ten film byl právě přesně jako hodně přirovnávaný k té československé nový vlně, kterou si zmiňoval, což si myslím, že je hodně, protože tenkrát byla jako poptávka vlastně po něčem jako vrátit se tady k tomuhle tomu období, jako která k tomu zlatému věku té československé kinematografie a navázat na něj, což se tak jako spíš nedařilo u těch filmů, který se to v těch 90. pokoušeli.
1: To je dodnes ta poptávka, potom jako resuscitovat československou novou vlnu.
2: A
1: jako.
2: Tady mám pocit, že tak jako trošku vlastně ty scény z těch kulturáků a z tohohle toho prostředí, že tam trochu tímhletím směrem namířili, ale taky jako ty na mě koukáš přísně, jako paní učitelka přísná a já to naprosto chápu, protože si taky myslím, že to vlastně vůbec jako není jako formanoidní materiál, tahle ta věc.
1: No už jenom pro ten cast, že to je, jako jasně nám to zpětně jako připadá jako automatický, že se v tomhletom filmu sešly jako ty později nejvýznamnější herci tuzemské kinematografie minimálně v těch nultých letech a dá se říct, jako ne na vrcholu svých tvůrčích sil, ale opravdu jakoby v silném počátku té své kariéry. Ale ono to není automatický, jako svést dohromady v druhé půlce devadesátek Wilhelmovou, Geislerovou, Langmajera, vlastně je tam je tam Macháček a vlastně Pavel Liška jako velký objev jako tuzemské kinematografie. Tohle je jeho průlomová role. Takže tam je vlastně vtipný, že v těch 90. letech ještě nefungovala pozice castingového režiséra, takže jak pomocného režiséra, tak ten casting měl na starosti Ben Tuček, který vlastně měl podobně jako sebevědomí obsazení i svých filmů, například do svého filmu Děvčátko obsadil Dorotu Nvotovou, což byl taky takovej jako herecký zjev trochu.
2: Tak pokud vám tato debata přijde strhující, tak v ní budeme i pokračovat v následujících vstupech, ale teď už Pavel Liška, to je číslo ten Pavel.
0: Nepřepínejte kanela.

0: Tak, to byl Pavel Liška, je to číslo, ten Pavel. A
1: kadeřavý.
0: Kadeřavý a my pokračujeme v rozboru filmu Návrat idiota. Vzdáváme hold pořadu 90-kovému Katovna a dostáváme se k otázce, jestli tam kromě toho obrazu je i zvuk. Protože Miroslav Petříček si v tom pořadu myslí, že není, že tam je jenom ten obraz.
1: No ono s tím zvukem, já vám nevím, no ono, jak jsme se bavili o tom, že jediný jako trošku konkrétnější prostor je tam to bistro, v němž se odehrává pár scén ze zcela vyprázdněného podniku někdy po ránu a pár scén, kde je tam opravdu plno a já mám pocit, ten zvuk jako zní pořád stejně a asi je to taky nějaký autorský záměr, ale vlastně nevím. A stejně tak jsem si nebyl úplně jistý, jestli na mě funguje ten lyrický, minimalistický hudební leitmotiv, který se neustále vrací a vyťukává něco do klavíru.
0: No to jsem zrovna chtěl poznamenat, že mě tam irituje ta hudba. Ten takový ten kolovrátek od Vladimíra Godára. Já bych právě od Godára čekal trošku
1: jako
0: vrstevznatější subverzivnější zvukový přínos. Možná by bylo lepší, kdyby tam žádný zvuk nebyl. Co myslíš, Šárko?
2: No, zvuk tam je. Pojďme si říct, přátelé, zvuk tam opravdu je.
1: Není to němý film.
2: Není to němý film. Byť dneska jsem se vlastně zaměřila trošku právě na tu úvodní klauniádu, o který jsme se bavili v předchozím vstupu, jak tam různě pobíhají s těma těžkýma kuframa a hledějí na sebe z těch oken rozjíždějících se vlaků. Tak vlastně první slovo je tam pronesený až v 9. minutě, takže do té doby ten film se skutečně tváří, že bude němý nebo bezeslovný. Ale já se přiznám, že vlastně pro mě ta hudba tak trošku jako ustupuje do pozadí, protože to, co jsem si připomněla a to, co mě vylezlo skutečně velmi do popředí, tak byly víc ty jako obrazový, vizuální věci. Mně se vlastně hrozně líbí, že ten film je opravdu jako barevně, jako harmonický, krásný a mám pocit, že to je vlastně takový to poslední období té jako celuloidové kinematografie v té úplně jako nejčistší fázi, kde opravdu se s těma barvama, s tím svícením umělo nádherně pracovat, že když je tam nějaký neon, tak opravdu jako řízne do očí. Ale většinou ten film je takový jako pudrovej a velmi hezky se tam pracuje třeba s kostýmama, což já mám ráda, kde se vlastně na téhletý rovině pěkně vytváří ten rozpor nebo ty rozdíly mezi tou Aňou Geislerovou a Táňou Wilhelmovou, která je tam věčně v takových jako dětských tričkách s dětskýma obrázkama, což vlastně svědčí něco o té její povaze, o té pozici vlastně v celém tom prapodivným mnohouhelníku vztahovým.
0: No, on to zase takový složitý uhelník není, že oni jsou... Ono je to taková jako bizarní kombinace toho, že to jsou teda dva sourozenecký páry.
2: Je to taková štafeta, no.
0: Kde spí jako ten jeden z těch bratrů spí s oběma těma sestrama a jedna z těch sester spí s oběma těma bratrama.
1: To už nevím, jestli to pořádku. Přílišná matematická hádanka na mě, složitá.
2: Takže já jako jsem schopná ty drnkačky, jak bych nazvala ty melodie, tak ty jsem schopná nějakým způsobem vytěsnit. A další taková jako pikoška kostýmní výtvarnice byla maminka Saši Gedeona, Milica Gedeonová, která jinak učila, byla to učitelka výtvarné výchovy na základní umělecké škole na Kladně.
0: Dobře, a působí tam ten idiot teda jako katalyzátor, dá se to takhle říct?
1: No, jako...
0: Případně je idiotský v tom, že je normální? Já právě nevím, mně přijde, že oni jako teda, jako v porovnání tady s tím, jak teda, jako vlastně, že jo, je to zase jsme furt jako na hraně toho, jestli to je civilní film, nebo jestli to je fakt nějaká teda hodně stylizovaná věc, vzhledem k tomu, jak jsem říkal, jak jako podivně je tam rozehraný ten vztah mezi těma takzvaně jako normálníma postavama, a o kterým taky moc nevíme vlastně, jako proč se to stalo, že teda jako se takhle navzájem spolu vyspávají, tak jako jak je tam ten idiot moc normální, je velká otázka pro mě.
1: A tak on tam vlastně neustále poukazuje na to, že si nic nepamatuje a že vlastně jako nic nezažil, no jako nechci se vracet k tomu, co už jsem říkal, ale rozhodně teda je menší katalyzátor než ten jeho předobraz literární a vlastně no jako já si nejsem úplně jako jistý, jako, jak moc je jako úplně jako konzistentní ta jeho jako zvláštní stylizace. No, jako...
0: A co ten Pavel Liška? Je to číslo, ten Pavel. Je fantastický tak, v tom.
1: Tak ten byl vždycky číslo, no, tak ježišmarja.
2: Tady byl ještě takovej tlumenej hodně, po evidentně nějakých elektrošocích, tak ještě se nemohl tak rozdovádět, jako v pozdějších filmech, no.
0: Dobře, tak jo, tak teďka už teda končí naše idiotská, tady idiotské extempore a ve skutečnosti samozřejmě se budeme zabývat i dalšími filmy v těchto čelistech a příště, v příštím vstupu,
1: jak budou staré to do ty další filmy?
0: Uděláme velký krok do prázdna, protože se podíváme na Mortal Kombat, ale ne bohužel na ten 90-kový, ale na ten aktuální Mortal Kombat 2, takže zůstaňte věrní pořadu čelisti. Dobrou noc.

0: Posloucháte Čelisti bez Aleše, bez Vítka, ale za to s Tondou, Šárkou a Tomášem. Tak Vítek je v Cannes, Aleš je v Polsku, takže na nás nemůžou. A my jsme se proto rozhodli tady, že vás poctíme tady touhletou idiotskou retrospektivou, tím návratem do pozdních devadesátek. Trošku jako mentálně v těch devadesátkách možná zůstaneme i v tomhle vstupu, protože teďka se vrátíme, ale jenom 2 týdny dozadu, k dalšímu filmu, který měl premiéru, ale nedostalo se na něj v Čelistech ještě, což považuji za trošku trestuhodné, a je to film Mortal Kombat 2, a teďka pomrkávám hlavně na Tomáše, protože mám pocit, že Šárka není úplně Mortal Kombat type.
1: Neumím, nehraju, neznám.
0: Znáš tu hru, hrál jsi to někdy?
2: Já jsem hrál ty starý hry, že jo, který byly opravdu jenom o tom, jako kolik písmenek z klávesnice člověk zvládne vymlátit. Co jsem pochopil, tak ono těch her je hromada, ty pozdější už mají relativně komplikovaný příběhy a spoustu nějakých, že jo, těch mezifilmečků a tak dále, takže i tvůrci toho nového Mortal Kombatu se pokoušejí teda do té mlátičky akční vměstnat, co si jako děj, co si jako nějakou mytologii. Působí to prostě tak pitomně, jak to působit může a musí, ale mě to teda vůbec nevadí.
0: Mně to nevadí vůbec taky, já to naopak vítám. Já mám pocit dokonce, že oni tenhle ten film vlastně resuscituje tu zápletku toho devadesátkovýho zmíněného filmu z roku 95, což je jedna z prvních videoherních adaptací, která taky byla jako z těch devadesátkových už tenkrát velebená jako jedna z nejlepších, a tam právě taky šlo přesně o jako takovou hrdě stupidní zápletku o to, že teda jde o to, že naší dimenzi hrozí invaze z nějaké jiné démonické dimenze, a jediný způsob, jak tomu zabránit, tak je prostě vyhrát asi 10 soubojů vlastně jeden na jednoho.
2: V tomhle vesmíru, jakmile se střetnou nějaké dvě říše, tak jediný způsob, jak to vyřešit, je, že musí být turnaj o 10 zápasech a prostě tento celé rozhodne. Je to krásně idiotský, ale vlastně jakoby je tady hrozně vidět, jak tam mají asi 12-15 postav, nestíhají se všem věnovat, a zároveň je to asi trošku taková jako, že konečně jako doručili to, jako k čemu nakročovali v tom prvním díle, kde nebyl žádný turnaj, byl to takový jako opatrný rozjezd, tady vlítem rovnou do akce, a kromě té akce, která je tam přehršená, tam konečně ten turnaj, tak je to taky jako docela příjemně odlehčené přítomností Johnnyho Cage, kterého stvárnil Karl Urban, takzvaně takovým tím, kdybych to chtěl říct s velkou mírou nadsázky, tak jako Clint Eastwood měl jenom dvě herecké polohy s kloboukem a bez klobouku, tak Karl Urban tady má dvě herecké polohy s brýlemi a bez brýlí. A chopil se jich nádherně béčkově, že jo, ten úvod tohle vyžilého akčního hrdiny, který na rozdíl od všech těch postav, který po sobě posílají různé energie a firebally, tak je jenom vyžilý akční herec devadesátkových rolí, který už i tehdy jako se zaprodal co by nadějný karaťák teda tomu jako té pochybné slávě béčkových filmů, kde teda předváděl takové absurdní akce asi z ranku Michaela Dudikoffa filmu typu Americký ninja, takže tady vidíme nádhernou pravěkou sekvenci, kde prostě vykydlí příšernými rozmáchlými pohyby všechno, co mu stojí v cestě, a pak s roznožkou přeskočí střelu vystřelenou z bazuky, a je to jako nádherně vlastně cheesy, je to taková podsta tomu 90. old school. No zároveň film, který asi jako těžko doporučit někomu, kdo nemá rád Mortal Kombat a tyhle ty 90. akční kraviny, který se nějak vezou na tom odkazu toho Bruce Leeho, který teda zašlapávají hlouběji a hlouběji do země.
0: Zároveň bych to ale doporučil lidem, kteří byli trošku rozpačitý z toho zmíněného prvního dílu, protože přesně tam mě jako hodně vadilo, že se na ten Mortal Kombat vlastně nedostalo, že to je celý taková jako přípravka prostě, kde se tak velmi pozvolna buduje zápletka, je tam nádherná teda ta úvodní sekvence v tom Japonsku s tou zmraženou rodinkou, a to jsem si říkal, to vypadá zajímavě, ale pak mám pocit, že ten film trošku umřel, ale tady jako se konečně teda dělá ten Mortal Kombat, dělá se hodně poctivě. Přijde mi, že vlastně opravdu takovým centrem tý podívaný jsou ty souboje, které jsou strašně pěkně udělaný, fakt jako ty arénovky jeden na jednoho, a jim vlastně docela cením, že celý ten děj okolo je vystavěný kolem nich, že tam vlastně vždycky jde maximálně vlastně jenom o to dát nějaký background tomu, kdo tam teda s kým bojuje a proč a o co v tom fightu jde, aby jsme měli prostě víc jakoby komu fandit, a to je celý. A mě to stačí, a přijde mi, že jako od Mortal Kombatu ani nikdo nemá právo požadovat cokoliv víc.
1: Nemaj.
2: Je to tak, no, ale jako co na tom, že někoho to působí prostě hrozně uměle a že najednou jeden souboj se odehrává prostě v aréně, kde proskleným nějakým tam jako vitrínou vidíme měnící se prostředí, nedává to vůbec žádný smysl, proč by to tam mělo mělo být, ale je to tam a je to hezké a to je vlastně celý. No. Jako, podobně jako v těch videohrách člověk nepátrá úplně po nějakých jako detailních základech tak, takhle prostě bizarního univerza.
0: Trošku jsem doufal, ale že možná, že ten Johnny Cage bude trošku nahláškovanější a ještě vofou z víc cheesy. On tam trošku navíc vlastně bojuje o tu pozici toho jako ironického hláškaře s postavou Kejna, což je takový zrádce podvraťák. Ono vlastně hodně, jako ten, ty zápletky se jsou takový wrestlingový, že se to hodně jako točí kolem toho, kdo zradil koho prostě a kdo jako má nějakou nefér výhodu a je potřeba stejně ho porazit. Ale ten Kejno už z toho prvního dílu je právě taková ta jako nahláškovaná postava a mám pocit, že jako mně přišel iritující v tom prvním díle a tady mám pocit, že jako jeho míň, což jeho tak akorát v tom filmu, ale zároveň jako je to zvláštní jako protiváha a nevím úplně, kdo vyšel z tohohle souboje o nahláškovanějšího frajera vítězně, no.
2: Těžko říct, no. Oni samozřejmě jako si dělají alibi, protože jako rovnou říkají, jako my nejsme ta podívaná typu prostě filmu s Keanu Reevesem, který propiskou vykydlí 100 lidí, my prostě jsme ta pravá oldschoolová akce a jako tím se tak jako vyvazují z toho, aby to muselo mít nějak jako koherentnější prostě jakoby vesmír, aby to prostě ta akce korespondovala s tím, co se kolem ní děje, no, na to prostě není čas a myslím, že nebyl ani čas na všechny ty postavy, no, že právě jako tam občas někdy se objevovali tak až jako zmatečně, že kdybych teda neviděl první díl, tak trochu nevím, co se tam děje, ne, že by mi to vadilo, ale...
0: Je to tak, no, ten první díl sloužil jako taková dlouhatánská expozice, aby jsme se tady s těma postavama nemuseli tolik zaobírat a na druhou stranu vlastně jako to, jak tam odpraví jakoby postavy, které pokud sledujete ten první díl, nebo pokud si jako já ten druhý díl, nebo pokud si jako já ten první díl už tolik nepamatujete, tak to zas takovej punch nemá. Ale co má pořád punch, tak je Mortal Kombat 2 Technosyndrom, který si dáme teď v nové verzi právě připravené pro tento film.

Quan Chi, Shang Tsung, Raiden.

0: Posloucháte intelektuálně nerdský speciál pořadu Čelisti s Tondou, Tomášem a Šárkou. Šárku ještě necháme možná chvilku spát, protože po Mortal Kombatu jsou tady Star Wars, Mandalorian a Grogu. Co ti říká univerzum Star Wars, Šárko?
1: Má s tím něco společného seriál Shogun?
0: No, hodně přes tři kolena. No, dá se říct, že George Lucas, on se inspiroval Akirou Kurosavou v těch původních Star Wars, ale úplně tam hodně toho z toho nezůstalo, z toho šogunství přímo.
1: Ne jinde, jo.
0: Ty máš pocit, že seriál Shogun patří do univerza Star Wars.
1: Jo, jako doteď jsem si to myslela, se přiznám.
0: Tak okamžitě nastudovat Star Wars a taky japonskou historii. A Tomáši, kolik šogunství zůstalo ve filmu Mandalorian a Grogu a kolik si mám dát Grogu, než na ten film půjdu?
2: Podle mě tam hrozně málo, teda trestuhodně málo Grogu v tom filmu, ale jako vlastně ten...
0: A co pivko? Dávaj si.
2: Trošku jo, no, je tam samozřejmě scéna z vesmírního baru, která nemůže chybět jako skoro žádný Star Wars, a ten film je hodně postavený na tom, jako dát divákům a fanouškům to vše, prostě co si s tou ságou jako nějak nejikoničtěji spojujou. No a když se bavíme o těch japonských inspiracích, tak on už prostě ten původní seriál, že jo, který teda jako stojí na tom, že ten Mandalorian, ten teda neohrožený válečník z planety Mandalor, si osvojí teda jakési mládě, a to trošku upomíná na takové ty věci typu Vlk samotář a mládě, prostě ty jako stojičtí válečníci, co se teda jako nějak získají jako takovou ličtější tvář díky tomu přítomnosti toho nemluněte, ať už je prostě lidské, či prostě zelené, ušaté a disponující sílami Jediů. A vlastně ten seriál jako začal jako takový westernový, stylizovaný, jako radostný, dobrodružný John Favreau vlastně jako to, tak jako zase jako tím prvním z těch té nekonečné řady seriálů, tak jako trošku možná nakopl nějakou tu víru v ty starost, že to furt bude takový to radostný, dobrodružný, plný objevování něčeho novýho.
0: Patřil k těm lepším teda, rozhodně.
2: No, určitě jo.
0: A dobře se mi na něj koukalo, ale nedokoukal jsem ho.
2: Taky ne. No a tady vlastně se navazuje, ono to původně měla být čtvrtá řada toho seriálu a vlastně pak až díky změnám u Disneyho se to dostalo do kin. Je to na tom trochu vidět, je to, jak kdybychom koukali na nějaký 3-4 epizody seriálu. Nevadí to úplně, ale je to vlastně spíš, než aby jsme dostali něco nového, tak je to teda takový nostalgický jako retro prostě dobrodružství s troškou těch westernových prvků, s patřičnou dávkou roztomilosti, že ten děj se odehrává někde pár let prostě po konci té původní trilogie, a je to vlastně to navazuje na ten šestý díl, kde prostě místo medvídku Evoku tady máme teda roztomilýho baby Jodu Grogu a taky partičku malých vesmírných mechaniků, kteří tam taky švitoři roztomilou řečí, takže v tomhle je to jako teda jako velmi pro to náctileté či mladší publikum, což by ale jako nutně nemuselo vadit, jo, protože
0: naopak,
2: jsou tady zajímavý motivy. Tady třeba jeden z nejzajímavějších, který mi přišel, že se tady objevuje syn Jabby Hutta, a místo toho, aby ten jako žábo červ oslizí byl...
0: Baby Hutt?
2: Byl, no, ale taky on je spíš takovým jako cnostným válečníkem, nechce být jako ten otec, a je to takové to jakoby z ranku poličtění monster, který jsme třeba mohli vidět v posledním dílu Predátora, tak něco podobného, že má tady ten jako hluboký zvláštní hlas toho Jeremy Allena Whitea, který hrál v seriálu Medvěd, a prostě je to ten cnostný chlapík, a to je vlastně jako docela hezký motiv, ale když teda se vrátíme k tomu, že přesně ten poslední Predátor vlastně taky se o něm psalo, jak trpí nějakou určitou jako disnifikací, a mě to vůbec nepřišlo, vůbec mi to nevadilo, to bylo jako velice invenční jako pokus posunout nějakou ságu zase do jiného teritoria, do trošku jinějšího ladění, ale tady jako ten zásadní problém s tím Mandalorianem filmovým je, že je to vlastně jako furt to samý, no, že prostě jako John Favreau se snaží, jako má samozřejmě tam jako spousta odkazů na nějaký oblíbený scény i na jiný filmy. Chvilku tam máme takovou neonoirovou pasáž jak z Blade Runnera. Je tam taková příjemná jako tepající techno hudba, která jako dodává
0: jak na Mortal Kombatu.
2: No, jako něco taková jako sofistikovanější, která jako dodává na té atmosféře, ale Seyfud mám jako pocit, ať se Favreau snaží, jak se takovým trošku jako údržbářem v té továrně u Disneyho, a vlastně jako asi jako věřím, že spousta fanoušků si tuhle nostalgickou jako porci téhož užijou jako víc než tu novou trilogii, která byla jakoby spíš jako by kritiky omilostněna než těmi fanoušci, kteří jako buď nadávali na to, že je to stejné, ale horší, anebo že se snaží o něco kacířského, tak tady tohle asi nehrozí. No. Tady se zabydlíme v takovým jako přívětivým příběhu, který má i trošičku jako temnějších podtémat, to se tam trošku řeší nějaký teda jako takový ty věc jako otázky života a smrti a nějakého jako
0: nuda.
2: A takový ty prostě nějaké jako otcovství toho Mandaloriana Pedro Pascala. On to samozřejmě krásně odehraje i pod tou helmou, jenom svým hlasem, stejně jak ten z toho medvěda namluví toho slizáka hezky. No je tady Sigourney Weaver jako taková milá nová velitelka nové republiky, jako rozehrává se tady nakročení k něčemu, co by mohlo dále pokračovat, a je vlastně otázka, jak moc na to chceme dál a dál koukat.
0: No. Takže mám pocit, že to tak jako vlastně jako pokračuje v tom trendu těch disneyfikovaných Star Wars, nebo kam bys to tady do této fáze toho jako univerza řadil jako kvalitativně, pokud vůbec teda na ty nový seriály koukáš, jako což já nedělám třeba.
2: Já to nemám jako zdaleka nakoukaný, jako rozhodně mi to nepřijde tak jako nějak svébytný, jako Andor, je to prostě už z pohledu toho, že to furt je to stejně jak ten seriál, jako to je fakt pokračování toho seriálu víceméně jako v podobném ranku, no je to prostě to jako nějak děčtější, je tam jako furt jako trocha nějakých jako radostných akčních scén, je tam krásná gladiátorská arénovka, Martin Scorsese namluvil prostě jedno z prodavače nějakých vesmírných kebabů, jsou tam prostě jako hezký momenty, dostanete všechno, co už jste viděli, ale jako jestli to stačí, no mě úplně ne, tak jako 50-50, no.
1: A nejsiš příliš náročný.
2: No, co se týče univerza Star Wars, tak jako tam nejde ani být příliš náročný, tam člověk jen doufá, že se třeba ještě něco povede, protože samozřejmě patřím těm divákům, který to kdysi nadchlo a kdy jako považuji to za nějaký formativní zážitky. No.
0: V pořádku, takže slevte se svých nároků i vy, než půjdete na Mandaloriana, dejte si aspoň 5 grogů a my si teď dáme další tepající techno, který by určitě v tom filmu mohlo zahrát, a to jsou Deezer Boys, Dej pusu dej, a pak už čistá infantilita, malá Amélie, animáček.

0: Stále ještě posloucháte nejsklidněnější epizodu Čelistí ever s Tondou, se Šárkou a s Tomášem. My jsme se teďka potom po těch fajtovačkách, po těch vesmírných bitvách rozhodli trošku se sklidnit a dát si čistou infantilitu. Francouzský animovaný snímek Malá Amélie, který taky koluje našimi kiny. A já bych možná byl radši, kdyby nekoloval. Nebo takhle, to je možná příliš ostře řečeno. A je to prostě, je to snímek podle Amélie Nothomb, což je francouzská spisovatelka, kterou si já jako japanofil spojuju především s podle mě vlastně hodně pěkným románem Strach a chvění, což je taková přízračná záležitost o tom, jaký to je být zaměstnaný v japonském korporátu a nebýt přitom jako Japonec, nebo být za prvé žena a za druhé gaijinka, to znamená jako nejaponka. A ten korporát je tam ukázaný podle mě vlastně jako velmi realisticky, ale zároveň příšerně. Ale tohleto je naopak jako taková idylická oslava toho, jak je to je v tom Japonsku vyrůstat, když jste synem belgického toho, jak se tomu říká, ambasadora.
1: Velvyslance. A ono je to teda taky podle její asi minimálně částečně autobiografické novely, ale nicméně tedy je to příběh, který opravdu zachycuje to ten jako život té tříleté dívky, který vidíme přímo jako od porodu a není to tím, že by to bylo vyprávěno retrospektivně, protože ta premisa tam tak trochu je, že ta holčička se domnívá, že je Bůh, takže je to takové teda jakoby nějaké zvláštní vědomí v tom jako nedospělém, ale jako silně dětském batolecím a vlastně ani ne batolecím těle, protože teda ten film začíná tím, že ona, ta holčička, žije v jakémsi jakoby vegetativním stavu a nepohybuje se, jenom všechno reflektuje. A tohle všechno samozřejmě nějakým způsobem předjímá to, že je to také film, kromě o těch prvních rocích života člověka, o nějakých francouzsko- nebo evropsko- prostě japonských stazích, řekněme, v nějakém, ne poválečném Japonsku, ale stále v těch 70. letech, kdy se to odehrává, jakoby doznívají tam určité nevraživosti, tematizuje to nějaké jako identitu, kulturní rozdíly. A ono samozřejmě jako tenhle ten koncept toho, že v těch prvních letech života se nám nějak jako odehraje v nás všechno podstatné, tak je nějaký jako bytostně japonská záležitost a asi to autorka chce tematizovat, ale musím říct, že jako jsem místami jako se velmi právě pral s tímhletím jakoby aspektem toho příliš dospělého a jako reflektujícího vypraveče v tom dětském těle, což sice on sám s tím jako nějakým způsobem pracuje, pak to tak trochu vymizí a není to úplně důsledné. No a ten film vlastně bývá přirovnáván ke snímku Můj soused Totoro, což mě tak už jsem jako spozornil, jako když jsem si to dopředu četl. A jako jasně, byly by tam určité jako by jakoby paralely, nějaký jako důraz, nějaký jako taktilnost, objevování přírody, nějakého spojí něčeho všednodenního s něčím jako transcendentálním nebo nadpřirozeným, ale tam ty přirovnání podle mě končí a oproti tomu Miyazakimu, který je jako mnohem rafinovanější a vlastně si vystačí jako s nějakou jakoby vlastně zápletku, která nepotřebuje antagonisty, tak tady je všechno tak trošku na sílu. Byť jako díky té animaci to prostě je vtahující i citlivý. Jako mě to jako částečně si to velmi získalo, ale jako vždycky tu a tam přišel teda jako trošku takový záchvěv něčeho jako spíš jako protivně, ne snad vykalkulovanýho, ale nedomyšlenýho.
0: Mně taky přišly přesně tyhle ty vnitřní monology té postavy vlastně iritující a přijde mi to jako, že tohle by Miyazaki teda myslím nikdy jako v žádném filmu nedopustil, ale naopak mi to přijde velmi jako francouzské, takový ten jako líbivej, trochu jako intelektuálně se tvářící, nebo tak jakoby filozofující,
1: Friends, no.
0: ale vlastně jako přihlouplej v důsledku tady tenhle ten diskurs, nebo tenhle jako to, že teda ona jako říká, že je ten Bůh a jako jo, jako můžeme zatím hledat teda nějaký, jako že působí to hrozně chytře, ale vlastně to jako zase až tak strašně chytrý není a trochu přesně mi to jako kazilo dojem z jinak jako citlivě a vlastně jako pěkně jako na zpracovaných právě těch scén, kdy ona se tam jako ohledává to svoje okolí a seznamuje se s tím světem a poprvé jako vlastně nějakým způsobem reflektuje to, ten culture clash, to, že je prostě teda jako cizinka někde jako v nějakém prostředí, který ale pro ní vlastně ten jako domov, do kterého jako patří i nepatří. Co ty, Šárko, dojala ses?
2: No já jo, já se ale dojímám skoro u každého animovaného filmu. U Kočičí Odysej jsem měla téměř hysterický záchvat v kině. Takže to je ten důvod, proč já vlastně tolik nesleduju animované filmy, protože já prostě nemám tam tu kritickou distanci, jako mě to vždycky nějakým způsobem...
0: Příliš mnoho dětství.
2: No právě. Tady vím, že mě na začátku trošku pobavilo, že ten Autobiografický román, jeho český název zní tak, jak byl přeložený, Metafyzika trubic, že vlastně ona, to dítko jako uvažuje o sobě jako taky právě o nějaký jako božský jako trubici, prostě, kterou ty věci tak jako procházejí.
1: Prutokáč.
2: No, prutokáč. A takže já jsem se vlastně, taky jsem se vzpomněla právě na tu spisovatelku Amélie Nothomb, která teda není známá jenom pro ten svůj román a filmové zpracování strachu a chvění, ale vlastně ty její romány jsou dost často jako filmově zpracovaný a vždycky se týkají, jsou jednou nohou vlastně zasazený v tom japonském prostředí. A pro mě vlastně je to film, který je zase, jo, strašně jako lirický, příjemně barevný, příjemně barevná vize takový velmi raný životní fáze, kde vím, že jsem si poznamenala větu asi ze závěru toho filmu, která mě přijde pro ten film příznačná, že když jsou člověku 3 roky, tak všechno vnímá, ale nic nechápe. A to byl vlastně takovej můj jako převládající pocit během toho sledování, že to jako vnímáš, že to máš až jako pocit, že prostě některé ty věci jsou fakt jako hezky, jako, že se jich dotýkáš stejně spolu s tou postavou, jsou takový taktilní příjemně, ale jako moc jako nechápeš, proč to všechno se odehrává a jak to spolu souvisí a já prostě potřebuju tam mít jakoby nějaký jako ten...
0: To nevím, no, já mám pocit, že to chápeš vlastně docela víc, než bys jako 3letá hrdinka měla, včetně toho teda, že ty japonský postavy spolu, i když mluví spolu, tak mluví francouzsky, aby to jako bylo ještě srozumitelný a pro mě se tam trochu tohleto bije, jako ta snaha vlastně reflektovat ten, jako ten okamžik těch japonských dějin, nebo vůbec jako tu situaci teda toho, jakože jsou tu nějací teda velvyslanci, který teda nějakým způsobem se konfrontují s nějakou cizí kulturou a toho, že ale zároveň chceme prostě, aby to bylo o té holčičce, která je prostě v tom světě jako nová prostě.
1: On to hrozně jako nese ten vizuál, který prostě zajímavě kombinuje prvky toho anime, ty velký oči, ale zároveň jako je to ten akvarelový styl, jako který není založen na těch jako jasných linkách, ale spíš na nějakých plochách a jako na nějaký výrazný barevnosti.
0: Je to taková digitální plošková animace, no, to vypadá. Takže
1: ten je na to jako asi zdaleka nejsilnější pro mě, no. Ale jakoby právě ta konfrontace toho, co teda touhle větou, která jako zní hezky, taky jako jsem si na ní vzpomněl, tak jako to takhle deklaruje, ale otázka je, jestli to v průběhu, obzvlášť v té první, já nevím, třetině toho filmu bylo, kdy to vlastně mělo takovou jako podivuhodnou stylizaci teda do toho jako... To je záhadné bytosti, jako, která nějakým způsobem jakoby božská je, protože najednou zázrakem začne chodit a mluvit, jako to první se stane během zemětřesení a toto druhé poté, co sní belgickou čokoládu a jsou takový jako zvláštní zkratky, zvláštní takový jakoby narážky na ty dvě kultury, no, které jako ne vždycky mě úplně přesvědčily o své oprávněnosti.
0: Takže záhadné bytosti Tomáš Šárka a Tonda se pro tuto chvíli zase loučí, je tu JPEG Mafia a pak už to svědectví teda podáme.

0: A na závěr dnešních čelistí si dáme trochu mizoginní dystopie, podíváme se zpátky do Gileadu, do republiky z seriálu a románu Příběh služebnice, který skončil, ale odstartoval teďka aktuálně jeho spin-off Svědectví, na kterým je zajímavý přinejmenším to, že to je opět teda adaptace přímo vlastně románové předlohy od Margaret Atwood, ze který to teda vychází, takže to nevypadá, že to bude jenom nastavovaná kaše, ale že by se tam mohlo dít i něco zajímavějšího, nebo ne?
1: To je otázka. My se vlastně vracíme zpátky do Gileadu a opouštíme perspektivu té titulní hrdinky June, s kterou jsme strávili těch x sezon Příběhu služebnice. A my se tady dostáváme k příběhu její dcery, původním jménem Hany, nyní teda Agnes, která dospívá do toho věku, kdy opravdu už začíná jít do tuhýho, protože se blíží vlastně její první perioda a blíží se vlastně i to, že nějaký sňatek zdonucení s o několik desítek let starším mužem. Takže zatímco u toho Příběhu služebnice takovou jako děsivou figurou jako v pozadí byl Donald Trump, tady mám pocit, že je to trošku jako Jeffrey Epstein, že to je ten jako zeitgeistovej jako zloduch, který se nám sem do toho propisuje. A u těch svědectví je důležitý, že to má být vlastně víc queer, mladší, teenage, coming of age, jako spin-off toho příběhu.
0: Všechny věci, které to má kvítá, předpokládám.
2: Seriál ze školního prostředí, no, Cobra Kai to není, ale jako je taková výchova dívek za časů diktatury a přijde mi to právě...
0: Výchova dívek v Gileadu.
2: No, tam prostě jako v tom světě, kde jsou teda mnohem běžnější popravy a vyselci na ulicích než nějaký první lásky, protože i za úsměv tady dva dny nosíte někde přilepený nápis coura a tak podobně. Ale přijde mi vlastně, že to je jako v mnoha ohledech jako dynamičtější a tak jako takový jemnější, než teda ten příběh těch chodící prostě dělohy, to vlastně ten šokantní obraz teda světa, kde prostě ženy slouží opravdu jako útroba teda na jako budoucí potomstvo. Tady tyhle dívky jsou tak jako z těch privilegovanějších rodin, jak říkala Šárka.
0: A Šárko, je to teda lepší než ty, stojí to za to se na to podívat, i když jsme absorbovali těch 6 sezon té služebnice, nebo kolik to mělo?
1: Já myslím, že to za to určitě stojí, jediný, co je tam velká škoda, jako příběhově to je určitě jakoby samostatná věc, samostatná jednotka. Jediný, co mě na to mrzí, že jako obrazově to neumí najít trošku svůj vlastní ksicht, protože to se tomu Příběhu služebnice minimálně v té první sezóně povedlo, jakým způsobem to umělo pracovat s barmava, se světlem, s omezenou perspektivou, tak tenhle ten klíč režiséra Mikea Barkera, který vlastně pracoval právě i na Příběhu služebnice, tak to tady úplně jako nedostaneme. A je to škoda, mi to přijde.
0: A my už musíme končit. A teďka tady
1: a to je taky škoda.
0: A teďka tady speciálně pro Tomáka Tři sestry.
2: Tak to je krásný. To je katona života a hospody.
0: Dobrou noc.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Rádio
2: Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Rádio Wave.
3: Nazdar, Kájo.
4: Ahoj, Pájo.
3: Vítáme vás u našeho dalšího dílu, našeho pořadu Psycho.
4: A víš, co je Psycho? Jak podlehli fanoušci Slavie davové psychóze?
3: Tyba, ale to je jako fakt jako Psycho teda. Víš co, ale zkus to představit, jo. Ty přijdeš někam do nějaký jako zhromáždění lidí, jo. A teď prostě se z tebe stane úplně jiný člověk.
4: No.
3: Už jsi to zažila, Kájo, takhle?
4: Jo, hele, prostě každý den prostě jdu do metra.
3: Že jo,
4: a najednou je ze mě prostě šotou už, jako. A nevím, jak se to stalo, jako.
3: Přesně, člověk si stoupne prostě na schody v metru, jo, tam je s ostatníma lidma a je úplně někdo jiný.
4: Úplně někdo novej. Takže ve zkratce, akorát, že vůbec.
3: To, na co narážíme, je, že něco jako davová psychóza. Psychologie se to objevuje, ale je to vlastně jako stará věc. A dneska na to budeme čtít trochu síru, že něco takového moc neexistuje.
4: Novinářsky je to velmi přitažlivá záležitost, velmi jasně. Přitažlivý titulek, ale vlastně je to něco podobného, jako když někdo o někom řekne, že je to schizofrenní situace. Jo?
3: Jasně.
4: Jo, je to úplně ale něco jiného.
3: Pojďme možná nejdřív říct, co teda vlastně se přihodilo, nebo jako pravděpodobně jste o tom třeba mohli slyšet, my jsme se o tom taky dozvěděli různě z novin, z médií. A pojďme si říct, co se teda vlastně odehrálo.
4: No, hele, předem chci říct, že se omlouvám všem fotbalovým fanouškům, ale já opravdu fotbal nesleduji, ani sporty moc obecně.
3: Já se omlouvám taky všem nejen fotbalovým fanouškům, jsem na tom nemlich to samý stejně.
4: Takže můj feed je teď zaplaven v videí o Spartě a o Slavii a je ze mě velmi, asi jsem se do toho dost ponořila, když jsme ten stinkl připravovali, protože já fotbalu fakt moc nerozumím, ale vím, že Slavie se Spartou mají mezi sebou vždycky velký býv. To si pamatuju, to vím. A vím, že se to po každý řeší, když prostě hraje Slavie Sparta. A teď byl vlastně jeden jako velmi významný zápasů. Nehledě na to, že pro tu Slavii to bylo prej dost významný, protože kdyby to vyhráli, tak by dostali strašně moc bodů a mohli by mít opravdu jako bojovat zase o titul Ligy mistrů, ale já nevím, něco takového. Takže to bylo fakt...
3: Přinejmenším o titul mistra světa, nebo něco takového si představuju zatím.
4: No, jako bylo to opravdu, že měli jako fakt hodně bodů, jako a byl to docela významný zápas a samozřejmě...
3: Já bych to neumenšoval, o co se bojuje jinýho, že jo, když prostě hraješ fotbal, tak jako
4: Liga mistrů, no.
3: No, prostě jako chci se stát mistrem galaxie, přinejmenším.
4: Ano, přesně tak. A bylo to jako teda významný zápas. No nicméně těsně před koncem, ono se tam ještě prý prodlužovalo, ale nebyla tam vidět nějaká časomíra a sektor, kde se říká Slavie Sever, je to tak?
3: Nebo Tribuna Sever, myslím.
4: Sektor Tribuna Sever, který je vlastně složen z těch nejvíc hardkorových fanoušků Slavie, z takzvaných ultras, což pak... Vysvětlíme, že úplně to nejsou běžní fotbaloví fanoušci a nejsou to běžní fanoušci, kteří jako chodí normálně na ty zápasy. Tak tam začali už dělat, už předtím tam začali dělat trošku jako neplechu.
3: Jasně.
4: A pak najednou prostě vlítli na to hřiště. Napadli tam taky nějakýho hráče z té Sparty, nepamatuju si jméno, omlouvám se, ale vylili mu prostě do obličeje třeba pivo, což někdo řekne, tak je to jenom pivo. No, kdyby místo toho piva tam byla kyselina, tak je to kyselina.
3: Já myslím, že brankářovi Surovčík? Sparty. No, Surovčík.
4: Tak to je prostě za mě naprosto jako nehorázný, jo, to se prostě nesmí. Sparkani ty začaly fakt utíkat, prostě všichni hráči utekli do šaten.
3: Se jim nedivím.
4: Nedivím se jim. A ty lidi nebyli zastavitelní. A oni si prej údajně mysleli, že už byl konec zápasu, že si myslí, že už to pískli dvakrát nebo co, já tomu nerozumím. Ale faktem je, že když jsem to pozorovala, ty záběry, a bylo na sockách jako strašně videí z toho zápasu jako takovýho, tak ten kotel, ten tam prostě už byl jako rozjetej hroznou dobu.
3: Jasně.
4: Jo, a opřímně ta služba, která to tam má dělat nějaký, kontrolovat to nějak a udržovat ten pořádek, tak i oni prostě překračovali svoje hranice, najednou se prostě tam objevovali různě na hřišti a myslím si, že vůbec to nebylo zvládnutý. Na druhou stranu, co jsem zjišťovala zase, jak to funguje jako bezpečnostně.
3: Jasně.
4: Tak ta bezpečnostní služba nemá úplně jako velký pravomoc, že by třeba mohla někoho vyvést z toho stadionu. A zároveň pokud si tamto vedení nezavolá policii, která sice doprovázela ty fanoušky.
3: Když jsme se připravovali a seděli jsme spolu na kafe teď před natáčením, tak jsme si vzpomněli na pár lidí, který známe, který něco takového dělají. No. A rozhodně to nejsou žádný ranaři nebo něco. Jo, že no. Je těžko si představit, že by zastavovali někde nějaký dav.
4: Něco jako ochranka jako v obchodňáku. V obchodňáku, v supermarketu. Jo, takže obyčejný chlápek prostě.
3: Já četl pár komentářů a vlastně ten, asi co mě oslovilo nejvíc, co mi dávalo největší smysl je, že to pravděpodobně nebylo, jako že by byl tenhle ten jeden zápas nezvládnutý, ale že dlouhodobě je s tím problém, který nikdo neřešil a tohle to bylo vyústění.
4: No, jo. Právě, že já jsem na to a, právě tak, no.
3: A proč mi to přijde jako dobrý, protože to souvisí jako s těma teoriema, o kterých vám

0: přístupu na takovéhle zápasy a jo, že vlastně se k tomu jako přistupuje takhle. Za A existují pravidla a za B někdo dohlíží na to, aby ty pravidla byly jako vymáhaný.
1: No mně právě přijde jako naprosto šílený to. No ne, takhle přijde mi fakt zvláštní to, kdy prostě já vím, že tato tribuna Sever, že jsou to tady nějaký ultras, že vlastně jejich motivace na těch zápasech je trochu jiná než běžného diváka, který se jde prostě podívat na fotbal.
0: Jasně.
1: Je proto, že oni tam jednak jako opravdu jedou dělat vlastně nějakou show v uvozovkách, jo, mají ty namalovaný obličeje, dělají tam prostě nějak tam skandujou. A ten tým, jo, nebo vedení toho týmu je prostě podporuje v tom. I platí za ně různé pokuty někde, nebo jim třeba něco i proplatí, protože oni se takhle v Evropě mezi sebou jako hecujou a dělá jim to taky nějakou specifickou reklamu. Jo?
0: Jasně.
1: Pomlčím o tom, že mi to přijde nevhodný.
0: Jasně.
1: Ale přijde mi právě hrozně špatný to, kdy ty tam jako běžný divák opravdu si světlici a jiný záležitosti nemůžeš tam prostě v podstatě pronést ani vlastní petlahev na staďák.
0: Jaké světlice nemá prostě na stadionu, co dělá.
1: A oni, jim se to povolí. A jsem viděla právě nějaký komentář, kde ten člověk, který se zabývá, prostě je to nějaký sportovní komentátor, jako psal o Slávě dlouho. Říkal, no oni mají prostě za každý zápas platit 200 tisíc pokuty, oni za 5 milionů proplatí. Jenom za to, že lidi tam prostě vypalují ty světlice a to jsou tyhle ty ultras, který znají způsoby, jak to tam propašovat, nebo tam mají nějakého kámoše, nebo se jim to prostě dovolí. A beru to, že je to teda asi nějaká součást týhle subkultury,
0: jo.
1: Ale myslím si, že to určitě, myslím si, že to může i spoustě fanoušků z té Slavie vlastně jako dost vadit, že tam takovýhle lidi vůbec jsou.
0: Jasně, jasně.
1: A další věc byla ta, že to jsem si pak taky všimla i z těch záběrů, když jsem na to koukala, že tam bylo najednou strašně zakuklených lidí. Byly tam strašně lidi, kteří měli prostě přesně masky na obliči.
0: A to taky proti pravidlům, ne? Že
1: no to by se nemělo, že jo?
0: Tam prostě nemá taky co pohledávat.
1: A myslím si, že se přesně stalo to, co jsi i říkal ty, že oni už dlouhodobě tam nezvládli několik situací, protože tam, bylo to taky mi přišlo jako vtipný, že Jaroslav Tvrdík, že jo, je, tam mluvil, co tenhle člověk ještě existuje, to byla moje první myšlenka a druhá.
0: A něco dokonce vede potom, jaký jsou s ním dobrý zkušenosti ve vedení různých podniků.
1: No, tak právě, že on vlastně vůbec, že on taky popisuje, že mají velmi zvláštní vztah s těmhle lidmi, protože jo, jednou říká, že světlice ne, pak jako tvrdí, že pyro není zločin.
0: Bože.
1: Ne, to vyloženě ne, ale jako vlastně jim to dovolí nějakým způsobem, jo? Že něco říká veřejně, něco je asi interně. No a pak tady prostě stojí a jsou jako Surprise Pikachu, že se stal průšvih.
0: Surprise Pikachu je pěkný, no. No jasně, no, jo. No.
1: Takže vlastně já si myslím, že davová psychóza takhle nevypadá. Devová psychóza tohle to nebyla, bylo to spíš opravdu mnoho faktorů, které si můžeme teď jako popsat, co se tam vlastně dělo, co ty lidi k tomuhle vedlo.
0: Co se dá teda říct o tom zápase, nebo o tom, co se stalo z pohledu psychologie, nebo vůbec co? Mluví se, že o davový psychóze, o nějakém jako chování davu. A většinou s tím, jo, jako když jsi prostě student, tak první, co se vybavíš, tak je jméno Gustave Le Bon, což je Francouz,
1: sociolog,
0: antropolog,
1: všechno možný
0: dohromady, že jo, žil v nějakým tom 19. století. A jim teda na základě těch jeho spisků, tak se spousta dalších lidí inspirovalo a ten říká, že existuje cosi jako duše davu. To je takový jako trochu spooky, jo, že prostě, že takhle sejdou lidi dohromady, tak tě vlastně začne ovládat davová sugestce, že ztrácíš svoji individualitu, že přejímáš názory nějakého jako vůdce, který vede ten dav.
1: No jo, ale ty je hrozně jako, přesně jak jsme říkali, s tím metrem, jako tam jsi taky v davu.
0: No právě, jasně.
1: No, a jako, takže je to dav, jako který jakoby nějak jako vedený někým, nebo je to dav, jako že jsi nějaký konkrétní akci, nebo jako...
0: Jo, vlastně to podává tak, že v ten okamžik ty ztrácíš svoji jako schopnost racionálně jednat a jsi prostě sugestivnější k tomu, co na tebe působí, jak na tebe teda působí to okolí, jak na tebe působí ten dav, jo, že opravdu vzniká cosi jako duše davu. Což teda ty současné nebo ty pozdější myšlenky se proti tomu docela jako jednoznačně vymezujou, protože úplně stejně by si mohla říct o nějakým jako třeba včelím roji, že to má taky jako svoji vlastní nějakou duši. Jo. A to se dá docela dobře modelovat vlastně i jenom

0: jako třema pravidlama, jo, že když každý, kdybyste chtěli nám jako namodelovat, a to jsou jako studie, které to dělali, jo, že když si budete na počítači modelovat chování nějakého třeba roje nebo hejna, tak vám stačí, aby ten každý jednotlivý účastník tohohle hejna nebo roje měl tři pravidla a na základě těch už vyrobíte chování tak, jako kdybyste pozorovali nějaký jako opravdový roj nebo hejno. Jo, takže ti vlastně stačí na vysvětlení nějakého dalového chování, opravdu chování jednotlivců.
1: Mně tady právě přijde hrozně vtipný, že se to vždycky použije. Třeba si vybavuju takový ty rvačky v těch obchodech v Americe, třeba na ty Black Friday a podobně, že to je přesně, když si lidi představí, co je davová psychóza.
0: Jasně.
1: A je to hrozně jako jednoduchý. Jako, jo, jasně, to je davová psychóza. A pak nad tím začneš přemýšlet hloubš a uvědomí si, to není vůbec o tom, že by DAF tě nějak ovlivnil. To je hodně individuí dohromady, který mají hodně špatný nápady.
0: Ale je potom jako na místě říct, OK, většinou takovýhle jako chování člověk jako neprodukuje, jo? Že mluvíš třeba o tom Black Friday, že bys někde se prostě jako přes ostatní drala, aby ses mohla nakoupit, nebo jako v případě tohle z toho utkání, že bys prostě měla tendenci vběhnout někam jako na trávník a na někoho lejt pivo. Jo? Že to je jako fajn, tohle to není úplně charakteristický chování, jo? Nebo třeba když jdeš na nějakou demonstraci, jo, tak tam vlastně se chováš taky jako divně v úvozovkách, jo, protože ty tam stoupneš a začnou lidi skandovat nějaký heslo, tobě to přijde jako, jo, že tohle to podporuješ, tak ho začneš skandovat taky. A kdyby si to představila, že bys tam byla jako sama a skandovala to heslo, tak by to bylo fakt jako divný, jo, a neuděláš to.
1: No jasně, já nevím, se to představovala, že jsem nejde na koncertě a prostě nezačnu tancovat a nejdu do poga a nezačnu tam prostě vyvádět, ale vím, že tady najednou se to ztratí a teď jsem nad tím právě přemýšlela, že jako jo, mám většinou velmi pozitivní zážitek z toho, ale já normálně jako nechodím a nespívám si na ulici.
0: No,
1: občas se mi to stane a pak se jako rychle přichytím, že to není dobrý, ale že v tu chvíli tam je ti to tak jako trošku jedno, protože máš tam, to je myslím, že tak co myslíte dovou psychózou, jo, nebo tím nějakou skupinovou dynamikou, že si řekneš, že když je to jedno, já se nestrapním, nikdo mě vlastně neslyší.
0: Jasně.
1: A já jsem tady vlastně nabírám tu energii, která tady z toho je, nějaká jako emoční, jo, nějaký emoční náboj, je mi z toho dobře, je mi z toho příjemně, ale jako jsem tam vlastně sama za sebe, ale s těma lidma a to mi dává nějaký dobrý pocit a vlastně i trošku mi to odvolává tu můj zábranu, ten práh trapnosti, jo, je to prostě snížený práh cringe mýho, jo, že tam můžu být jako trošku pustit tu svoji uzdu. No, ale co nám to teda, když se vrátíme zpátky k té davový psychóze, jak to bude jako Lebonovic, že jo, co on říkal, že teda nás ten dav teda pohltí a my vůbec nepřemýšlíme sami za sebe.
0: Jasně, a třeba Freud na to navazoval svýma jako myšlenkama. Jo, jako bylo to něco, co vlastně do dneška rezonuje, protože furt jako používáme ten výraz.
1: Strašně, a je to hrozně, je to jeden z takových těch jako psychologických výrazů, který, jako když někde řekneš, tak jako každý tak nějak ví, jako že někde to každý slyšel.
0: Jasně. No, ale ono to jako trochu dává smysl v souvislosti s tím za A, z jaký Lebon je doby, jo, že on vlastně tím reagoval na velkou francouzskou revoluci, kterou vzhledem k tomu, že to byl tradicionalista a konzervativec, tak to jako neměl rád, tuhle tu věc. A taky, víš co třeba jako vynalezl nebo vyrobil? O něm leda co vlastně jako říká, jo.
1: Arijské pomůcky.
0: Takzvaný kefalometr přenosný, cestovní kefalometr, protože on jezdil takhle jako třeba po Ázii a měřil lidem hlavy, jo. A na základě toho usuzoval, jak je kdo inteligentní, nebo spojoval dohromady jako velikost hlavy a inteligenci, což v současnosti víme, že tak jako úplně nefunguje. A že to vyvěralo z takového jako my Evropani jsme ty nejchytřejší a všichni ostatní jsou a tak dále. Jo, takže z toho řekněme rasového podhoubí to tak jako vyvěrá. I ta představa o tom, že když se člověk ocitne v davu, tak se najednou stává méně cenným, že jo? A ztrácíš prostě tu svoji aureolu jako dokonalý morální lidský bytosti. Takže tak.
1: A Freud vlastně v tomhle nebyl asi o moc lepší.
0: No,
1: když toto, ale spíš kam se to dneska jako ubírá, nebo takhle, kam se to ubralo dneska?
0: Jo, hele, já jsem nad tím jako přemýšlel a vlastně ono to, co ti to nejlíp vysvětluje, tohle to chování, jo, že ty jako se vlastně chováš jinak v davu, než jak by se schovala normálně, tak většinou o čem se mluví, takže člověk jako přejímá třeba nějakou identitu té skupiny, ale to si myslím, že taky jako není úplně to samý, jo, že ty tam vlastně s tou identitou už přicházíš. Jo.
1: Jako já přesně si neumím představit, protože když jsem fotbalovej fanda, jo, a nebo hokejovej, a jo, jako jednou jsem šla fandit někam na hokej do rýgráčů, když se to vždycky hraje někdy, tak jo, jako užila jsem si to, ale určitě ze mě nebyl hardcore fanda toho týmu, který tam zrovna hrál.
0: Jasně.
1: Protože prostě nejsem. Jo. Ale bavila mě ta atmosféra, jako jo, že se tam fandilo, že se řvalo, když je gol. To bylo
0: jasně,
1: fajn.
0: Jo, to bylo super.
1: Ale určitě jsem tam nešla s identitou a ani by se to nezměnilo z toho, možná potom třeba
0: jako, že by se člověku stalo, že by se šla na takovýhle zápas prostě Slávě, Sparty a odsedla by se mezi slávistama, tak by se najednou začala trochu cítit jako slávista. Mně se to neděje. Jo,
1: asi ne.
0: A nebo ve spartianském kotli, jak by se začal cítit tak trochu jako spartian zase. Jako,
1: asi ne. No. Jo, jako, asi by ta atmosféra mohla být zajímavá, mohlo by to být fajn, ale určitě bych se potom necítila, že bych potřebovala jít na každý zápas.
0: Jasně. A pak další věc, o čem se mluví, tak je o jako emoční nákaze. Jo, že se vlastně člověk jako od ostatních lidí nějak jako nakazí emocí, kterou oni teda taky prožívají. Hele, tohle jo, tohle to je i popsaný jako u zvířat, ale zase si nemyslím, že to je něco, co by bylo tak rozhodující.
1: Já si myslím, že když na ten koncert, jo hele, tak já si to představuju, že jdu na koncert svojí oblíbený kapely. A teď jsi tam prostě někde v tom kotli, že jo. A ty
0: a ostatní lidi jsou z toho nadšený,
1: ano,
0: že jo.
1: Já taky a jako nějak tak to s nima sdílím.
0: Sdílíš to s nima, no.
1: Ale já si tu emoční nákazu fakt nepředstavuju, že je to něco, že najednou mi prostě přepne v hlavě a začnu se chovat jako naprosto nezřízeně, že bych prostě popřela veškeré svoje morální normy a žla a prostě začala někoho třískat random, jo, to prostě no, ne.
0: A pokud se mluví o nějaký emoční nákaze, tak se třeba mluví, já nevím, když máte jako malý děti a jedno z nich začne plakat, tak ostatní se přidají, jo, že tohle je klasická emoční nákaza, když o tom takhle mluvíme. A víme, jo, že čím je člověk vlastně blíž dospělosti, tak tím víc.
1: Čím je starší, tak prostě umíš lidi regulovat své emoce, umíš to prostě rozpoznat a jako samozřejmě, že když je člověk někde na pohřbu, kde mu je prostě není úplně jako dobře a vidí, že tam lidi pláčou, a tak si asi třeba dovolí spíš se rozplakat,
0: jasně,
1: než že by nemusel. Ale to je taky nějaká sociální norma, jo, která tam je prostě dodána.
0: To je důležitý, to dovolíš, jo.
1: Že to dovolím. Ale kdyby tam bylo, že tam nikdo nepláče, tak třeba by pro mě bylo těžký ty slzy pustit, jo, i když je to vlastně hrozně jako třeba těžký v této situaci. A to je stejný tady. Ve chvíli, kdy tam vidím, že je dovoleno, že ta hranice, ten práh toho, co je povolený, že je tam v pohodě prostě začít jako pálit pyrotechniku, tak jako je, to není o emoční nákaze, že jo?
0: Jo, jako to, co vlastně dává daleko větší smysl, tak je, no co mi dává největší smysl z těch teorií, které existují, je takzvaná jako teorie prahů. Co se týče teda jako teorie prahů chování, tak je na místě zmínit jméno Marka Granovetera. On to teda není vyloženě psycholog, jo? On je to sociolog. Ale vlastně pro psychologii si myslím, že to má jako dost zásadní význam. Jo? Že ty máš nějaký, abys prostě se nějak chovala, tak co ti v tom zabraňuje, tak je nějaký práh. Jo? Že je to nějakým způsobem obtížný, nebo to třeba pro tebe není zajímavý. Dám ti takový drobný příklad, jak si to představit. Jdeš kolem bankomatu. Vezmeš si tam z něho peníze, ukradneš z něho peníze?
1: No asi ne, že jo.
0: Ne, že jo, jak by ses tam dostala a tak dále. Dobrý, jdeš kolem bankomatu, který je otevřený, protože ho někdo vypáčil. Vezmeš si z něho peníze?
1: Ne.
0: Ne, asi zavoláš policii. Nebo něco
1: jo, přesně. Jo.
0: Jdeš kolem bankomatu, který někdo prostě odprásknul a všude kolem se válí peníze. Vezmeš si ty peníze? Už začínáš o tom uvažovat. A pozor, ještě jeden prvek. Jdeš kolem bankomatu, který někdo takhle odprásknul a všichni lidi kolem si cpou peníze do kapsy. Vezmeš si nějaký peníze?
1: To ne.
0: Ne jo? Ne. Aha, okay.
1: Tam, protože bych nechtěla být jako voní, že by tam bylo trapný. Ale kdybych tam viděla prostě válec, to se mi stalo, že jsem prostě viděla stovku válec na ulici, no tak si ji vezmu.
0: No,
1: ale kdybych viděla, že tam prostě všichni jak slepičky po flusu potom jdou, tak to ne, no.
0: Dobře, ale viděla jsi, hele, ještě jinak, jo, vidíš tu stovku, jak se válí na zemi a opravdu stojí člověk, který si prohlíží peněženku. Vzala bys si tu stovku?
1: No vzala bych ji a podala bych mu, jestli mu nedopadla.
0: Že jo, jo, jo, že jako vlastně si ji vzít ten okamžik, tam ten jako práh je no, dost jestli. Jednoznačně, protože
1: jo,
0: víš,
1: a to je přesně,
0: to...
1: já bych musela být na té ulici úplně sama, abych si ty peníze vzala, no, jo, no, jako, no, no, že, no, že jo, ne, ne, jo. Ne to, ale jako vím, kam kým míříš, že ve chvíli to tam prostě já víc lidí jako najednou.
0: Přesně tak, no. Jo, a tohle to vlastně jako je nejjednodušší, jak vysvětlovat, že se člověk chová v nějakém takovémhle davu, jinak je, že vlastně ty prahy jsou jako posunutý.
1: No
0: jo.
1: Jasně.
0: Že ty za...
1: Oni to říkají, že tam ještě popisují nějakou deindividuaci, jo. Ale to je zase jenom posun, to je prosunutí prahu osobních hranic. Jo.
0: Jo.
1: Je to dobře, když si dovolím mít ten svůj posunutý prach svýho cringe, že tam zpívám a tancuju a mi jedno, jak vypadám, protože ty ostatní lidi to dělají taky.
0: Co se mění to deindividuací, zase to vychází prostě z toho Lebona, že jo, nešťastného, že jako člověk ztrácí, jako, že vlastně o sobě neuvažuješ jako o, že já jsem tam jako prostě Pavel Šebesta součástí nějakého zápasu, ale že jsem teda součástí toho zápasu, tý jako masy
1: no,
0: a že jsem tam...
1: Já jsem tady je... slavistický ultras jako najednou, jo.
0: No to asi úplně jako ne, že jo.
1: Já myslím, že prostě Lebon opravdu nebral v potaz to, že lidi byli opravdu naštvaný na ty svoje nadřízené.
0: Nebo jiný příklad, jo, ale příklad, který vlastně ti říká, jak to, že seš součástí nějaký skupiny lidí, jaký to na tebe má vliv nebo může mít vliv. Tak je přece jako klasický problém prostě vojenství tisíce let nazpátek. Jo, vždycky většinou v dnešní době je to úplně jiný, že jo, dneska prostě někde zmáčkneš čudlík a něco se stane. Ale po většinu historie to bylo tak, že se sešly jako dvě bandy.
1: V podstatě do druhé světové války to tak jako bylo, jo, že prostě opravdu šli proti sobě a fakt byl ten boj nablízko a bylo to maximálně trošku Žižka, to trošku narušil vozovou hradbu, ale to bylo tak jako
0: jasně,
1: asi všechno, jo.
0: Teď co ti to umožňuje, jo? Ty když máš kolem sebe ty ostatní lidi, tak víš, že ti někdo kraje záda, můžeš se cítit jako bezpečně ten okamžik. A proto do toho půjdeš, jo? No to nebezpečný, jo? Prostě jít s někým takhle jako na férovku, to je docela jako nebezpečný, když jsou kolem tebe ostatní lidi, cítíš se bezpečnější, seš ochotnější to podstoupit. Jo? Takže to je ten důvod, proč se vůbec jako dvě nějaký armády můžou střetnout. No a ale většinou v těch bitvách, že jo, tak tam jako umřelo pár lidí při tom, když jako byli v jednotkách ve formacích. Co byl daleko největší problém a čím se ty bitvy prohrávaly, když začala jedna z těch stran utíkat. Jo? A Tomáš, ale to jsou ty samý lidi, furt to samý, akorát jenom tam stačí ten jeden okamžik, že někdo začne utíkat a všichni ostatní, prostě když kolem tebe začnou ostatní utíkat, tak první, co uděláš, s největší pravděpodobností taky začneš utíkat.
1: Protože nevíš, co se děje, že jo? A to je vlastně si myslím, že i vlastně, když se jakýkoliv stal nějaký průšvih v nějakém klubu, že začali ty lidi utíkat, nebo začal tam hořet a začnou ty lidi prostě dupat po sobě, chaoticky lítat, jo? Prostě nikdo neví, která bije. To je vždycky tam největší průšvih se stal v tu chvíli, že jo?
0: No, no, no, přesně tak, jo, ale to není o tom, že by ta duše davu se najednou nějak jako změnila. To je o tom, že ty tvoje podmínky, tak jak je vnímáš, se jako výrazně změnily a ty se chováš v souvislosti s tím, jak se změnily, jo? Prostě zůstat někde na bitevním poli, když všichni utekli, je fakt blbej nápad, takže začnou všichni utíkat. Jo?
1: No a takže vlastně, co se mohlo teda stát na tribuně Sever, že jo? Jako, já jsem na to koukala, mě to tam přišlo jako děsivý. Jo, já jako, když tam byly ty záběry hodně dlouho předtím, tak jako mě z toho nebylo jako dobře tam, jo, že já bych měla třeba tendenci, i kdybych tam byla jenom jako fanda, někdy prostě seděla někdy vzadu, tak bych stejně radši jako chtěla už třeba odejít, jasně. Protože už mi to přišlo jako hodně, jako fakt i z těch záběrů mi to bylo nepříjemný na to koukat. A co tam jako oni říkali, že už prostě s nima byly dlouho, nebo s nima jsou vždycky byly problémy, ale že se jim prostě tolerovalo asi už dlouhou dobu
0: ale když
1: nějaký
0: ti...
1: chování a jo. Tak se to prostě vyhrotilo.
0: Proč,
1: jako,
0: proč by ses jako nechovala jako v souladu s tím, co ti někdo toleruje, nebo to dokonce ještě podporuje?
1: No. Jako ve chvíli, oni tak zase jsou surprise Pikachu, jo, že se to stalo. Myslím si, že to mohlo přijít takový ten pocit té výjimečnosti, že na nás ty pravidla neplatí, jo, protože my jsme tady významní mezi těma ultrasy, my jsme tady prostě jako pro ně důležitý, že jo, oni nám zacálujou naše průšvihy. Tak co já bych to nemusel pokoušet dál. A pak když se tam prostě přesně sešlo pár lidí, kteří to vedli, táhli.
0: No, takže jako tohle všechno, co popisuješ, tak jsou jako je sakra nízký práh toho, aby se stal takovýhle průšvih.
1: Ano.
0: Jo? A tohle je hrozně důležitý. A nejenom prostě u fotbalových zápasů, ale to máš jako v celý řadě dalších oblastí. Jo. To máš, já nevím, to, jakým způsobem se chová MHDčko vůči cestujícím. Jo. Třeba teď existuje petice za to, aby se narušila 14, která jezdí z Holešovic. A dává mi to jako sakra smysl, jo, protože to, co třeba ty chceš od městské hromadné dopravy, je nějaká jako předvídatelnost. Prostě tam potřebuješ jako vlastně nízký prahy využití této služby. Jo. A určitě ti jako zvyšuje ten práh to, že když ti najednou někdo třeba přečísluje tramvaje. Jo.
1: Ježišmarja, to je jako, nebo přesně, přehodí ti tramvaje jako a podobně, jako jo, no hrůza.
0: To je zlo. A nebo jo, jako na čem se dají třeba ty Prahy jako hezky ukázat, je Nusalský most.
1: Jo.
0: Ale to je, já si ještě jako pamatuju jako kluk, že Nuselák byl vlastně synonymum pro most, ze kterého káčou sebe vrazy.
1: Já jsem měla třídu na Gimplu, která my jsme na ní koukali a já Jasně. si pamatuju, jak tam stavěli ty zábrany.
0: No.
1: Takže...
0: A právě, jako, jo, teď jako někdo se rozhodl, fajn, uděláme tam zábrany a s tím, aby se jako, jo, ono předtím tam byl vlastně nějaký jako zábradlí, jo, taky to člověk musel to zábradlí přelíst a tak dále, jako, ale nebylo to, řekněme, tak jako složitý, udělala se tam taková jako zábrana, že to je vlastně taková jakoby klec ještě jako zavřená k tobě, že se to jako blbějíc přelézá. Nicméně, kdyby člověk jako jo, chtěl, tak to přeleze. Jo,
1: myslím,
0: ale jenom,
1: že se to někomu i povedlo.
0: Ale jenom to, že se vlastně zvýšila ta laťka tohodle, jo, že prostě musíš k tomu udělat víc, tak vedlo k tomu, že tam prostě ty lidi jako přestali tohle to dělat.
1: No, jasně.
0: A dneska o Nuseláku vlastně tímhletím způsobem vůbec neuvažujem. Hele, jak bychom to mohli zhrnout, to dnešní vyprávění? Napadá tě?
1: Hele, já si jenom říkám, že...
0: Co
1: jako,
0: se z toho vzít vlastně?
1: No ne, že já bych to jako, že davová psychóza, že je to sice velmi jako takový sexy pojem.
0: Je to sexy pojem.
1: Používá se to hodně, ale zase je to nepochopený.
0: No, je to
1: docela. A myslím si, že to zase jakoby odebírá jako tu vinu těm lidem, kteří za to reálně
0: můžou.
1: Hele,
0: přesně, já jsem si říkal, jo, jako já kdybych byl prostě tam někde obviněný z toho, že někde já nevím, hážu po někom pivo.
1: Říct, já jsem byl v davové psychóze a já za to nemůžu.
0: Ano, já jsem byl ovlivněný davovou psychózou, já za to přece nemůžu.
1: A tady Surovčíkovi hážu pivo do obličeje, to nejde jako.
0: Psychologická věda jako nenachází žádný potvrzení tohodle, jo, jako, že by člověk ztrácel kontrolu nad sebou v takových situacích.
1: Přesně tak. Takže odebírá to opravdu z té viny těch jednotlivců, který prostě jako udělali velký průšvih, pravděpodobně by ho v normálním životě neudělali.
0: Jasně.
1: Další věc, že si myslím, že fakt na tyhle zápasy by se jako tyhle výjimky a tohle, mě to nepřijde prostě fér ani vůči těm normálním fanouškům, který jako si to tam chtějí užít, taky se pomalují obličej, taky Jasně. tam skandujou, berou tam svoje děti. Věřím tomu, že ta atmosféra tam musí být super, že to musí být zajímavý.
0: Je důležité, že by to neudělali v běžném životě, kdyby by někde byli sami. Ta situace, když jsi tam ve více lidech, jsi v tom davu, tak přeci jenom jako řadu prahu k chování snižuje, ty se cítíš prostě, že seš mezi svýma, když to dělá někdo kolem tebe, jo, zase ta tvoje ochota to nedělat se snižuje, takže vlastně už ty samotný jako prahy byly dostatečně
1: nízko. Jo, a už to bylo nějakou dlouhou dobu. A další věc, zápas prostě Sparta Slávy je vždycky vyhrocený. Jo, to se vždycky se na to připravuje.
0: No,
1: takže si myslím, že jako opravdu to, že jako se to svede na davovou psychózu, ne.
0: Jo. A další teda, co bych chtěl vypíchnout je, a pro kohokoliv, kdo má co dočinění s nějakým rozhodováním, je fajn se podívat na to, jak máme nastavený Prahy pro ať už jako různý věci. Jo, takový jako klasický příklad, když u nás došlo jako naposledy k nějaký jako masový střelbě v filozofické fakultě, tak vlastně úplně logicky potom měla následovat debata o tom, jak to u nás vlastně máme se zbraněma. Jo. Ta debata prakticky neproběhla, byla jako velmi krátká, 0-0 nic, důvody jsou trochu na snadě, máme u nás docela jako silnou průmyslovou zbrojařskou lobby, moc jako jiný důvody oproti jiným zemím nelze jako vidět. A vlastně to, že se k nám jezdí prostě zastřílet si se zbraněma, které jsou zakázané ve zbytku Evropy, to stále trvá. Jo. Takže ten práh přinejmenším stále zůstává nízko. Jo. Asi tak.
1: Jo.
2: Domácí úkol.
0: Co děláš mezi ostatními lidmi, co by si nikdy neudělala jako sama? Jo,
1: jo, jo, jo. Jo, jo no, takže domácí úkol. ať to máme trošku pozitivně, jak nekončíme takhle jako negativně. Ale my jsme se o tom bavili, o tom posunutí prahu osobního cringe, jo? Jo, co prostě umí, co budeš dělat mezi ostatníma lidma a třeba jako sám ne. Máš něco takového?
0: Ale já chodím tancovat, takže to, ale a určitě je samozřejmě jednodušší tancovat, když kolem ostatní tancujou. To je to, jako kdyby měl člověk tancovat sám, tak je to průšvih. Ale zároveň, když jsem úplně sám a nikdo na mě nekouká, tak to zase jde, jo, že? To jsou takový jako, ale no, ta vlastně situace anonymity, tak určitě k tomu pomáhá, že si člověk prostě může opravdu jako dělat jako šílený pohyby.
1: Jo. Já to mám podobně. Já chodím ráda s tebou na vložte kočku, protože já se s tebou vždycky nejlíp zatrsám. Říkám, ty, když Pavel tam je, tak vím, že jsem prostě v pohodě a je mi to fakt příjemný. Jakože, i když vím, že vypadám hrozný cringe, ale je to pro mě jako velmi dobrý coupingový mechanismus. Si tam jasný. Jako fakt vyblbnout, anebo prostě na jaký techínko, a jít se tam prostě, a tam je vždycky dobrý, tam je to ve tmě, takže to mě většinou nikdo vůbec nevidí. Takže to si myslím, že je dobrý, že už jsem se naučila, že mi to vůbec nevadí.
0: Jasně.
1: A ještě pak mě napadá, že když teďkon se těším, že pojedu do Ratý na jako zase na sraz Kingdom Come, že jo? A to je jako, a prostě tam budeš v tom cosplay, že jo? Nebo budeš... A jako to se těším, protože jako jo, asi po Praze bych takhle normálně nechodila.
0: Jasně.
1: Bude to cringe. Všichni tam budou trošku cringe, ale je to jako jiný, no. Je to takový hezký. Takže
0: to by ses, jako to je něco, co by ses nedovolila, takhle jako se vlastně v oblíce takhle jít po ulici.
1: Jo, tak jako já chodím docela extravagantně v oblíkaná někdy, ale docela často, ale je pravda, že jít jako ve svých historických šatech, který jako jasně. Si to neumím představit, že mě napadlo, já mám kamaráda, který nás fotí, nebo mě fotí a fotil nás i třeba na nějak, jako když jsme byli na tom, jsme měli to letní podcastovou scénu, že Vojta. A řeknu si, no, že mu napíšu, že až budu mít ty šaty došitý, že půjdeme třeba to nafotit na Pražský hrad, protože to by bylo super.
0: Aha.
1: A pak jenom, ty ale by se zase fotili jiný lidi, že třeba by si myslel, že tam nějaká akce. A jako, tak to nechci, ale tam, kdyby se mnou někdo šel vyfotit, tak tam mi to nevadí, že jo, víš, jakože to je jako jiný. No zase, jinak posunutý práh.
0: Jasně, určitě.
1: A možná ne cringe, ale jenom té situace.
0: No, té situace, no, ale zase je to o tom, že to, že se takhle jako, ty se takhle chceš oblíct, jo.
1: No.
0: Akorát prostě to jako vnímá, že to není pro tuhle situaci by to jako nebylo dobrý.
1: Je v tom hrozně pohodlně, abych se takhle oblíkala normálně, ale prostě no. Neumím se to úplně představit, že moje sociální úzkost by tohle nezvládla, jako. Jo, takže to je asi takhle, no. Tak
0: dobře.
1: To je za nás všechno. My se s vámi loučíme.
0: Loučíme se s vámi a tohle byl náš pořad Psycho.
2: Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave.
3: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.

0: Hezký čtvrteční večer vám všem, co jste se rozhodli v tuhle chvíli začít poslouchat Radio Wave, anebo pokračujete už, jak to máte rozděláno, od odpoledne. Tohle to byla písnička Smrt nostalgii od středních vln. Já jsem Petr, čili Kazy, a vítám už tady ve studiu taky dva dnešní hosty, což jsou teda vlastně kompletní střední vlny, Pavla Kabelíka a Ondřeje Černohorského. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Čau, zdravím posluchače.
0: Já teďka vlastně nevím, odkud přesně začít, abych neopakoval práci Viktora Paláka, který vás měl vlastně v modelářích před rokem, v době, kdy ještě ta deska hotová nebyla. To, co z ní bylo možno k slyšení a co už tak trošku dávalo tušit ten směr, jakým se ta deska asi bude ubírat, bylo první EPčko tehdy v té době. No tak já se musím logicky zeptat, co se teda seběhlo za ten rok od té doby. Krom toho, že máme od 1. máje, jestli se nemýlím, tu desku na světě.
1: Je to tak. Co se seběhlo? No, my vlastně něco jako deska vlastně nebylo úplně popravdě řečeno moc, jako neměli jsme to jako na mysli, protože jsme si říkali, že nebylo vlastně pro nás úplně jasný, co z toho vznikne z této spolupráce naší s Ondřejem, tak jsme vlastně si říkali, že půjdeme ve formátu EPček, ale teď vlastně, když jsme se ohlédli zpátky za Bčkem, který jsme vlastně dodělali před nedávnem, tak tím, že vlastně na těch věcech jsme dělali hodně podobně a měli jsme jako asi dost podobně nastavený jako mindset, tak nám vlastně přišlo logický to jakoby uzavřít vlastně do podoby desky, jo, že prostě AB funguje dohromady jako vlastně jako formát jako takovej, takže to asi myslím, že se vlastně stalo, že ač tam nebyl ten úmysl, tak to dopadlo prostě takhle, že jsme udělali takovouhle věc.
2: A ono vlastně se to stalo na té cestě, že nám to přišlo, že už takhle to může dopadnout, protože jsme vlastně spolupracovali s podobnýma lidma, našima kamarádama. Vlastně finalizoval nám to Tomáš Karásek, stejně jako první EPčko. A už vlastně nám docházelo, že

0: se v tom materiálu zvukom, který jste už vlastně měli nastřádaný z nějakých roků předtím.
1: Já když to uchopím jako čistě třeba přes texty, což asi je, myslím, fair, protože jinak je to možná víc jakoby Ondřejovo práce, ale když to uchopím vlastně přes texty, tak jakoby pro mě vlastně se napříč tou deskou trošičku tu a tam vlastně ozývají vlastně ty věci předešlý, to znamená v mém případě hlavně Prodavač, vlastně kapela, se kterou jsem udělal desku, já jsem vlastně jako rok 2014, jsem se říkal, že to je vlastně úplně hustý, že vlastně teď jako, když se na to kouknu z toho pohledu toho vydávání těch věcí, tak vlastně 2014 jakoby poslední zářez a vlastně teď 2026 jako další, tak jako musím říct, že jako nejsem úplně jako výkonej, co se týče jako těch materiálů. Ale jakoby pro mě střední vlny jsou hodně o ničem jiným, ale když říkáš jako střádání nějakých věcí předešlých, tak vlastně ve dvou věcech v rámci středních vln se ozývají jakoby vlastně nějaký útržky věcí, které byly texty, které vlastně byly původně zamýšlené ještě třeba v Prodavači. Byť myslím si, že jakoby tady ten vlastně kontext je jakoby díky vlastně tomu zvuku a obecně vlastně to jak jsou nastavené střední vlny, jak je posunuté jako trochu někam jinam. No. Takže jo, a to je jenom jako takový otočení zpátky, ale jinak se tomu snažím vyvarovat, tomu otáčení se zpátky. Smrt nostalgie snad, doufám.
2: No, já si úplně, když se o tomhle bavíme, si vzpomínám na ten moment vlastně, kdy jsme byli na pivu, na Patře, že jo, a řekli jsme si, že bychom něco jako mohli udělat spolu, že jo, když chodíme na to pivo, takže bychom se nemuseli nutně scházet jenom na tom pivu, ale i třeba mimo něj. Tak pak vzniknul nějaký náš projekt, kdy jsme objevovali naše elektronické krabičky, hudební nástroje. Tam vlastně se začala dít jakoby nějaká interakce v tom smyslu, že jsme jako prohledávali ten prostor, co vůbec to dokáže, jak by se to dalo zkombinovat celý. Takže tam vznikal ten materiál a potom střední vlny vlastně, že jo, první EPčko před rokem, teď druhý EPčko teď, vlastně mapujou nějaký dva roky, kdy jsme to celý už začali dávat dohromady s tím, že jsme právě přidali k tomu ten text, dali jsme tomu nějaký význam a vlastně jsme dávali dál, takže jako ona ta cesta byla vlastně strašně super zajímavá a jako objevná, no. A vzniklo to, co vzniklo a možná jako to, že předtím jsme něco měli, pak nakonec udělali tu kontinuitu skrz ty věci.
0: To, co asi nikde jsem se nedočet ani nedoslech, tak byla vlastně ta prvotní událost, kdy jste se jako potkali. Já chápu, že na menším městě lidi, yes, co dělají hudbu, se prostě musí potkat, musí na sebe narazit, zvlášť když jste ještě v takové sféře vlivu toho Sakrafonu a lidí jako Podjous, který tam dělají akce v Polabí, který jsou prostě takovým jakoby magnetem pro určitý typ lidí, ale jak došlo k tomu, že to nasedlo na sebe, protože já zase taky na druhou stranu chápu, že v určitém věku už se člověk strašně nerad seznamuje s kýmkoliv novým a nerad se jako baví o těch věcech a je tam takový určitý ostych a říká si, jestli já nepůjdu radši domů. Tak jak k tomu došlo?
1: To je vlastně jednoduchý, protože já jsem náplava, že jo, v Lysí nad Labem a když jsem tam byl relativně čerstvě a nějak jsem zapadal pomalu do toho prostoru, tak jsem se vlastně potkával dost často právě jako s Ondřejem a hodně jsme debatovali o hudbě. Jo, zejména prostě o nějakých jako, já nevím, o elektronické hudbě především.
0: No a potkávali jste se kde? Kde jsou tam ty místa? Ale to bylo, právě? Kde,
1: ty místa
0: kde k tomu
1: tam jakoby byly a třeba nejsou. Jo. Tam jakoby vlastně taková jako silná jako podle mě platforma, tak byl právě Ondřejem zmiňovaný klub Patro, který vlastně byl na náměstí. Uh-huh. Skvělý, fantastický místo, který už bohužel neexistuje. Jo. Přežilo to vlastně i covid, ale pak prostě ty holky, co to měly, tak se prostě rozutekly rodiny, že jo, práce a tak dále, takže jako no, a už tam nebyl někdo, kdo by měl tu energii vlastně to jakoby po nich převzít, tak to, že to úplně vlastně skončilo, což teda musím říct, že jako, že na ten svět, na ten život, na tom malom městě, tak to pro určitou skupinu naší nějakou bublinu polovinu lidí, tak to dopadlo docela jako natvrdo, takzvaně. Jo. Takže teď vlastně tam není nic, žádný jakoby místo, u kterého bychom si mohli říct, že to tak funguje.

0: A s ohledem na to, tím spíš vlastně dává smysl to, co si ty říkal, vlastně si zmiňoval Podjouse, tak když se tam děje nějaká takováhle akce, tak to je možná jako takový ten prostor, kde se může něco jako něco, kde se můžeme normálně jakoby potkat, protože jinak by se to, asi by se to nestalo vlastně možná,
1: se to pravděpodobně. Rovnou, když se teda, tady už jsme se dvakrát dotkli Podjouse, tak možná můžeme dělat takový spoiler a pozvat na příští sobotu, na tuhle sobotu vlastně, kdy Podjouse dělá akci v Lysí pod mostem, takže můžu to udělat, můžu takhle
2: dělat. Určitě, to, tak no, zvu, to se musí.
1: Už jsem to udělal a zvu teda, tím pádem to velmi silně
2: verbalizuju. A kdo tam bude hrát teda, jestli to můžeš upřesnit
1: no,
2: ještě?
1: No, bude tam hrát Podjouseova kapela Otraves. Tak, mimo jiné jsou tam čtyři kapely.
0: Jo,
1: čtyři
0: kapely. Především Otraves.
1: A především Blank Out, myslím, úplně všechny jména si teď konc nespomenu z hlavy, ale určitě to bude zajímavý, to místo je super, je to u Labe. Bude to venku, bude to hezký.
2: Tak my se ještě po písničce samozřejmě vrátíme a i vrátíme se k tématu lokální scény, protože to nás tady ve Špině vždycky zajímalo. A když už byla řeč o Podjousovi a Otraves, tak si můžeme Otraves rovnou pustit, protože to vy jste v Plejáku přinesli. Je to skladba, která se jmenuje Pravda a láska.
1: Přesně tak.
2: Co bys k tomu ještě řekl dál?
1: No vlastně Pravda a láska vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. No,
2: a nad zavřenýma klubama.
1: Nad zavřenýma klubama a vlastně je to součást té pozvánky Pod most do Lysí.
2: Dobře, tak pojďme do toho a pak se vrátíme.
3: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave, a sice speciální díl k uvedení nového prvního alba, teda kapely Střední vlny a kompletní Střední vlny jsou tady. Já si dělám trošku srandu, ale chtěl jsem to trošku přifouknout, tuhle tu událost. Ono prostě je to už dost dlouho od té desky Prodavače a možná, že pár lidí je fakt dost rádo, že zase slyší nějaký nový materiál, který má teda, krom toho, že to jde pouštět a poslouchat digitálně, tak to má i fyzickou podobu, za což jsem teda extrémně rád. Má to podobu kazetovou. A na to se můžu hnedle teda zeptat, proč ta kazeta?
1: Hele, jako takhle, mně se jako kazeta vlastně se mi jako formát hrozně, hrozně líbí. Já se teď jakoby zpětně objevuju, musím přiznat, i třeba CDčka, jako, že jsem rád, že jsem se v nějaký takový ten moment, kdy jsme všeho se zbavovali, protože jsme měli pocit, že se nám všechno ideálně vejde do telefonu, tak jsme se toho tak jako zbavovali. Kazet jsem se bohužel stihl zbavit, což jako asi jako mrzí, ale prostě stalo se, prostě přepravka kazet zmizela. Ale CDčka vlastně byly, nebo jsou pořád super, hrozně se mi to teď najelo zpátky. A kazeta jako formát mi vlastně se jako líbí z toho důvodu, že se mi otisk té desky, prostě toho, jak to máme AB, jako v tom formátu kazetovém, tak mi jako strašně jako dává smysl, jako líbí se mi to, prostě mi přijde, že to tam vlastně jako patří. Jo, a se mi vlastně líbí, že ta kazeta je takový jako střídmější formát v letčems než třeba než vinyl, a přijde mi, že to jako sedí prostě k tomu, k té věci jako takový, takže jsem za to rád. Dneska jsme zrovna vyzvedávali kazety, takže...
0: A v tom jste měli s Ondrou teda schodu, jako ve formátu.
2: Měli
3: jsme schodu, Ondřej. Já jsem byl trošku i pro ten vinyl, protože stejně jak kazeta, tak i vinyl vlastně má dvě strany, že jo, AB, jakoby logicky to jakoby funguje vlastně hodně podobným způsobem. Jenže ten vinyl v téhle době je dost ekonomicky nákladný a prostě jsme si nějak vyhodnotili, že ta kazeta v tomhle bude vlastně jakoby skromnější. Takže jako nakonec tu schodu jsme nalezli, ale já jsem loboval i za vinyl teda původně, protože jsem vážný sběratel, tak... Promiň, a vlastně oba teď zoufale scháníme kazeťák, protože si to nemáme na čem pustit, je to tak? Ne? Já nemám já třeba.
1: Mám jakoby připravený Walkman, ale tím, že jsem je vyzvedával dneska před chvílí ty kazety, tak jsem to vlastně ani neslyšel, takže jsem zvědavý, jestli večer pustím.
0: Naštěstí v oběhu je pořád ještě docela dost těch starých 90-kových deků, což je pořád jako kvalitní poslech. Já si to teda užívám teda mega moc, že mám takovou vyšší třídu kazetového deku a svištím na tom ty věci. Zkouším, co mi vlastně vydrželo od 90. ještě hrát a nestratil komplet všechny vejšky. Hrozně mě to jako baví, takže držím palce, ale určitě něco najdeš. Ale teď bych se
3: doufám.
0: Já ti poradím. Já se obloukem vrátil k těm písničkám, já jsem to trošku totiž zazdil. My jsme poslouchali Otraves, ale potom tam byla Saya Grey, což byl, Pavle, tvůj výběr. Chci se zeptat na to, proč a co to je a co tě na tom baví.
1: Saya Grey je vlastně kanadská hudebnice a mě vlastně tohle konkrétní EP vlastně, to bylo, myslím, že to je 2022, jestli se dobře pamatuju, 22 myslím, tak mě to vlastně jako, to byla jako zdaleka nejposlouchanější věc pro mě v tu dobu a já se k tomu vlastně docela často vracím a pořád mě to baví, protože je to jako, je to trochu neuchopitelný. A vlastně na první poslech, že vlastně si z toho člověk odnese maximálně to, že neví, co si o tom má myslet, ale vlastně strašně se mi to jakoby vydalo pod kůži. Ona potom vydala druhý EP a loni tuším, že vydala vlastně desku, ale na rovinu jako za mě třeba ta deska jako nedosahuje jako pro mě těch kvalit, už je to taková jakoby velká věc, ale to EPčko je prostě úplně fantastický celý a tahle ta konkrétní věc mi přijde úplně jako skvělá prostě.
0: No. To je vlastně zase další podnět do diskuze nad těma formátama, co snese jakoby tu albovou dílku a co vlastně funguje jenom jako v EP velikosti a pak to jako ztrácí na tom tahu. Já si myslím, že v případě středních vln to nějak jako funguje v obojí, že by to teoreticky mohlo být i odděleně, jenom mi to dává smysl, že je to poměrně dost kompaktní a že by to drželo při sobě. Přemýšlíte nad tím i z tohohle hlediska u toho nějakého skládání, u songwritingu, že jako jo, bude to takhle dlouhý, jo, musí to člověk trávit a dát si na to větší čas. Tohle to hraje taky roli, když dáváte věci dohromady.
3: Jako za mě trošku jo, ono, když třeba jsme to jako dávali dohromady to pořadí, tak mě potom vyplynul vlastně, nebo se mi... Mě pobavilo, že vlastně obě ty EPčka mají trošku podobný průběh, končí jako hodně podobně vlastně, třeba v nějakých ambientních pasážích, je to takhle vlastně rozdělený. A když jakoby jsme to dávali dohromady, tak nás bavilo podle mě to udělat jako tímhle způsobem, že to je taková jakoby lehce dramaturgická kopie vlastně, sleduje to nějakou vnitřní jako dramaturgii, která tam podle mě jako nějak nakonec se otiskla. Nevím, jak to vnímáš ty, ale mě to jako tohle, to tam vnímám, jako, že to jako nějakým způsobem funguje, no, nakonec jako, se to podařilo.
1: Za mě vlastně se to podřizuje vždycky asi jako nějaký té době nebo nějakýmu tomu času, který a tomu životu, který člověk v ten daný okamžik žije. A tady vlastně to funguje jakoby pro mě vlastně obě ty EPčka, jakože jsou jako svázaný vlastně jako dohromady, jo, že to není nic, co by vlastně fungovalo nebo mělo asi jakoby fungovat nutně jako odděleně. Jinak asi při psaní těch věcí, tak asi jakoby to nevnímám z toho pohledu, ať už jakoby toho většího celku prostě, jo, jsou to vlastně pořád jsou to ty věci jednotlivý, které nakonec vytvoří nějaký celek, no, jako.
3: Jasně, ale zároveň jakoby podobně designujeme do podobných dílek,
1: to určitě,
3: vlastně, aby to
1: jo,
3: jako
1: jo.
3: Nějak vycházelo. Takže já si myslím, že lehký jako, nebylo to primární, aby jsme to takhle poskládali, ale myslím si, že jako když už to spělo k té desce, tak tam to bylo lehce ovlivněné právě i takovýmhle přemýšlením jako v tom větším časovém měřítku.
1: Jako vlastně vždycky fascinuje, že někdo dokáže jakoby postavit desku jako třeba jako koncepčně, jo, že vlastně i když mi přijde, že taky se často děje to, že vlastně ten koncept se dohledává až jakoby ex post, aby to nějak jakoby zarámoval vlastně jako tu věc. To mi přijde jako vlastně zajímavý způsob přemýšlení, ale vlastně k tomu jsem se jako zatím nepropracoval, jo. To se vždycky děláme srandu, že jednou prostě až budeme, nevím, až na to budeme mít strašnou spoustu času, tak můžeme udělat nějaký koncepční trojalbum třeba nebo něco takového.
3: Já se na to strašně těším.
1: Já nevím ještě.
0: My když jsme se začali bavit o tom skládání, ty jsi přirozeně začal od textů, Pavle, ale zároveň teda, pokud teda jsem to neslyšel nějak špatně nebo špatně neodpozoroval, tak ještě předtím, než z toho začaly vznikat konkrétní písničky, tak bylo dost dlouhou dobu hromadění nějakých jako nápadů nebo nabírání nebo zkoušení různýho gíru a já si potom představuju tu práci tak, jako že je to jako když přijdeš do toho baráku, kde žije ten člověk, který má tu poruchu hromadicí a ty potom z těch štosů do stropu musíš vlastně něco jako udělat. Protože jsme se tady ve Špíně vždycky věnovali trošku tomu, jak na to, tak mě teďka dost zajímá, jak vlastně si tu práci jako rozstřídit a co byla čí funkce v tom, jako kdo měl jaký slovo v čem, jo, když máte takovýho materiálu strašného, musíte se tím probírat, hromady samplů a tak.
3: No ono je to jako vlastně docela, samozřejmě to všechno vzniká z chaosu, že jo, to je prostě... Myslím si, že to je takový společný jmenovatel každý tvorby, že je toho na začátku moc a že teprve to přichází až s nějakou selekcí a tím ubíráním a třídění toho materiálu. Mně se vlastně na tom líbí, že hodně nápadů přines Pavel a já jsem mohl být ten nemilosrdnej třídič, protože jsem k tomu neměl nějaký vnitřní vztah, neviděl jsem zatím jako něco, k čemu bych lpěl, takže jsme se jako vlastně byli schopni celkem věcně vlastně ty věci eliminovat bez žádného jako patosu nebo něčeho takového, že nějakého jako většího vztahu vlastně k tomu. Takže pak jsem pak ta věc třeba přišla ke mně, já jsem s tím něco udělal, nějak jsem to posunul, dal tam něco svýho, prostě to vrátilo, společně jsme o tom diskutovali a vlastně tohle to bylo ono, ale ten jakoby radikální řez vždycky přišel jako vlastně na začátku, když jsme si sedli a proposlouchávali ty věci a řekli, tohle ne, to mě nebaví, tady z toho by něco mohlo být, zkusili jsme to, zjistili jsme, že to nejde, pak něco jiného.
1: Super je vlastně, nebo mě, co mě vždycky jakoby baví asi možná nejvíc, tak to je to, že vlastně přijdeš s nějakým, jako s nějakým nápadem, s nějakým loopem, prostě ať jako fakt v tom,
3: čímkoliv.
1: Jako čímkoliv. A pak to projde vlastně takovým tím jakoby procesem a na konci je vlastně úplně něco jiného. A ty si jako na jednu stranu můžeš říkat, to je v háji, už tam vlastně není jako nějaká ta původní myšlenka, anebo si jako můžeš říct, jak je jako fantastický, že vlastně na základě něčeho vzniklo jako, sice jako něco úplně jiného, ale vlastně daleko, jako daleko zajímavějšího. Tohle ten jakoby ping-pong vlastně mi vždycky jako na tom strašně, strašně baví. Jo.
3: No.
1: A myslím, jako, že je dobrý, jako, když budeme jako se o tom bavit víc, že je dobrý vlastně jako a se soustředit na to, jakoby pracovat jako s několika jako elementy, jako prostě já mám vždycky totiž tendenci ty věci jako obecně jakoby předspat, jo, mm-hmm. A fakt jako vždycky jsem jako k tomu inklinoval a pak si vždycky řeknu, dej si na to pozor, to je prostě blbost, sám ty věci nemáš potom rád, když jsou jako, jo, když jsou prostě předimenzovaný a předspaný zvukama různýma a tak. A stejně se mi to vždycky pokaždý děje a v tomhle to mi jako Ondřej prostě super, že to vždycky, že to vykosí prostě.
3: Já jsem kosič, ale jako já neumím kosit svý věci, já umím kosit jenom cizí věci a to je právě nejlepší na té práci ve dvojici, že tohle je jako fajn, ale jako recept samozřejmě na to nemáme žádnej, jako že pokud se z toho podaří něco vykřesat, tak je to spíš jako zázrak, než jako nějaká organizovaná práce. On tomu potom vede jakoby ještě jedna věc, která je podle mě důležitá, udělat si odstup časovej od toho. Chvilku to zapomenout, pak si to pustit a on člověk pak zjistí, jako, že tam je něco navíc. Jako daleko snadnějíc, než nějakým intenzivním prostě dělání té věci jako v malém čase. No.
0: Ještě úplně prakticky time management chlápku ve středním věku, tohle všechno musí teda probíhat po tom, že si posíláte ty věci tam a zpátky, že v základu je nějaký to sezení, vysezování dohromady, ale pak, že si to pinkáte takhle mezi sebou a domlouváte se, anebo ne. Se snažíte být u toho prostě přítomní toho, fyzicky.
3: My využíváme vlastně toho, že jsme oba z Lysí nad Labem, což je malý město, takže docházková vzdálenost, tak se navštívit nebo slíst se ve studiu je vlastně
1: Ondřej má malý,
3: velmi ohebné.
1: Ondřej má malý studio, vlastně suterének takovej, a kde si v Lese nad Labem. A vlastně tam se jako scházíme. A je to jakoby náročný na čas, ale ve chvíli, když prostě tam necháváme ten večerní čas, kdy už jsou odbitý všechny takové ty aktivity, ať už s našima rodinama a tak dále, tak to vlastně přijde lepší se to jakoby vysedět, než jakoby jet ten virtuální ping-pong, prostě bejt u toho. No.
3: No. A ten se jako pak ke konci, když jsme potřebovali zrychlit, protože jsme měli nějaký deadline, taky musel odehrát tak v rámci úspory nějakého času. Ale jako tohle společný je vždycky jako zajímavější, protože tam si řekneme, jako co jo a co ne. A někdy právě to i o tom, že zkoušíme různé věci a třeba Pavel řekne, že je to dobrý, a mě by to vůbec nenapadlo a pak mi dojde, že třeba jako jo, že se tam hodí, nebo to jako říkat si. A nebo třeba, jako je to prostě o tom rozhovoru, že třeba v jednom člověku se jako v tom velmi snadno prostě ztratíš v tom tvoření.
0: Pustíme si zase nějakou muziku, co jste přinesli. Já tady koukám na Total Control, což je Pavlův výběr. Co bys k tomu řekl?
1: To je hrozně jako divný, protože když jsem se koukal na ty věci, co jsem vybral, tak je to vlastně takový jako trochu otáčení se zpátky, ale tak jsem to bral, že prostě tak se to tak semlelo, tak jsem to přijal. Total Control jsem, tak už, taky už je, že jako pár let zpátky, jestli to taky někde, já nevím, 2022, 1, ne, to je starší, ještě výrazně starší, kecám. A prostě se, ta deska je celá jako úplně fantastická a vlastně nevím, co s nima je teď. Já vlastně myslím, že vydali potom ještě jedno album a úplně, jako úplně zmizeli. nevím o nich, ale tohle album je pro mě jako od začátku do konce prostě strašně zásadní, asi bych si dovolil říct.
0: Tak Total Control a Flash War a pak se zase vrátíme.
2: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: To byly Total Control a po nich taky Boomfrank 3 a vy pořád posloucháte Špínu s Pavlem a Ondřejem z kapely Střední vlny. Teď jsme se zase vrátili tou druhou skladbou zpátky do lokální scény a do toho bych se ještě tak párkrát chtěl opřít, protože to bylo pro nás ve Špíně vždycky nějak důležitý zkoumat, jak to vypadá teď aktuálně. Vy jste už říkali, že místo setkávání a místo na běžný hraní tam není, ale pořád mi vrtá hlavou, co ty úplně nejtradičnější místa té lokální scény jako Lokobar ve Všetatech a tohleto. To už taky není jako to místo setkávání a místo hraní.
1: My jsme, jakoby ta Lisa je přece jenom jako trochu odškublá. My jsme teďkon shodou okolností, já nevím, 2 měsíce zpátky, to jsou třeba jsme byli ve Všetatech, protože tam hrála Nausea Orchestra a Lisa. Jo, ale my vlastně jako nejsme, to není nějak asi jakoby provázaný. Pokud bylo někdy, tak já už jsem vlastně, když jsem přismrádnul do Lisí nad Labem, tak to už tak jako nebylo. Ale ono to je, že jo, je to hrozně daný, řekl bych často i tím věkem, jako, jo, že jako za mě je tam ten tmelící prvek obecně vlastně napříč všemi směry, tak prostě ten podjous, jako to bych řekl, že je takové jako, takže tam není místo, je tam asi jako osobnost, bych řekl.
2: Tak, jo. No.
0: A co ta novější generace, mladší lidi, dělají
1: ale
0: tam
1: vůbec
0: něco?
1: Nevím, jako vůbec nevím, protože vlastně, když se přihodí a my jdeme tam do nějaký, třeba v Lisí, do nějaký hospody a tak, tak jako vidíš, že máš možnost někde narazit na spoustu mladých lidí, ale to funguje jinak asi, jo, a nemyslím si prostě, že by tím pojítkem třeba byla, já nevím, jako hudba, jak, nebo jo, něco takového. Myslím si prostě, že to jako funguje. A já teda jenom ještě, protože tím, že jsem jakoby vlastně takhle jakoby se přistěhoval z nedalekého Kostelce na Černými lesy, tak vlastně já teď, když se podívám zpátky do Kostelce, kam se občas vydám, tak vlastně je to hrozně podobný, jo, že vlastně že jsou to města, které jsou, byť jsou jako nedaleko od Prahy a možná právě díky tomu, nebo kvůli tomu, že jsou vlastně nedaleko od Prahy, tak mi přijde, že vlastně ten jako kulturní život jako mnohdy vlastně jako skomírá nebo jako je vyluxovaný právě tím, že ty lidi snadno sednou, já nevím, na vlak, na autobus a dojedou si do Prahy a tam se saturujou a pak jedou prostě zpátky. Že, jo, že se to neodehrává už tolik na těch městech malých, jo. Byť seš jako fakt na dostřel od Prahy. No. Co si myslíš, Ondřej?
2: Já si myslím vlastně to samý, jako úplně si to přesně řek, já jenom se trošku ještě vrátím do Lisí, že ano, jako tam nám vlastně zmizel prostor, kde se velmi snadno mohly dít nějaký jako dobrý akce typu koncerty a tak dále. Nicméně tam pořád ještě nějaký možnosti jsou, vlastně, který se využije jako třeba zmíněný pod mostem nebo tak. A třeba Čelákovice teď mají taky výborný místo u Kubelků, takže jakoby ty možnosti tam jsou a jako koncerty se tam dějou, ale už třeba jak jsme tady zmínili mladí lidi, tak to jako mě třeba trošku taky vrtá vlastně hlavou.
3: Děti se tady setkali.
2: Jak to, no, jo, jo, starý děti se tady setkali a přemýšlej, jak vlíst do hlavy mladým lidem a pochopit je. Tomu jako nerozumíme prostě, no, jako jak ten
1: ne, jenom jakoby nemáme vhled absolutně, že jo.
2: Možná až jako, naše děti jako no. Budou v tom věku, kdy začnou chodit na koncerty, že to skrz ně jako bude mít možnost pochopit, no.
0: A to ještě potrvá jak dlouho, tak to vidíte na
1: jo,
0: ty koncerty
1: tak
0: vašich
1: ještě,
0: dětí.
1: Ještě nějakou dobu určitě, no.
0: Takže, kolik jim je?
1: Já mám 2 děti, a to je vlastně 11 a 11 a 9.
0: No, tak to už je za chvilku. To se ještě možná něco z toho urodí. Já se teď musím dostat ještě k tomu lokálnímu symbolu téhletý části středočeského kraje, což jsou samozřejmě ty 2 věže magické poblíž Českého Brodu. Věže, který údajně za určitých povětrnostních podmínek taky sami hrajou. Slyšeli jste je někdy hrát?
1: Ne. Já jsem, taky ne. Vždycky jsem bohužel asi jako, jsem, Já se pohybuju fakt v tom perimetru v tom smyslu, že vždycky je vidím, jako byť periférně, tak je jakoby vnímám a vím o nich, ale nejsem, nikdy jsem vlastně nebyl tak blízko v tomhle tom smyslu, abych mohl i jako je poslouchat, že samozřejmě.
0: Na tož tam blíst, nahoře jste taky nebyl.
1: Ne, já se vybavuju jenom a to už je Drhnělec zpátky, vím, že tam byl nějaký neúplně úspěšný pokus nějakýho parašutisty vlastně zeskočit, a jak se tam zamotala, jako dopadlo to dobře, jo, že ho tam nějak sundali. Ale já si vlastně pamatuju i, teď jsou tam vlastně tyhle dvě věže a pamatuju si to Ačko vlastně původní, který tam bylo, to byly vlastně dvě původní věže, které byly daleko menší a my se odbouchly někde, já nevím, jestli v 80. letech, jestli se dobře pamatuju, možná, jo. Ale jako ty věže jsou vlastně pro mě důležitý v tom smyslu, že jsou takovým jako fakt jako blbě řečeno středobodem mýho bytí, jo? Protože vlastně když jsem bydlel v Kostelci na Černými lesy, tak jsem na ně koukal jsem na ně z pokoje a přistěhoval jsem se do Lysí a vykoukl jsem z okna, zase je vidím a kdykoliv kamkoliv vlastně jdu, pohybuju se, tak pořád vlastně tam ty věže někde jsou a neumím si moc představit, že by tam nebyly, to hrozně jako taková jako... Já nevím, jako, jak to vlastně nazvat. Je to jako, to asi není jako nic jako nostalgického, spíš možná nějaká forma jako melancholie jako spojená s tím. Jo. Nevím.
2: To je taková krajinná konstanta.
1: No, jako jednoznačně. No.
0: Zároveň ta krajina je plná taky historie. Je tam ten rozcestník neolitický dálnice, jsou tam vesnice, které jsou staré přes 1000 let, spousta starých kostelů. Je to taky něco, co cítíte, že člověk do sebe prostě dlouhodobě nasává a pak se to v něm nějak taví a vydává to skrz tu muziku, co dělá ven, i když to třeba nemusí být nějakýma aluzema úplně slyšitelný, ale že jako cítí člověk, že tam dává vibe té krajiny.
1: Jako Polabí je zvláštní krajina. Já jsem třeba, mi jako trvalo nějakou dobu, než jsem to byl schopen jako by vlastně přijmout, protože by ten Kostelec je vzdálený jako fakt jako na dostřel, tak se nachází v dost jiném prostředí a je to tam takový jako vrstevnatý a takový jako jsou tam prostě nějaký kopce a když se tam člověk pohybuje nebo když se jdeš zaběhat, tak tam nazbíráš jako ty vejškový metry. Když se jdeš zaběhat kolem Lysí, tak běžíš 12 kilometrů a nazbíráš třeba 5 metrů. Jo, že jako, takže jako já spíš vnímám jako ten prostor vlastně, musel jsem ho nějakým způsobem si přijmout jako za svůj, což teda se samozřejmě jako stalo, jako je to tam super, o tom žádná, ale chvíli mi to teda trvalo, upřímně.
0: Jo, mě tam vždycky fascinoval ten široký obzor, jo, no. To je něco, já mám taky vlastně přirozeně radši, když je krajina trochu zvlněná nějak, ale ten široký obzor ve mně vždycky vyvolává okamžitě asociaci na nějaký dlouhý tóny nebo na plochy vyloženě, jo. Jako nějaký hudby, že mám dojem, že se něco jako pomalu rozeznívá a dynamicky to roste třeba. Tohle to máte taky? Vnímáte to?
2: No podobně? Já určitě to mám, protože já jsem vlastně vyrůstal v Lysí, jsem tam pořád a jako ta krajina, ta rovina a ten široký obzor a ten zen a ta vyprázněnost vlastně informační mě jako strašně na tom vlastně baví. Já nejsem třeba kopečkář, jako já to nepotřebuji ke svýmu životu chodit nahoru a dolů.
0: Kopečkář. Zajímavý, to si poznamenám.
2: Naopak prostě se mi líbí, jakože můžu na kole ujet prostě hrozně daleko bez větší námahy a že se tam můžu pobíhat prostě, aniž by mě to unavilo. Je to fajn, no, ale jako, že by se to nějak otisklo, možná to, jak to říkáš teď, asi tam mohlo být pojítko, protože dlouhý tóny, dronovou hudbu, to já mám hrozně rád, vždycky jsem k tomu měl nějaký jako vnitřní vztah a oslovuje mě to, jo?
0: No konec konců si to tam každý může na té desce ověřovat sám, třeba poslouchat to ve vlaku na cestě tam, to si myslím, že by mohlo nějak nasednout. Já teď přemýšlím, co by se hodilo za další hudební vstup, aby nám to zapadlo tady do řečí o krajině a tak podobně.
2: No tak to si myslím, že Neversoul určitě.
0: Já bych si taky řekl, že Neversoul, tak to si pustíme teďka a ještě se vrátíme k poslednímu vstupu.
3: Špína. Na rádiu Wave.

0: V rámci špíny na rádiu Wave to byla Neversol a my tady pořád máme střední vlny ještě na poslední vstup. Nějak se mi od toho ani nechce, povídá se dobře, probrali jsme spoustu věcí, ale jedna mi tam pořád trošku jako zbejvá a visí a to je otázka taky trošku návodnosti našeho pořadu. Když je taková dlouhá mezera mezi jednotlivýma deskama, tak zatím dost bejvá často nějaká jako zásadní tvůrčí krize nebo nějaký bloček. A to, co mě zajímá, je, jak s tím vlastně dělat a jak zase znova začít věřit, že ještě někdy něco v životě udělám. Tak Pavle, to je otázka na tebe hlavně. Protože jako dokud tomu nevěříš, tak z tebe podle mě nikdy nic jako nevypadneš. Jo?
1: No.
0: Tak jak se to vlastně tohleto láme po tak dlouhý přestávce, když proti tobě hrajou okolnosti, které jsou úplně pochopitelné, jako rodina a úplně praktické starosti?
1: Hele, jako já myslím, že určitě to samozřejmě ty praktické starosti a takové rodiny, hypotéky a všechny ty, a to jako nic neschazuju, jenom prostě z toho dělám takovou jako hromádku těch věcí, které tě zaměstnávají po všech stránkách. Tak já myslím, jako, že vlastně, že já už jsem jako nějakou autorskou krizi si zažíval už jakoby vlastně v prodavači po tom, co jsme udělali Malý ráj. Já jsem si vlastně, jako přesně teď, když jsem jako nad tím přemýšlel, jak dlouho jsme hráli vlastně koncerty s těma samýma věcma, že mi to vlastně teď vůbec to nechápu, nerozumím tomu, ale tak se to dělo, prostě se to dělo. Já myslím, že mě k tomu třeba jako strašně pomohlo to povídání si obecně jako s tím Ondřejem, protože to, jak on předtím jako říkal trošičku jako ze strany, že jsme se jakoby potkávali nad pivem, tak to potkávání nad pivem vlastně pro mě bylo hrozně důležitý, protože to byl nějaký prostor, kde jsem se já sám mohl jakoby sám jako trošičku srovnat v hlavě a uvědomit si, co vlastně, protože naposledy vlastně, když jsem v uvozovkách promluval prostřednictvím textů, tak jsem jako řešil sakra jako jiný věci, jiný témata, než vlastně se kterýma pracuje člověk jako o 10 let, no možná ještě víc let jakoby později, takže tohle to asi nějakým způsobem pro mě jakoby vlastně fungovalo nějakým jako znovu jako iniciační v tom, že jsem si řekl, že jo, ale že to chci pojmout třeba trochu jinak, jo. Byť můj projev je furt takový jako asi jako konstantní, ať už budu jako zpívat v uvozovkách jako kdekoliv, ale jako myšlenkama se prostě člověk posouvá a tím svým životem, takže no, jako není žádný asi jako návod, ale přijde mi prostě, že si to člověk může srovnat jako sám v sobě a odhodit hlavně nějaký jakoby břímě toho, že jako nějaký jako zodpovědnosti za to, jako jak chce jakoby promluvat, to asi mě osobně třeba pomohlo, jo.
0: A Ondřej, ty máš tu tvorbu kontinuální, neměl jsi nikdy za život zásek?
2: No já právě přemýšlím, jestli jsem měl, ale já si myslím, že já nějaký vyloženě tvůrčí zásek jsem asi neměl.
0: Šťastný člověk.
2: Já jsem spíš nervózní, že nic nedělám potom, tak mě to vždycky nějak zase donutí se do toho vrhnout. No. Samozřejmě mám jakoby místa, kdy třeba vidím, že čím víc toho dělám, tím míň toho dodělám, protože se mi to třeba nelíbí, nemám ten odstup a jako tam se stávají zase tady tyhle ty opačný problémy, že když je toho třeba opravdu moc, tak to je vlastně taky špatně, aspoň u mě, teda mluvím teď hodně za sebe, že pak jako nejsem schopný nějak si vnitřně autorizovat ty věci a něco opravdu jako dát ven až po nějakém tom odstupu, takže spíš se snažím jako si dělat ty pauzy mezi tím, ale jinak jako mě to prostě vždycky hrozně bavilo a asi čím jsem starší, tím víc mě to baví. Teda jenom děti mi teďkonc občas do toho házejí vidle, tím je zdravím, jsou 5 a 3, kluci budou 6 a 4, jsem ještě neřekl, tak to doplňuju tuhle tu důležitou informaci, která určitě každýho zajímá.
0: Jo, a to stačí.
2: A to stačí. No tak tyhle ty teď soupeřej vlastně, mě z toho vytrhávají a jsou taková záchrana od toho, že mě odlepějí vlastně od nějakého třeba přemýšlení nebo od práce, je to fajn.
0: Tak do našeho rozhovoru už se začíná ozývat nějaká cirkulárka, což mě poměrně překvapuje v rozhlase. Nenecháme se tím ovšem rozhodit, abychom nezapomněli na to, že by se měl zmínit, kdy budete nějak v nejbližší době hrát, kdy bude moct teda člověk slyšet Střední vlny naživo, aniž by musel počkat na hezký počasí u těch dvou stožárů a nějak jako sledovat, jestli tam se něco nevozve. A kdy teda taky bude moct si člověk na tom koncertě třeba tu kazetu taky najít a odníst.
2: To je vlastně hezký námět na uspořádání koncertu. Měl by se asi odehrát u těch dvou stožárů.
0: Já bych přijel, to říkám rovno.
2: To by bylo, no, tak jednoho máme.
0: Fajn.
2: No, čekají nás vlastně teď dvě hraní. Máme před sebou o prázdninách 1. srpna na festivalu Halalí, což je na východě, ale úplně si přesně ty...
1: Bílý Karpaty?
2: Bílý Karpaty, ano.
1: Nic to nedokážu lokalizovat teďka.
2: Ano, náš bubeník Stejky, to je možná dobrý říct, že vlastně nehrajeme takhle ve dvou, ale hrajeme ještě s živým bubeníkem Honzou Stejskalem. Živý bubeník má jméno, jmenuje se Honza Stejskal.
0: A to už je Honzův asi pátý projekt, teda to, no, ano. Jak on to dělá, to nevím.
2: A on se vždycky na to hraní hrozně těší, protože nám řekne, co za který zvíře a stromy tam rostou a vždycky si bere dalekohled. Takže ten se těší jako na festival Halalí v Bílých Karpatech, doufám, že to říkáme správně, a potom máme ještě hraní na Banátu, kdy hnedka si střelíme mezinárodní takzvané turné s jedním koncertem na Banátu, to bude skvělý. No.
0: Dobře, tak to si teda dohledejte a případně se podívejte jako na nějaký další výsadky středních vln, pokud se odehrajou dál potom po prázdninách. Ondřej, Pavle, já vám moc děkuju, že jste přišli, bylo to fajn.
2: Děkujem za pozvání.
0: Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: A loučím se taky s váma všema, co jste poslouchali, a příští týden s něčím úplně jinačím. Ahoj.
3: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína. Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
5: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Scéna s opakem disu. 2 hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Scéna. Scéna s opakem disu na rádiu.

0: Disu je... Dámy a pánové, díl číslo...
1: 341.
0: 341, je to tady. Je to dneska speciální...
2: Máme Varga.
0: Máme Varga,
1: máme Varga.
0: Tom je to tady speciální, s náma Vargiton, psí, přítel.
2: Vargarito.
0: A nám teďka najíždí DJ Smokey, dohrala nám skvělá věc, dotáh Dominik Beenix nebo Little Sims, kterou taky dotáh tady Maestro.
1: Yes.
0: 341... Řekneme si, proč je to tak speciální dneska.
1: Proč? Co je na tomhle festivalu tak speciální?
0: Ti, co jste ve scéně, zopakem když jsou na Facebooku, tak už asi tušíte. Všechno si dneska povíme.
1: Meče.
0: Jedeme.
2: Franka Tolivera.
0: Jedeme.

0: Energy makes the best explosions.
1: World War 3 music.
2: Kapersnicks, ten vám za prk, to je nějaký Weedex.
3: Bomba krásný.

0: Vuvr, Jan Sarven, Benarorist, Bill.
1: Dohrála nám věc.
2: Je.
1: To byl někdo z tvý stáje?
2: Jo, to byla nové duo.
1: HCčko Fitsubaru, koukám.
2: Beach trap, úplně okay, udělali okay, si svůj okay, vlastní okay. Žánr, jsou z Dánska, tuším.
1: Crazy věc,
2: nebo
1: crazy
2: někdo
1: věc.
2: Tam ze severu.
3: Beach trap a, si říkal?
2: Jo, a jedou to tím svým jazykem a musíš se jako chvíli rozhodovat, jestli jako...
1: To je
2: dost jestli ne, ti to sedí tvojim uším nebo ne, ale za mě je to jako...
3: Mě to teda
2: hard.
3: Sedělo.
1: Dávám bombičku na úvod, je to tady dobrý večer, dámy
2: dobrý
1: a pánové.
2: Dobrý večer.
1: Scéna Zopakem Disu, díl 341 je tady, boys.
2: Ano, 341.
1: Rád vás vidím.
3: Mega.
1: Je tady s náma i Vargiton, kdo kouká přes kameru, tak může vidět, že je tady i Mr. Vargiton.
2: Yes.
1: A kdo má dneska, boys, svátek?
3: Monika!
2: Monika, naše prokletá Monika.
1: Monika,
3: pozdravujeme paní Beluči.
2: Napište nám dneska, jestli poslouchá nějaká Monika, potřebujeme to vědět.
1: Je to tak.
3: Beluči, poslouchá.
1: Zároveň je Světový den kulturního rozvoje, to je docela on point jako k našemu zelenému čtvrtku.
2: Přesně tak. Pak je den kachliček.
1: Vydláždíme.
2: A Mezinárodní den čaje.
3: Čaje.
1: Jo, zdravíme,
2: gangster.
1: Zdravíme Smíchov.
2: Který ti ukáže, no.
1: Takže krásný dny. No a zároveň je dneska jeden takový hodně velký speciální den a kdo sledoval naše storyčka nebo viděl aktuální status na Facebooku Scéna Zopakem Disu / Rytíři, tak už ví, že jsme vyhlásili takovou, je to taková novinka, aktualita bych spíš řekl, že tenhle díl je teda, hoši, poslední.
3: Poslední!
1: Je to
3: psi
1: tak.
3: Psi konec našeho pořadu.
2: Počkej, já tam dám set song.
1: Set song, normálně po nějakých devíti letech začali jsme vysílat na začátku roku 2018.
2: 18, tuším v únoru.
1: Někdy tak
2: prvního února.
3: Jsme byli ještě mladí kluci.
1: A vlastně po devíti letech se náš pořad dostal do takové, řekl bych jako vývojové fáze, bych to spíš nazval.
2: Tak.
1: No.
2: No a bylo toho jakože dost. Bylo toho dost.
1: Dneska bych, kámo, i udělal v pozdějších vstupech klidně nějakou takovou rekapitulačku, vzpomínačku top momentů scény Zopakem Disu za těch 9 let.
2: Tak na to já nechám ten set beat.
1: Jo, to bych dal, ale spíš jsem chtěl teda lidem říct, že to, jak nás tady jakoby 9 let znáte, nebo v posledních letech, tak takhle už se tady nebudeme vídat.
2: Takhle už to jakoby neklapne.
3: Prostě no. Žádný živý vysílání už tady toho krásného.
2: Jako ale to nemůžeš vědět, nikdy neříkej nikdy, jo.
3: Tak takhle ale... v té formě jsem myslel, jo. Takhle v té čtvrteční formě.
1: Ale bude něco jinak, bude něco jinak.
3: Asi jo, no.
1: Dneska i v průběhu vysílání vám to prostě řekneme, co bude jinak od příštího
2: týdne. Ale musíte
1: týdne.
2: Vydržet na drátě.
1: Je to velká novinka, která se dlouho připravovala a... Já bych jenom tak na začátek, promiň.
3: Já jsem právě chtěl říct, já vím, co je tvůj začátek, jelikož Radio Wave a my taky máme rádi čísla.
1: Máme rádi
3: tak
1: čísla.
3: Si Jakub jako připravil takovou menší analýzu.
1: Udělali jsme audit.
2: Takový poflex, jenom klasický čtvrtkový.
3: Číslovej poflex, přesně tak, číselný poflex.
1: Hele, bylo to 341 dílů, to už jsme si řekli. Je to nějakých 9 let teda vysílání. A zhruba na minuty nějakých 41 tisíc minut vysílání. Z toho jenom vstupy mluvení je zhruba nějakých přesně 10 tisíc, což je nějakých
3: no počkej,
1: zhruba...
3: Měl bys říct, že to je 10 230.
1: Dobře, minut
3: 230,
1: mluvení.
3: Jo. Dávej to přesně, ty čísla.
1: Což je cirka 1705 hodin mluvení.
3: A to je cirka?
1: Dominiku...
2: Týden mluvení.
1: Přesně.
3: Tyba, my jsme tady doma no. Za těch 9 let.
2: Což je docela mluvili. Paradoxní. Čekal bych, že když mluvím 9 let, takže to bude víc.
1: Že jo, 9 let.
2: Měsíc mám mohli dát.
1: Ale
2: týden mluvení, ale
1: nicméně,
2: možná to někdo doma znáte, takže víte, jak je to náročný.
1: Podle mě dost zajímavější číslo, pod kterým si něco můžeme představit, je to číslo těch skladeb, co jsme odehráli.
3: Wow.
1: Hele,
2: to je dost.
1: Je to, že 10 000 skladeb.
3: To je dost.
1: To je normálně bombička moment.
3: Mám bombičku, dám.
1: Ty hosty nechám na vás, boys, kolik tady tak zhruba bylo hostů?
3: Jo, měli jsme tady...
2: Ale nevíme úplně přesně na číslo, ale cca od 100 do 110.
3: Bomba.
1: Všem tímto velmi děkujeme a i za vzpomínky.
2: Všem fakt největší dík, protože jsme tady měli spousty hostů
1: poprvé.
2: hodně, nebo hodně. Že nám dali svůj první rozhovor a toho se jí nesmírně vážíme. Jo. A hráli jsme i spousty unreleased tracků, který hráli tady poprvé.
1: Myslím si, že klidně fakt třeba 70% hostů mohlo být u nás jakoby poprvé. No.
2: Přesně tak.
3: Extrém.
2: Pak si řekneme třeba i kdo.
3: Kolik jsme měli speciálů, Bachy? To řekni ty.
1: 50 speciálů.
3: A z toho ještě jsme měli 30 DJ setů.
1: A zbytek jenom vlastně jako releasey, no, takže povídečka klasika.
2: Novinky, ej, chcem tu cenu Emmy, nebo jak se tomu říká?
1: Chcem ty Emmy.
2: Chceme Emmy.
1: Radio Emmy. No, takže dnešním dílem jakoby přispíváme k tady tomu krásnému číslu. I tak, kromě takového toho vzpomínání u krbu, musíme dát v dalším vstupu klasický Newsky Boys.
3: To se neodpustíme.
1: Ale co ty tracky, my jsme dneska donesli, koukám, hodně krásný písničky.
3: Dali vlastně jako výběr našich oblíbených tracků, co tady už podle mě hráli, možná některý ne.
1: Hodně naši koně a pár novinek.
2: Dali jsme pár novinek, ale pár nesmrtelných klasik, jo, který prošli scénou Sopokem Disu, jo, no, a zarili se v našich srdcích.
3: Máme tam nějaký holky, jsme jako emancipovaný za těch 9 let tady na Waveu, takže...
1: Ale jako řekl bych, že tam hodně kralujou právě ty naši koně, jako třeba v posledních letech náš oblíbený Pak Slim.
2: Yes.
1: Tohle je by the way track, kterým se moc rád rozloučím s naším pořadem. Boys.
2: Takže
1: tohle je hrozný banger.
2: Ahoj, Seno Sopakem Disu.
1: Kapesničky už hledám.
2: Ahoj, čau.
1: No,

0: Většinou se to děje ve spánku, že mi rozloží tělo prostě, jako teleportace.
1: Bomba krásný.
2: Ten chlapec musí být mimo jenom z té vůdy.

0: Yeah.
1: Jsme ve studiu, jaká je odpověď?
2: Hughes, nemáme problém.
1: Jsme ve studiu, jaká je odpověď?
0: Fucking.
1: Fucking. Jste ve studiu, jaká je odpověď?
0: Fucking Drazen.
3: Fucking Drazen. Clayton je tady s náma dneska. Jste tady s námi. Cože?
1: Jste ve studiu, jaká je odpověď?
0: Hustná.
3: Clayton, dneska hodně blázinec, protože je to poslední scéna s opakem disu. Nám tady dohrává Clayton, což je zrovna interpret, který ho mám právě od paní tady od pejska.
0: Proč ten tvůj pes potřebuje navstupit, jo, tady bejt s náma.
3: Takže děkuji mému velkému hudebnímu
0: guru.
3: Zdroji, jak se říká. A Vark taky cení velmi tady toho Gladena, takže...
0: Drazen Gladen.
3: No, my jsme teda oznámili tu novinku, ale ještě možná bych
4: konec pořadu
3: něco málo tak natýzoval, jako...
0: Ještě otáhnem, protože teď budeme mít zrovna dobrou selekci tracků, tak ještě ať vydrží.
3: Ještě úplně všechno neprozradíme, já bych možná úplně na začátek jenom ještě vyzdvihl pár jmen, vidím, že tam hodně dneska loktujete, zdravíme Matyáše,
0: yes.
3: Martina Tučka, píše konec jako Hugo Talks.
0: Yes.
3: Na to si v pozdějším vstupu dáme odpověď jasnou. Jak to bude, jestli teda něco bude, či
0: budem
3: nebude.
0: Budem v soudci, budem.
3: David píše, za co platím poplatky.
0: Správně.
3: No to, kamaráde, brzo právě zjistíš, za co. Je to úplně krásné.
0: On to do nich pustil.
3: Zdravíme okay. I Jirku a pojďme dát nějaký newsky, je tam toho vlastně celkem hodně.
0: Ale asi víte, jakoby o tom, že musíme teda jako správný rapovej, teda správný rapovej pořád probrat to, co se dělo.
4: Zpravodajství, jakoby.
0: Protože samozřejmě po naší scéně s opakem disu vyšel další dis.
3: Jo, minulý týden byl ten týden ptáků, čípává, takže ten týden...
0: Který se jmenoval Taliban Remix je na beat. Nebudu říkat nějakej, ale dohledejte si speciál scény s opakem disu, Čirák.
3: Jo.
0: A tam se dozvíte, odkud tenhle beat pochází a možná pochopíte, proč ho
3: použil. My jsme to tady minulý týden trošku řešili, ale vlastně...
0: Což byl vlastně docela demoliční jako klip, i jako kde se tam vypouštějí holuby, pak pohřbívají mrtví. Za mě super.
3: Vyšla odpověď, že jo, mezi tím.
0: A vlastně v pondělí, tuším, vyšla odpověď, která se jmenuje... Co?
3: Jak na svět přišel Páv.
0: Jo, jak na svět přišel Páv. Což je bajka pro děti i boomery, prý, podle Huga. Takže tak, napište nám do rytířů, co
3: jaký
0: si o tom myslíte,
3: nás
0: jaký
3: to zajímá.
0: Jste tým, jo, jestli někdo jedete na tyhle týmy.
3: A my řekneme taky za sebe, kdo si myslí, že to pro nás vyhrál.
0: A já nejdu moc na týmy, ale...
3: Komu bys to dal?
0: Za mě bych dal fakt mladí vpřed, protože ten poslední dis... Jakože...
3: Hodil bych to stejně.
0: Hodně fanoušků píše, že to prý ty jako jednodušší fanoušci nepochopili.
3: No,
0: za mě tam jako není moc co jako nepochopit.
3: To jsou hoši 4D šachy.
0: Ale myslím si, že mohla být za Huga, že v celém tom beefu vybíral dobrý beaty. Tomu fakt nechávám. Měl vybrat nějaký jiný beat než Tupaka a možná měl být ostřejší prostě, ale
3: jo,
0: to je čistě můj subjektivní názor, dej ty vidět.
3: Ale za mě pecka super beef, stay tuned, těšíme se třeba na nějaký další.
0: Yes.
4: Pecka super beef.
3: Jaký
4: je tvůj názor, Jakube?
3: Já podepíšu asi, co tady říkal Dominik, jenom bych se opakoval.
0: Co za tebe, Stan?
4: Jsem rád, že jsi taky...
3: Asi ať to jsem stejný, velký milovník, jako...
4: Já jsem chtěl říct, že přesně, ač jako, nemám jako problém proti Tupakovým beatům ani celému Tupaku a tady jako hudbě, tak si myslím, že Hacker sedí na rozhodně zajímavějších beatech, do kterých by ten track mohl znít líp, ale každopádně první půlka
0: od toho. Víš, jaký beat si měl Hugo Tox vybrat?
4: Pojdej.
0: Bow Wave Pašerák.
3: No, pojďme dál. Ten díl není na vkovací a nechci se seknout
0: jasně,
3: na haštalu, jakoby tolik.
0: Žádný haštaly.
3: Pojďme z haštalu jinam. Navis Kalifu byl vydán teďka v Rumunsku zatykač kvůli jeho pálení a držení prostě kaliňáka na festiáku, když tam byl v roce snad 2014. No, takže pokud by se teďka vrátil na území EU, tak by ho teoreticky měl někdo sebrat, no. Tak
0: no,
3: nevím, jak to
0: ale je to jako docela komplikace v tom, že vím, že má vystupovat v Polsku, tuším.
3: Jo, na tom festiáčku, jo.
0: No a možná asi určitě na víc výstech, takže
3: no to jasný,
0: teď podle mě se spousta lidí začne bát o lístky.
4: A taky jsem v novém klipu, kde je s MG Kelly viděl, jak je vysekanej, takže jako já bych ho měl někde sbírat, tak bych se to asi možná vypadl.
3: Oni spolu totiž dropujou zítra desku a to je třeba něco, co mě vůbec nezajímá.
0: Já řekl vám to na rovinu, to musíte ocenit.
3: Možná na to namostím další newskou z kategorie To mě ale vůbec nezajímá. Drake dropl 3 desky v jeden den a to mě vůbec nezajímá.
0: To mě strašně nezajímá.
3: No,
0: To mě tak strašně nezajímá, že jako mě to skoro až zajímá.
4: Šabeň.
3: No, takže jakoby to se třeba stalo, nicméně nevypadá to dobře s tím tvým.
0: Já dám upgrade o svém bratancovi Lil Durkovi z Chicago, který je zavřený ve federálním vězení. Našli u něj, to už jsem vám tady říkal, že, už, že u něj našli Apple, Lego, Apple no, hodinky. Apple, teda jakože...
4: Okej.
0: Grappling hodinky, který se používají při grapplingu,
3: Drazen,
0: aby vám to...
3: Drazen, myslíš?
0: Drazen grappling, to je jedno, prostě u něj je to našli.
3: Tak to jsou 4D šachy, to jsou real 4D šachy scény z opakovaní.
0: No a našli u něj prostě chytrý hodinky.
3: Něco u něj našli, no.
0: Týpek pruser je kráva, že jo, hrozí mu skoro do životí, jakože, a ještě se teď jako líkly nějaký jako záznamy z těch jako hodinek, který posílal jako hlasovky, jejda, že schání z toho mega. A že chce, že plánuje život v Dubaji, takže
3: to nevypadá
0: tomu dobře. Asi určitě jako nepomůže, ale my držíme palečky a já doufám, že všechno bylo vymyšlené.
3: Dodám k tomu ještě jednu věc, co ty situaci taky moc nepomáhá, tam OTF logo prošlo nějakým rebrandingem, a má teďka nový facelift, jak se tomu říká, a vypadá to jak nějaký logo hybridu.
0: Jo, já vím, takovej ten jako...
3: Je to jak, no, nemůžu říct to, říct, no, ale taky, prostě ale... představ si nějaký hybrid, jakoby 2027
0: logo. No, korporát logo.
3: Úplně Drazen to rozhodně jako není.
0: Z teda, OTF jako, no. Se stal korporát.
3: No, prostě. V Karlíně teď sídlej právě, no.
0: Vlastně, tam bude nějaký supervisor teďka a bude schánět 100 mega. No,
3: my si dáme krásnou písničku od rapera, který tady hraje s námi určitě celých 9 let.
2: Budoucnost.
3: Budoucnost.
0: Yes, Dear Future, dámy a pánové, tohle je ode mě pro vás.
3: Rest in peace, Young Dolph. Od na...

0: Honzu Zárubu taky dává lokty, dneska je tam velký frmol ve skupině na Facebooku.
1: Ceníme rytíři.
0: Loučení ze scénou s opakem disu dneska pokračuje.
2: V plném proudu.
0: 3-4-1, 3-4-2 už nikdy nenastane, ale my zůstáváme tady 3-4-1.
1: To byl mý Ghost t-shirt, který jste určitě nikdy neslyšeli.
0: Předtím Ramirez, prostě velmi náš oblíbený kuň tady scény. Předtím Young Dolph, taky náš vlastně kuň, bych řekl.
1: Ještě chvíli pojedeme jako klasičky, jo.
0: Ten playlist jsme dneska skládali hodně něco z toho, co je tak spojený s naším pořadem a s náma. A u některých věcí trošku víc zavzpomínáme. Já bych ještě nalítl zpátky na ty newsky, když zůstaneme v tuzemsku, taková haha newska trošku. Bude nová superstar a vedle Evy Farné a Pavlika Habery bude v porotě i brněnský bijec Kalin.
1: Yes. Bijec, to si řekl hodně
0: jo,
1: hezky.
0: Tak všichni vědí, že zpívá, ale on je bijec prostě.
1: Kaliňák,
0: bomba krásný.
1: Jinak Ideál.
0: To ideál je ten bar.
1: Udělal Ideál s Jamesem Coolem, mega remix na track Daniel.
0: Taky Grizzly 2 bych řekl.
1: No, kde je asi 20 raperů.
0: Potká se tam třeba Nintendo z Spira Boys, dokonce Boys. Rest tam je snad, ne?
1: Mm-hmm. Prezident Lowrider.
0: Carlo, fuck cool, Hugo asi jste to slyšeli, je tam i Hugo Tox.
1: No se pleť takzvaně úplně
0: všeho. Je tam dobrý Hugo Toxu výkon na boombapovým beatu, bych rád vypích.
2: Yes, track má asi 28 minut.
0: Aspoň. Jo, já to teď ještě poslouchám vlastně, no. Ne, zajímavý počin, by the way, idea, jak by v jednom podcastu vyslovila naše kolegyně, vaří s James Colem vlastně novou, zase nějakou věc, viděl jsem, že jo, kluci, šolichá.
1: Jako já jim držím palečky,
2: kluci jedou, medium
1: kluci
2: done.
1: Jedou dobře. Akorát jsem slyšel, že teda nevím odkud, že Spiral má na tom remixu o trošku
0: to
1: jinde.
0: To vím, kde
1: jsi
0: slyšel,
1: kapelu,
0: to, to sleduješ storyčka jeho.
1: Není to úplně tak jako rapidní, ale věřím, že on to tam vidí, no.
0: On to tam slyší, já jsem s tím byl taky OK.
1: Jakože stane se, no. Jakože vždycky z těch 30 položených cihel jedna bude trošku víc šejde.
0: Ale nechystá se žádná...
1: V tom něco ví, on je zedníky.
0: Nebo je žádná vozová hradba jakoby na IDU.
1: No, ale možná nějaká vozová hradba bude.
0: No, to bych možná rovnou zůstal u novinky dnešního dne.
1: No a zároveň Pira Boys dneska vydali klip.
0: Jo, na skladbu, kde vysamplovali
1: od Kontrafakt, takže najděte si Pira Boys
0: a je to taková, jakoby řekl bych, hlubší věc, trošku
1: zamyšlení. A je to další jako stýzovaček nadcházejícího projektu, což si myslím, že
0: ten
1: můžu
0: je na spadnutí
1: říct,
0: vlastně.
1: Ale nebudu říkat, jak se bude jmenovat ani nic, ale můžete se těšit na nejhorší.
0: Víte, že mám víte, že je máme rádi, takže se v nějakým jistým jiným univerzu s nima uvidíme.
1: Uvidíme, třeba bude rozhovor s Puflikem, až skončíme.
0: No, tady převezme Puflik. Hele, nepřevezme to, se nebojte, ani milionovej.
1: Jen si vás dobíráme, jako vždycky.
0: My si to maximálně tak předáme do svých vlastních rukou, pokud bychom to někam předávali. Takzvaně, když zůstaneme u šikovných ručiček britských, tak Fake Mink po APčku Before Terrified zítra dropuje tu svoji očekávanou desku Terrified a jak už to bývá zvykem, chodí do rozhovoru a takový ti jako zajetější rapeři říkají, že tohle ta deska, on to teďka řekl, co hoši bacha, změní hudební průmysl prej, jo. Tak jsem si říkal, bráško, trošku chill, nevím. Ale,
2: no,
0: ale
2: tvrdě,
0: já se těším.
2: To zní tvrdě. Musím říct, jako, že se taky potom těším. Vlastně jsem docela namotanej.
0: Fuckeming, těším se moc.
1: Jako jo, ale třeba no. Fakt jsem zvědavý na tu jeho show, protože ty jeho show fakt, ty jeho shows nejsou fakt moc úplně.
0: Bráško, jako já jsem viděl, když Fuckeming byl.
1: Na Fuckeming.
0: To už too close. Viděl jsem, když tady to FKM-ko prostě byl na Rolling Loud.

0: Že lidi psali, že to bylo jedno z těch horších vystoupení, no.
1: No jasně, no, tak jako takže on FKM tam kon... jako chodí, no. Víš, tak to jako performuje, no, jakože já performuje, to chápu, no. Já proto mám pochopení, nejsem jakože starý hypnoidový fanoušek zahytlený, ale jakože, no, chápu to, no, jakože jsem zvědavý na tu Roxy, protože to bude přesně vypadat tak, jak si budu myslet, no. Jakože by to šlo i bez něj třeba.
0: Jo, no. To hele, a zároveň díče. Zítra dropuje i Black a taky Weezy.
2: Doufám, že řekneš Six Lega.
0: Six Lega, jak jsme říkali. Pamatujete hey, na ty časy?
1: Kdo pamatuje Six Lega?
0: Napište nám, jestli někdo, kdo posloucháte, pamatujete, když já, minimálně já vím, ale že jsem říkal Six Lega.
2: Vlastně taky říkal Six Lega.
1: Je potřeba zmínit, že jsme byli certified pořad, který zkazil nejvíc přes dívek a nejvíc jako rapových men v historii hudby, jo. A jsme na to dostatečně pišní.
0: Jsme na to hrdí.
2: Přesně, nikdo zadržává neschování fake minč.
1: Fake minč.
0: Hele lidi, je potřeba vám říct, na jaký vývojový prostě stupínek se posouvá náš pořad po těch 9 letech, ať to nejste doma orosení prostě. Dojeli jsme newsky, je potřeba přijít na tu hlavní newsku, prostě po nějaký době jsme si řekli, že tenhle pořad se musí někam vyvinout.
1: No jasně.
2: Něco jak Pokémony se evolvne.
0: No je to tak.
1: Z Pikachu na Raichu.
0: A právě dnes...
2: A z Raichu na špagety.
1: Jo,
0: k tomu jakoby začíná docházet a...
1: No pojď,
0: a vyvinulo se to prostě do nový podoby, řekněme.
1: No jasně, máme novou podobu.
0: A ta vznikne, aby tahle stará musí zaniknout, aby nová vznikla.
1: Jasně, takže vám už asi napovídá, že budeme mít nový název.
0: Možná úplně nový pořad.
1: A rytíři si možná říkáte, vy jste se od nás odvrátili.
0: Vůbec.
1: Vy nás chcete odříznout.
0: Vůbec. Chceme udělat lepší pořad, delší pořad.
1: Což se vůbec nestalo, rytíři, založili jsme to celý na vás.
0: Jo no, na našem posluchačstvu.
1: A na našem posluchačstvu, takže teď se nově budeme jmenovat po rytířsku.
0: Je to tak a budeme nabízet delší formát, 60-minutový formát povídání.
1: Yes, a budete to mít na YouTube s videem.
0: Jo, na všech streamovacích platformách to bude.
1: A přecházíme na Instagram, dámy a pánové. Už nemusíte smrdět na
0: za
1: Facebooku.
0: Za chvíli v dalším vstupu si to řekneme, trošku to tady šoupnu ještě do toho Gucci Mainíčka. Omlouvám se ti Gucci Mainíčku, protože s Gucci Mainem je to vlastně docela jakoby spojený s jeho legendárním adlibem Brr. Takže až nám jdou tyhle tracky, tak si řekneme, jak se to bude jmenovat.
1: Yes.
0: Let's go!

0: Ok, lidi, pište nám, dneska je ten moment, kdy nám můžete naposled psát živě. Říkal jsem si, ať nám lidi píšou jejich nějaký oblíbený artist nebo momenty ze scény s Opakem Disu.
1: Tak, tak.
0: My jim ty momenty taky dneska všechny řekneme, co nás bavili. A díky, že posloucháte. Pište, odkud posloucháte. Zdravíme všechny. Locked.
2: Y'all niggas can't even trap. Nothing post up, nothing kid with the hoes. Barbecue, nothing. We spinning back to back. 2 weeks, 3 weeks straight, nigga, on God, nigga.

0: sejmu ho. Toho kameramana.
1: Ani zdaleka nejde o tak precizní náhul, jako v případě předchozích dvou dílů.
2: Dostaneš plakale.

0: dostaneš flákanec.
1: No to, ježiš, to je sample on point vlastně, no, se omlouvám, Lato.
2: Dostaneš žáholec.
1: Dohrála nám Lato, Lakatoš. Dneska i trošku takový OG sample jsou tady s náma.
3: Lakatoš. Musí být mimo jenom z té vůně.
1: Předtím nám hrál Chief Keef nebo 21 Savage, který musím teda říct, že jakoby s tím, jak dlouho už tady jsme těch 9 let, tak spíš byl na začátku, teď už poslední roky ho bohužel moc nehrajem. No.
2: Už ho moc nehrajem, vlastně to skončilo tou druhou deskou, kde byl i track Brand New Drake.
4: To jsou prostě to je prostě Anglán, tak už to
2: přestává. Ale furt ho máme rádi a my zůstáváme věrní v mnoha případech.
1: Hej. Důležitý ale je, od čeho se chci odpíchnout dál, že předtím tam byl právě ten Gucci Mane, který ho milujeme.
4: Gucci.
1: A stejně tak
2: no,
1: milujeme.
2: Ten mě to taky pěkně našel.
1: No, ale máme ho obecně rádi, máme rádi ten jeho adlib Brr.
2: A track Dope Love je klasika.
1: A musíme jako, vlastně zmínit jednu věc, no, že se ten Gucci Mane propsal právě do názvu našeho nového pořadu.
2: Ano.
1: A zároveň troška rytířství dá dohromady hoši věc, co řekneme to na teď, jakože 3, 2, 1, teď?
2: 3, 2, 1,
1: teď. Excalibur!
5: Excalibur.
6: Excalibur on Radio Wave is amazing show.
7: Excalibur Radio Wave, we the best.
5: Excalibur.
8: Excalibur, these rap guys doing amazing job.
9: Do you want to be a billionaire? Excalibur is the way.
2: Yeah.
1: Yes, sir. OK, dámy a pánové, od příštího čtvrtku vás čeká něco brand new novýho.
2: Yes. A máme novou show, která se jmenuje Excalibur.
1: A bude to každý dva týdny hodinový prostě talk s lidma.
2: Na který se můžete těšit už s audiovizuálním zážitkem.
1: Přesně, tak budou tam hodně
2: obsahem,
1: speciální věci.
2: Obsahem.
1: Hodně. A to, co nám třeba tady nedovolovalo rádio, tak tam budeme moc dotáhnout k dokonalosti.
2: Budeme vám moc ukazovat věci.
1: A budeme
2: a
1: moc
2: dále.
1: Být jakoby hlubší a zdíl jakoby času.
2: A budeme mít hodinu čistýho mluvení na každýho hosta.
1: Jo, no. A
2: s tím, že se nemusíte bát, určitá rádiová verze bude dál furt pokračovat v určitý čas.
1: Zůstává nám vlastně tenhle slot, kde vždycky pojede i hodinová selekta.
2: Pojede to samozřejmě i jakože v rádiu, ale můžete si to dát i nově s videoobsahem.
1: Všude, kde chcete poslouchat tyhle věci.
2: Který
1: prostě,
2: bude...
4: To, jak jste řekli, že budeme ukazovat lidem věci, až to bude hlubší a delší.
1: Ale ti, co nás poslouchají dlouho, tak ví prostě, že ten náš základ, který my tady máme u nás na rádiu, tak je často limitovaný a tady budeme moc být fakt jakoby prostě rozsáhlejší, bych řekl.
2: Přesně tak. No.
4: Nespoutaní.
2: Nespoutaní a daleko víc virální.
1: A žádnej prostě paywall, takže
2: od
1: příštího čtvrtka čekejte první díl Excalibru a už teď můžete pouze vy rytíři, co právě teď posloucháte.
4: Nikdo jiný.
2: Jo, jenom vy.
1: Protože oficiálně to jde až v pondělí ven. Tak v pondělí začíná rollout, ale už teď můžete nabíhat na náš Instagram, který jsme založili dneska cestou do rádia vlastně.
2: Což je Excalibur RR, dvakrát R,
1: podlomítko
2: Radio Wave.
1: Jo, no, Excalibur R, podlomítko Radio Wave.
2: A tam už jako se dočkáte v pondělí nějakých
1: V pondělí to začne a fakt se můžete těšit na spoustu věcí, co máme vymyšlených. A ti, co nás poslouchají doteď, tak jenom vám to prostě nabustujem a bude to...
2: Přesně tak.
1: Bude to Drazen.
2: Trošku levelujem, ale rytířství nekončí,
1: jo, no.
2: Takže všichni rytíři povinně teďka z Facebooku na Instagram musíme trošku popojít s sobou.
1: Je potřeba říct, že zůstává jakoby scéna s opakem disu lomeno rytíři, jako nemažeme nic.
2: To vám necháváme.
1: Všechny díly scéna s opakem disu taky zůstávají.
2: Tak,
1: a vlastně se k tomu jenom přidají ty nový díly, takže to, co doteď je audio...
2: Oni se přicházíte,
4: archiv vám zůstává.
2: Můžete být v chillu.
1: Přesně tak.
2: Jenom to, jak jsme se takhle poslouchali každý čtvrtek večer, končí, ale začíná něco nového. Tak
1: jo, my vám neuniknem, vždycky prostě jednou za dva týdny ve čtvrtek se prostě uslyšíme v našem novém pořadu, v naší nový rapový show.
2: My jsme se hodně věnovali undergroundu třeba poslední rok, dva, takže můžete i čekat, že možná uvidíte i nějakýho vašeho, já nevím, třeba možná známějšího rapera.
1: Jo, takže chceme to tahat.
2: I to pro vás může být zajímavější, že to nebude jenom o undergroundu.
1: Že nabíhejte všichni Excalibur / Radio Wave na Instagramu a řekněte o tom všem, oficiálně všichni až od pondělí, ale this is
2: a potřebujeme vás všechny, pošlete to babičce, pošlete to tátovi, hele.
1: Bude to krásné.
2: Už to nebude jenom Vláďa Sinaj, kam chodí do obchodňáku, jo? Jsme to už i my, takže držte palečky.
1: Máte se fakt na co těšit, a takže tak, Excalibur je ta věc, no a já bych možná začal, jako klidně bych to načal už jako vlastně nějaký věci.
2: On už má na krajičku, hej.
1: Takový jakoby vzpomínací, protože nejste, ale, co je ještě jakoby v archivu, co je ještě v archivu, je třeba na Instagramu Radia Wave ve výběrech náš výlet, když jsme jeli dělat reportáž do Německa na Splash Festival.
4: Doporučuji.
1: V roce 2019.
4: Doporučuji.
2: Úplně jaký mladý flouci, ne?
4: To, jako...
1: to si dejte...
4: Teenageři ještě, to.
2: Neskušený.
1: To si hodně dejte, protože musím říct, že jakoby tady ta naše, ten náš výjezd na ten Splash Festival mě hodně bavil.
2: Yes. Jo, a tyjo, doporučuji i pro ty z vás, který byste se dneska rozhodovali.
1: Kam vyrazit?
2: Teď už je to takový jako za 5-12, ale klidněji na příští rok, tak doporučujem Splash.
1: Jo.
2: Německu.
1: Hele, my ostatně se tady těm tématům budeme věnovat jakoby i nadále, prostě v nějaký jakoby míře,
2: určitě,
1: takže nebojte,
2: takže
1: se, typy
2: se
1: proběhnou.
2: Ale co ještě dál bys vypíchnul? Já bych třeba vypíchnul na naší návštěvu hip-hop campu.
1: Ano, to byla další reportáž.
2: Chief Keef a najde to celý report, jakože naší reportáž z hip-hop campu, který já jsem malem nepřežil.
1: No, tam jsi byl na tom Mike'u Trafikovi tam.
2: No, ne, na Mike Spiritovi.
1: Sorry, Spiritovi, pardon.
2: No, a pak jsem Indigo vystrkal do odposlechů mikrofon, aby mu pískali mikrofony a tak.
1: To je hip-hop camp, ze kterého jsme si odvezli jenom Chief Keefa na kelímku.
2: Doporučujem reportáž jakože z hip-hop campu, to je velice
1: zajímavé. To je vlastně všechno v archivu. My si dáme teďka Lilioty, Future, Playboy, Kari, pak pokračujeme v našim momentkách a vracíme se do nostalgických denů.

0: know it get it. All I know is winning. I knew I was the one.
1: Nám tady právě, dámy a pánové, nám tady hraje Lisha G a mě to nedá rovnou, abych navázal.
2: Nejoblíbenější naše reperka v tomhle pořadu.
1: Byli tady s nějakýma těma artist, máme různý napojení, různý connections. S Lišou to bylo doslova connections.
2: Podle mě nás i trochu chtěla.
1: Ona chtěla být worldwide, jakoby
2: jo,
1: hodně, no.
2: Chtěla, jakože tady být v rádiu, no.
1: Jsme jí tenkrát napsali nějaký tři otázky, ale my ji známe přes Brodinského, jako no,
3: kamoš.
1: Hodně artist známe kamoš přes Brodinského. A my jsme jí tenkrát nějak napsali a ona pak nějak sledovala, jakoby, že to prostě hraje tady, ta Lisha G. No a dala si to legendární storyčko, že We Global.
2: Prostě, díky nám byla Lisha G Global.
1: Takže mega.
2: Kvůli, díky vám, rytíři.
1: Jo, no.
2: A víme, že na ní někteří z vás jako rádi vzpomínají.
1: Ano, ano, já si sám jako rád vlastně zpětně jako pouštím Lisha G, vlastně
2: a
1: tohle track.
2: Ona je fakt dobrá, mě, já si, i lidi v ulicích mě pár říkalo
1: že
2: úplně
1: na
2: random, že
1: nice,
2: Lisha G,
1: nice.
2: Že jí mají fakt rádi, což jim překvapilo.
1: Jo.
2: Takže Lisha G je fakt
1: global. Mít pak v těch statistikách
2: global.
1: Tu Prahu, no.
3: Mega.
1: Takže Lisha G, to je vlastně můj jeden z docela oblíbených momentů, ale ty jsi mi tam taky psal jedno
2: yes,
1: connection.
2: A je tam ještě legendární skamarádění s T-Hoodem.
1: Jsme jako si taky nějak s ním vypisovali.
2: Přesně tak, že jsme si s ním vypisovali, protože jsme ho hráli. A doporučuju si vyhledat ty projekty, teď nevím, jak se ten projekt jmenoval, ale když dohledáte scénu s opakem Disu s T-Hoodem.
1: Myslím,
2: tak
1: že
2: ten
1: třeba
2: projekt,
1: dva roky zpátky.
2: Tenkrát byl fakt jako dobrý a vypadalo to, že T-Hood, kdyby se náhodou jako odstul v České republice, tak by se nejspíš přišel na rozhovor.
1: Jo, no.
2: Nebyli jsme schopni mu proplatit letenky, ale
1: bych zapl Duolingo.
2: Ale určitě je na místě si vzpomenout na T-Hooda a na naše přátelství s ním, protože měl fakt jako radost,
1: jo,
2: že
1: no.
2: Tady hrajem, takže zdravíme tímto T-Hooda jako někam do Atlanty,
1: yes.
2: Nebo kam to bylo, na Floridu.
1: To byla Atlanta, no.
2: No.
1: Já se ještě vrátím k těm reportážím, my jsme řešili ten Splash, řešili jsme ten hip-hop camp, zároveň Kasa má takový nejintenzivnější možná zážitek z naší reportáže ze Žlutých hlázní, kde jsme předskakovali Denzel Karimu.
2: Yes,
3: a rozhovor
2: určitě.
3: S Denzelem Kary, ano.
1: Ty jsi ho vedl,
3: to
1: že
3: jsem ho vedl. Bylo to super. Můžeme
2: dozvíte
3: říct, že
2: tam
3: Denzel Curry náš kámoš.
2: Dozvíte se tam něco o fistingu, doporučujem.
1: A opět o panu Procházkovi.
2: On je chtěl vypípit tvark. Takže to si rozhodně dohledejte, legendární rozhovor
1: to
2: s Denzelem Curry.
1: To je opravdě jeden z mála našich jakoby rozhovorů v angličtině. My tady zdravíme. A
2: no, za mě je určitě, za mě je rozhodně highlight dopis od El Marona.
1: To je moment jako takovej crazy, jako co nastal, jako když nám tady začal prostě psát zprávy El Maron, jako že
2: yes.
1: Nás poslouchá.
2: A El Maron nám poslal dopis z Mírova, to
1: což
2: byla
1: je člověk, co seděl za vraždu.
2: Jasně.
1: Tak jsme zjistili, že poslouchá scénu.
2: Je, že na Mírově je scéna s opakem Disu.
3: Taky jsme mu odepsali, ne?
2: Četli jsme tady, hej, nedostávají mě do týhle prekérky.
1: No prostě jsme mu odepsali jsme mu formou vysílání.
2: Jasně, následovalo pak vždycky jako pravidelná série pozdravů El Marona. A snažili jsme se mu občas házet i boombepovky, aby
1: on do toho psal, že
2: aby
1: jo,
2: do toho
1: jako
2: mohl psát texty. Takže zároveň El Maron vydal novou desku. Běžte si to čeknout a El Maron jako jede. El Maron je na svobodě, takže nespěte na El Maronovi. Jakože.
1: Ale bacha zároveň. No, jako je hodně lidí, se kterýma se nám tady pojí nějaký takový zajímavý zkušenosti, jako tahle asi nejintenzivnější, co Dominik říkal.
2: Ale pojď vytáhni nějaký klině i ty bulvární, máme poslední díl, můžeme být bulvární.
1: No tak já ti můžu třeba říct, kdo mě tady nejvíc možná vytočil.
2: Yes, pojď to dát.
1: Hele, za těch 9 let mě tady fakt nejvíc vytočili asi dva lidi.
2: Yes.
1: A jednou to bylo, když tady přišel jako už po druhý, kdy už jsme se trochu víc znali,
2: dvoudenní
1: jako Adam Rohony, který měl předtím mix různých rozhovorů.
2: Měl dva rozhovory pro ta dvoudenní.
1: Přesně tak. A my už jsme se s ním trošku znali, takže už to bylo na takový víc kamarádský bázi a jako dost to nedával. Takže to byl za mě takový jako, že jsem byl trošku naštvaný.
2: Yes. Takže
1: a
2: na letní
1: trošku,
2: se zamyslete dneska. Za mě byl jeden z nejnáročnějších dnů, když na to narážíš tady, tak byl díl s Šimim, když tady lítali když tady byl... s balonkama s heliem.
1: A když tady byl podruhý, že jo, protože my jsme s ním taky dělali rozhovor předtím, no, kdy to bylo klidný.
2: A byli úplně jakože vůbec nechtěli poslouchat.
1: On měl narozeniny jakože... den předtím.
2: No.
3: A bylo to rozjetý.
1: A bylo to hodně rozjetý, no.
2: Takže jako palec dole. Ale
1: to bylo jolo, no.
2: Jinak všechno jako v pohodě. Hele,
3: to bylo jolo ještě než bylo
2: taky
3: jolo.
2: Jsme chujové, takže máme pochopení. Ale...
1: Zároveň jsem, pro mě docela zábavný moment bylo, když tady ICL, jako my jsme to pak hrozně museli klírovat, tady v prvním vstupu poslal spoustu zlých slovíček a pak se hodně zatáhl a nechtěl moc mluvit vlastně.
2: Jo, jasně, no, že jsme ho museli... Že jsme ho museli chudáka jako opravit a on už pak byl zaseklý.
1: Ale
2: hele, všechno v pohodě, jakože sami to známe. Takže,
1: ale s ICLem je tady spojená i další
2: ICLem
1: věc.
2: S ICLem jsou legendární věci spjatý s tímhle radiem. Vlastně dával tady, kdo má jako premiéru a dával jí live. A zároveň ta premiéra je zaznamenaná v jeho jakoby videoklipu.
1: Ano,
2: kdo
1: ano,
2: má,
1: ano.
2: Takže... To jsem mega rád, že vzniklo a vlastně tady vzniklo spousty jako spontánních dobrých freestylů, který tady dali
1: to
2: nějaký
1: je
2: hosti.
1: Včetně nás.
2: Vypíchnu Twisted DV, vypíchnu Gajina Darko, co tady dali takovýho jako spontánního, až potom nebudu říkat nic, ale... Vzniklo tady spousta jakoby dobrých spontánních momentů.
1: My jsme
2: momentů.
1: Taky tady jako navařili spoustu freestylů, teď mi v hlavě jde ten v kufru auta třeba freestyle.
2: V kufru auta. Na to jsem úplně zapomněl. Tady ho mám, neboj.
1: No tady ten malej typeček, tady Vargy to s náma chodí. Těch momentů je fakt jakoby mnoho. Zároveň...
2: Mimochodem.
3: Mě hrozně baví ten moment, co je napsaný, že se tady typky dal nějaký ten kýbl před tím studem.
2: Yes.
1: Jo, no.
3: To je strop.
2: No, nebudem říkat asi jejich věk, ale nemyslím si ani, že by byly naše
1: Vargu
2: faninky, ale...
1: Dneska je to taky rozvolněný, jsou tady zvířata po studiu, omlouváme.
3: Na to víc, že tady lítají ze skyně.
2: Jsou tady 4 zvířata, jo, prosím vás.
1: Přesně tak,
2: ale...
3: Žádej pav!
1: A když jsme u těch... Když jsme u těch zvířat, chtěl bych říct, že tady máme dalšího našeho koně. Je to 4-5 a za ním hnedka Ice T-Vod nebo Fake Mink a Gana. 4 koně
2: to
1: hnedka
2: jsou naši
1: za sebou.
2: Undergroundový
3: chceš
2: koně.
3: Chceš ještě do toho dávat ty momentky?
1: Hoďme si 4-5.
2: My se ještě přihlásíme.
1: Hoďme 4-5 a budeme pokračovat třeba po něm s dalšíma momentkama.
3: OK.
2: Yes,
1: poslední scéna s opakem disu a náš kůň 4-5.
3: What's up?
1: 6-7-4-5. 20-341. 22-30-41.

0: Je 4-5 náš veľmi oblíbený koník.
1: Yes.
0: Takových koní je celkem hromada. Já bych rovnou ještě zůstal vlastně u lidí, co nás tady navštívili a byli tady s nimi nějaký zábavný momenty. Bavilo mě, když tady byl několikrát Rolls Out, v době, kdy ještě vaporizéry nebyly úplně tak jako rozjetý a celá ta jeho crew přijela s těma vaporizérama, otáčeli ty.
1: Obráceli se tady ty limonády.
0: Přesně, a bylo to tady hodně v náladě, takže rozhovory s tady těma partama mám hodně taky vlastně rád.
1: Ono navždy v srdíčku. Mě nejvíc bavil moment, kdy u nás byl poprvý Spiral Shoty a Saucer. Mm-hmm.
0: To je potřeba říct, že ty u nás byly asi nejvíckrát historicky.
1: Jo, a vlastně asi, no vlastně poprvý u nás.
0: No, byli.
1: Jako do takže posud. To si mega vážíme. A zároveň Spiral Shoty v jednom díle vyznal lásku svojí přítelkyně Janče.
0: Ano, ano.
1: Což byl krásný jako moment, takový
0: to
1: jako
0: to bylo mega krásný. Zároveň musím říct, že ty jsi fakt člověk, který pár let zpátky tady přitáhl jako Spirálovo Sahara EP a od tebe to docela rostlo jako i naším pořadem dál a dál.
1: No hele, já už to nechám jenom na něm a na ostatních.
0: No samozřejmě.
1: Jako, že jako už se za to nehlásím, protože nechci být takový ten strapný starý strejda, ale
0: chápu.
1: Jsem rád, že z toho člověka se stal můj kamarád. A ještě si počkejte, podle mě za měsíc se podle mě něco dočkáte v našem jako novém formátu, takže
0: jo, no.
1: Nespěte jako na Pira Boys.
0: Ti, co nás znáte a posloucháte, tak je vám asi jako jasný, že ten podobný type bude pokračovat, jenom ten formát se trošku naboostuje o víc.
1: Co ale, když se mám vrátit zpátky do minulosti, tak co je potřeba zmínit, je, že spousta lidí neví, že třeba u nás na poprvý byl na rozhovoru Dollar Prince.
0: Třeba. Jo. I z těchhle větších men, který dneska už jsou velký, tak jsme tady tahali prostě v moment, kdy začínali.
1: Takže spousty lidí jsme měli prvního, i třeba Loud Zvana si myslím.
0: Jo, to taky, měli, to taky. Gleb tady měl taky jedny z nějakých prvních, dělali jsme mu tenkrát i event tady.
1: Ano.
0: Já si zároveň pamatuju na spoustu momentů, kdy už ty už to říkal tady dneska, že jsme se specializovali na ničení přezdívek, tak já si pamatuju, kdy se mi fakt za boha nedalo prostě správně vyřknout Tyščiho. Dneska už vím Tyščí. A Tyščí jsem vždycky řekl.
1: Tyščí, no, ty jsi tam měl to Tyščí.
0: Tyščí se vždycky na mě tak jako podíval a vidíš.
1: A zároveň on je docela zkušený jako tiskař, takže já se mu vůbec nedivím, že se mu tam prostě pletnuli jenom ty jako tisky a Tyščí.
0: A jinak tohle? To si dáme a pak ještě budeme pokračovat.

0: Yeah. Jestli mi bude něco opravdu chybět, tak to bude prostě to, že si tady spolu bouncujeme na písničky na velkých krásných bednách a posíláme to do vás.
1: Yes.
0: Nebudu nějaký tady dojmový, ale tohle je něco, co jsem měl každý čtvrtek jakoby extrémně rád, dávat si tady ty tunes pěkně.
1: Já, bráško, nejvíc, a nezapomeňte na to, i když jako i pro mě to bude určitá změna, díky Scéně s opakem disu jsem si každý týden poctivě dohledával, co novýho ve světě je a co je fresh, a chci jenom apelovat na všechny, že ať je vám kolikoliv let a můžete mít pořad v rádiu nebo nemusíte, na tom nezáleží, dohledávejte si věci, které vás baví a které vás něčím zajímají. Neberte to jako svoji povinnost, ale dejte tomu každý týden nějaký čas, protože...
0: No, ty to musí bavit prostě, digovat.
1: A pokud vás to baví, bude to z vás tvořit lepšího člověka, si myslím. A je dobrý se zajímat o hudbu i klidně o výtvarný. A vlastně můžu z toho navázat na to, že vím, že se řeší teď placení poplatků a blablabla, do toho se nebudu pouštět, ale chápu vás, který víte, že nesledujete televizi, nesledujete nic, ale občas je dobrý vlastně se o nějaký takový věci zajímat, jako i když člověkovi přijdou zbytečný, takže tak.
0: Yes, my se budeme snažit reprezentovat, co nejvíc to jde, a
1: my
0: zároveň...
1: se budeme snažit vám dát něco, co vás fakt jakoby bude zajímat, a nejenom něco, co jako nechcete.
0: Zároveň budete dostávat jakoby fakt pravidelnou dávku jako playlistu, v plánu jen fakt na Instagram jako krmit to přesně těma všema hudebníma typama a tak dále, takže vlastně budete dostávat furt od nás ty naše nový koně, nebojte se, nebudeme nic gatekeepovat, jako jsme to dělali tady doposud, prostě byli jsme, budem transparentní.
1: Jsme transparentní, pište nám klidně, co byste vylepšili, co byste
0: udělali vidět, no.
1: Jinak, my se to všechno přečteme a samozřejmě nejsme žádní lidi, kteří by žili v tom, že všechno děláme nejlíp, ale sledujte
0: nás. Ale můžu
1: nás...
0: říct teda, že jakoby máme už jeden přednahraný díl a jakoby fakt jsme do toho dali všechno.
1: Jo, budeme se pro vás snažit udělat pro vás nějaký zajímavý obsah, i to, že se budeme snažit ptát na jiný věci.
0: No, znáte
1: věci,
0: to, ale to než... už bych před... to, no, jasně. No.
1: Ale nebudeme předbíhat, takže...
0: Minimálně prostě chceme zaplnit trošku nějakou tu díru, že tady prostě o tom repu se málo mluví, a ještě bych zmínil jednu věc k těm momentkám. Naše vysílání za covidu, kdy jsme nemohli vysílat tady v baráku, ale vysílali jsme u nás na našem žižkovském bytě, kde jsme měli právě mikrofon přilepený prostě hodně jakoby v punku.
1: Na nějaký držák
0: od repráku. A i to je můj oblíbený moment jako za těch 9 let, takže bylo to
1: dlouhé. Já vám řeknu, že spousta scén s opakem disu pro mě byl dobrý moment, protože většinu těch lidí, kterých jsem za náma přišli na rozhovor, jsem plásnu třeba 50% z nich jsem viděl poprvé v životě a mám vlastně díky tomu skvělý jako nový kámoše, a vlastně to není tak zlý, jak si kolikrát myslíte a na internetu sledujete. Většina lidí je fakt jakoby dost v pohodě.
0: Nebo
1: člověk
0: to,
1: musí mít jako
0: to musím říct, že bylo
1: čuch,
0: velmi nice.
1: Ale děkujem všem hostům vlastně za celou historii, ať už je to 9 let, tak se nám tady nestalo vyloženě, že bychom tady měli jako hosta, se kterým bychom nevyšli.
0: Bylo to vždycky
1: a jsme vděční všem, jako, že všichni nám dávali jako mega dobrý feedback za to, že jsme si je někam pozvali a byli za to vlastně vděční.
0: Ale děláme to pro kulturu.
1: Což ceníme všechny z rapové kultury, že nedělali jakože nějaký dráma kolem toho, že by sem přišli, a všichni přišli rádi a my jim za to děkujeme, a díky nim vlastně jsme mohli udělat spousty super rozhovorů.
0: Zároveň je velká potřeba říct, že děkujeme všem vám, co jste prostě OG rytíři, nebo co jste prostě noví rytíři, mladí rytíři. Celý to vlastně jakoby děláme hlavně pro vás. Je to klišé, ale pro nás a pro
1: já
0: vás.
1: Já musím zmínit moji babičku, z Jugoslávský 30, která poslouchala skoro každý díl a možná dneska poslední díl nemůže poslouchat, protože je v nemocnici, ale dala poctivě všechny díly scény s Opakem Disu a nebál bych se, že fakt jako většinu z nich, zároveň moji rodiče, který taky dali podle mě všechny díly, takže moc děkujem a budem se těšit, že budete dávat i další díly Excalibru.
0: Hele, mám tady, ještě chci teda poděkovat všem rytířům, co nám tam dneska píšete. Lokt,
1: Matěj Března,
0: Vít Krejčí, Matouš Koudelka, Martin Pouček, Káťa, Michal Fahian, Sofa Picasso se nám tam objevil, Gaki the Killer, Mario, Jan, Honza Záruba, Matyáš Ott, Martin Tuček, Jiří Tomášek a David Novák, Matěj Března. Musím říct, že většina těch men, co tam jako čtu, jsou hodně OG jména, který nás poslouchají fakt hodně
1: nás
0: dlouho.
1: Který nás provázeli celou dobu, takže
0: a my
1: děkujeme.
0: Neodcházíme. My neodcházíme
1: a my
0: z baráku.
1: Neodcházíme. Nabíhejte na Excalibur.
0: Yes, Excalibur.
1: Instagram.
0: Excalibur.radiowave.
1: A od pondělí to rozjíždíme za své velké.
0: Yes, takže první díl našeho pořadu, naší nový show, vychází už za týden ve čtvrtek a pak každých 14 dní, takže dáme si ještě track a ještě se pak s váma rozloučíme.
1: Yes, dáme si 3, 2, 1.

0: nejoblíbenějších beatů vlastně možná ever.
1: Podle mě jeden z nejhranějších producerů ve scéně Sopotem Disu ever.
0: To rozhodně. Brodinsky, jak už jsme tady zmiňovali, že ještě zmíníme nějaký naše koně, chci říct, že Brodinsky je rozhodně jeden z našich velkých koňů.
1: Až vám bude Separ říkat, že Brodinsky je nejlepší producent, tak nezapomeňte, že poprvé to bylo vyřčeno
0: u nás
1: ve scéně Sopotem Disu.
0: Hodně, hodně jakoby artist, který my jsme tady měli ve scéně, tak vlastně jsme znali díky Brodinskému.
1: A je to tak.
0: Ať už je to za chvíli si zahrajeme na co, tak i na Aitali Shaji prostě.
1: Hraje teď někde v Praze, nevím.
0: Máš pravdu.
1: V Praze.
0: On má být ve Fuchsu vlastně tady na Veselce.
1: Yes, takže doporučujem na tom nezaspat, ale zase nechte se zmást, to, co tady hrajem, jsou jeho rapové věci,
0: tady budou
1: který
0: rychty.
1: Hodně kombí jako s technem, ale myslím si, že až přijede zahrát do Fuchsu, jinak, tak bude hrát spíš víc techno.
0: Lidi, děkujeme, píšete nám dneska fakt moc krásný zprávy do scény Sopakem Disu / Rytíři, to je ta naše facebooková skupina, která zůstane zachována, ale už se všichni pomalu přelejváme do Excalibur/RadioWave na Instagram, kde
1: yes,
0: to prostě
1: jedeme.
0: Pomalu jedeme a nabíráme bomby. No a píšete tam hezký věci, takže zdravíme. Ano, byla to tady opravdu krásná sestava. My jsme se dlouho hledali, až jsme se našli do tady naší zelený čtvrtkový sestavy a máme
1: muselo
0: to rádi.
1: Muselo se to sednout, víš co?
0: Jo, no. Já bych ještě, víš co bych řekl ještě na začátek toho vysílání úplně, že vlastně chci, kámo, poděkovat Jirkovi Špičákovi s Milošem Hrochem.
1: No to je ale důležitý.
0: To jsou lidi.
1: Protože bez nich my bychom tady nebyli.
0: Nebyli, no.
1: Takže shoutout Jiří Špičák, Miloš Hroch.
0: Ty nás sem vlastně dotáhli.
1: Můžete vlastně znát i když my jsme měli první freestyle na Waveu,
0: tak oni
1: nás pozvali,
0: oni psali článek o tom tenkrát.
1: Yes, takže
0: jo. Oni nás vůbec
1: jim
0: dostali sem.
1: Speciálně dvou nejvíc děkujem.
0: Hodně.
1: Jiří Špičáka můžete znát i díky jeho
0: legendárnímu rozhovoru.
1: Legendárnímu Vladimírovu horkýmu křesílku.
0: Jo, no. A Miloše Hrocha určitě
1: Miloše
0: budete
1: Hrocha
0: taky znát.
1: Dohledejte si jeho knížky.
0: Velmi šikovný novinář.
1: Píše hudební. Nejlepší knížky. Rozhodně nespěte ani na jedný
0: takže to je velká věc, to je velká věc a samozřejmě tady děkujeme i naší matce stanici, tady prostě Radio Wave, pod kterou prostě zůstáváme, je jenom novej pořad Excalibur příští čtvrtek.
1: Hele,
0: yes, sir.
1: Prostě doba nám nedává jako na výběr.
0: Moc se na to těším, kámo, máme to fakt hezky připravený.
1: Takže
0: dlouho na tom pracujeme a fakt se těším, že to delivery bude krásný. Takže jenom vám rovnou tady posluchačům, posluchačkám chci říct, že jsem dneska trošku na měko z toho, že teda končí to rádio.
1: A já taky, kámo.
0: Takže byly to fakt krásný roky.
1: Byly to krásných 9 let.
0: Dáme Fergensteina ještě.
1: Dáme Fergensteina
0: a
1: jako
0: ještě něco,
1: klasicky na konci.
0: Pak se ještě něco málo
1: pak
0: můžeme
1: Pak Santana,
0: říct.
1: Don Toliver, Gana.
0: A on ještě a možná přidají kasa na taky to poslední.
1: Jsme tady s váma dokonce dneska.
0: Yes. Tohle to neznáte, co? No, Mr. Strat.

0: řešili, že není moc artist, který se s náma udrželi fakt od samotného začátku až do konce.
1: Což Fergie 53 hrál i v
0: prvních dílech, no.
1: V prvním díle vlastně.
0: Je potřeba říct, že Kasa udělal velkou službu tady té rakouské scéně, podle mě jakoby v Česku.
1: No, jasně.
0: To se jako o něm ví, to se jako o něm fakt ví.
1: Fergie, Lele.
0: Jo. A dali další tady.
1: A další
0: už opleskové.
1: Pašanim.
0: Pašanim, jo. To všem je tam lítalo, víš to.
1: Takže to se u nás rotovalo díky Casablancovi, přesně tak.
0: Hele, nemůžem odejít prostě z tady toho našeho dílu, aniž bychom řekli, co vyšlo, jakoby za release, to je naše stálice.
1: Jasně.
0: Prostě.
1: Na to se nevyprdneme ani v posledním díle.
0: Hele, klidně řekni, co jsi dával, jestli jsi něco dával.
1: Hele, dával jsem ten beat Get Rappin z Dánska, HC Subaru.
0: To vůbec neznám.
1: Tak to si rozhodně dejte, má to takový cover, takový reflexní vesty. A je to fakt jako, jako úplně nový zvuk. Nový shit, jako od mladáků tady z Evropské unie a má to i takový jako zvuk a je to rozhodně jako zajímavý, je to rozhodně jako nový, svěží, takže i pro lidi, kteří třeba jedou hodně Švédsko, Norsko nebo něco takového, klidně podle mě i pro UK lidi docela si myslím fresh věc. A pak zároveň ještě doporučím Little Sims.
0: To si musím dát, ta zní moc dobře, ten nový track.
1: Dala spíš takový EP, který se jmenuje Sugar Girl, ale vybral si tam hodně netradiční beaty pro sebe. Už to začíná takovým, ten track jsme hráli takovým jako trapovým, ani ne trapovým, spíš takovým fakt jako, že hodně klubovým beatem. A má tam raperky, má tam dokonce O70 Shake. A která je jakože moje oblíbenkyně, takže rozhodně doporučuji jako holčičí.
0: Pošli to tam, není moc času.
1: A teď dávej ty.
0: Hele, já jsem dával vlastně jenom na co Tagina, který se spojil s producentem Cargo Gut Wings, který ho znám jakoby od Larry Juna.
1: Yes.
0: Cargo Gut Wings se tam docela jakoby opřel do tvrdších beatů a vydali s na co Taginem fakt jakoby dobrý EP, což mega doporučuju. No a pak jsem prostě dával, že včera vyšel novej Blade z Čista jasná, jakože bez žádných her rolloutů a vydal desku, která mě musím říct jakoby dost baví, jmenuje se Sulfur Surfer, taky víc jako starší Bladey type než ta jeho jakoby rageová deska z roku 2004. No a pak vyšla, tu jsem neslyšel ještě dneska, novej JPEG Mafia.
1: Yes, a vyšel a, vyšel ještě novej BNX, který se jmenuje Genesis FM. Nice. Zase tam trošku laškuje jako s tanečníma rytmama a popem.
0: Okay.
1: A můžu jenom doporučit, za mě skvělý album, má tam spousty zajímavých hostů, takže nespat ani na tom.
0: O tom, jaký ty desky, co budou dneska vycházet, ať je to Fake Mink Black nebo Weezy, jaký jsou, o tom si řekneme v budoucnu v našem pořadu Excalibur, který začíná příští čtvrtek.
1: Yes.
0: My budeme trošku přetáčet, ale pak se to prostě bude zlepšovat a
1: už
0: bude tam ten rozdíl. Hele, takže díky moc, no. Díky takže moc všem posluchačům.
1: Moc,
0: fakt,
1: děkujeme všem moc rytířům.
0: Moc děkujeme.
1: Nezapomeňte nás supportovat
0: jsme
1: nadále.
0: Tady, jsme tady.
1: Budem to potřebovat.
0: Jenom different pořad,
1: ale
0: different show.
1: Zamakali jsme a chceme pro vás víc, takže
0: chceme
1: doufáme, že
0: víc.
1: To pochopíte, rytíři Excalibur, jste ty vyvolení, co můžou vytáhnout meč, takže...
0: Jo no, Excalibur je nová kapitola po 9 letech, takže přejeme nám spoustu dalších krásných let tady té krásné stanici.
1: Tak, tak.
0: Jsme hodně dlouhý dneska, no. Už nás tady vykuřujou jako na lech.
1: už stojí venku sekuriták, že?
0: Nechce se mi končit, ale musím to tady prostě poslat, takže s tím Donem, Toliverem a Ganou se budeme loučit dneska, i Vargy tady s náma. Takže kámo, dík tobě.
1: Díky tobě.
0: A děkujeme i Kasáčovi, naší tady technické podpoře.
1: A dáme si poslední klasicky
0: no,
1: na tři.
0: No, to je nejlepší, že slyšíme se za týden, můžem říct.
1: Slyšíme se za
0: lebo
1: týden,
0: za týden.
1: Se. Ani na týden vás se opustíme.
0: A už je tady Kasáč, přicházíš v nejlepší moment, kdy chceme říct naše
1: máš to
0: finální rozloučení. Kdybys chtěl ještě něco zmínit, tak klidně.
2: Pozdravuju svoji mámu a tátu.
3: Pozdravu mámu a tátu.
1: A nějakou myšlenku nakonec, co bys chtěl sdělit?
3: Zůstaňte rytířem.
0: Yes. Slyšíme se za týden, my ti děkujeme Kasa moc.
1: A dáme si poslední klasicky na tři.
0: Dejme to tam.
1: Klasicky na tři. 3, 2, 1.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Tento pořad není vhodný pro děti.
6: V tomhle díle jsme rozhodně nechtěli urazit naše ženy.
5: Davida Švehlíka.
6: Stanislava Majera.
5: Anču Kameníkovou.
6: Demo verzi Kamily.
5: Archeology.
6: Majáčníky.
5: A Viléma Defou. A Defova.
0: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
7: Nekonečná!
0: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na rádiu Wave.
5: Podle paragrafu trestního zákona. Sestři, podejte mi skalpel.
8: No a ty, Gerbery, tak já bych tím dala něco zeleného.
6: Hej, lásko, dám si cigárko a půjdu.
8: Čau. Ahoj.
6: Ahoj, chudáčci. Je potřeba to na začátku pořádně nastřelit, protože potom celá energie bude dojíždět celý tento díl.
8: No tak jo, dobře.
6: Dojela. Právě dojela.
8: Náš podcast je jako dojezd. To je nejhorší promo, co jsem kdy slyšel. Hele, Petře, čau.
6: Ahoj.
8: Jak se máš?
6: Mám se výborně. Jak se máš ty?
8: Já taky sám výborně.
6: Tak jo,
8: jdeme dál. Ne, tak řekni něco, ať dostojíme tomu původnímu motivu našeho podcastu.
6: Naš fuck-upový kodex?
8: No, ano, fuck-upový kodex, ke kterému už se vlastně posledních tak jako 7 dílů vracíme tak na sílu. Já si třeba ty fuck-upy vymýšlím. Ne, to není pravda.
6: Není
8: to pravda, tak říkej.
6: Můj fuck-up týdne, ale je to spíš takový fuck-up teď mýho nastávajícího života. Nebo mýho probíhajícího života.
8: To jsi měl rozhodnout dřív, než se zalevo ženil, Petře.
6: Máš pravdu. Tohle nebylo ve smlouvě. Prostě mám takovou konzoli herní.
8: Mm-hmm.
6: Jo? A objevil jsem na ní novou hru.
8: Ano.
6: Která ale mě nutí hrát ji furt. A je to fakt špatný.
8: A o čem to popiš to nějak?
6: Je to
8: jako?
6: O tom prostě, že je to zase multiplayer, jakože hraješ s kamarády.
8: Jasně,
6: ano.
8: Kamarády, to víš, jo.
6: Kamarády, no tak jenom na boku, oni s tebe vyloudí prostě čísla bankovního účtu.
8: No.
6: A hraj s nima a prostě jste pod zemí, tam se napakujete, vytvoříte si věci, zbraně a tak dále a potom jdete na povrch země, je to post-apo, jsou tam roboti, jsou tam další hráči, který dělají, ahoj, já jsem kámoš, pomůžu ti, dozad. Kudla.
8: No tak neuvěřitelný.
6: Jako svět funguje sám. Nedělejte to, nepouštějte si to. Rozhodně zakazuju prostě jakýkoliv jakoby podporování téhle hry, protože vás to zničí. Já jsem
8: vtažený.
6: Schopný, no ale proč je to ten fuck up, jo? Mně nevadí hrát hry.
8: No, jasně.
6: Mně vadí hrát hry třeba do 3 do rána. Že potom třeba máš
8: od
6: další...
8: Od 2 od rána.
6: Ne.
8: Odpoledne.
6: Ne, no třeba. Ne, nemůžu říct takhle.
8: Teď lžeš, já to na tebe vidím. Takže dáváš dvanáctky prostě. Takže venku začíná jaro, Andreas tam prostě sází květiny, opravuje omítku, prostě chodí na lov, tamhle prostě vyvrhne srnu, brousí mramor, kreslí prostě něco a ty hraješ Postapo.
6: Ne, není to tak, jako samozřejmě pomáhám velmi.
8: To už jsme si probrali.
6: To máme za sebou, ale je pravda, že prostě se mi i může stát, že hraju tak dlouho do toho rána, že prostě to nedává smysl, protože další den jsem třeba úplně nepoužitelný.
8: Nebo třeba přijdeš pozdě, myslíš sem?
6: Jo.
8: Jako dneska?
6: Jo.
8: Jak si to chtěl posunout o půl hodiny dopředu a nakonec si přišel sám o půl hodiny později. Takže proč? Jo, takže ty jsi to, aha, takže jak jsi předtím říkal, že měl vlak z Německa zpoždění.
6: Ale měl.
8: Jasně, měl ve vašem postapu světě, ty vycházející hvězdičko, co si to vůbec dovoluješ.
6: Opravdu měl.
8: Takže já zasloužilý renegát umění, prostě dělní.
6: Prostě hráli, no. Ale jsou důležitý věci.
8: Má na bedrech osud rodiny a vůbec celého kulturního světa, tady ano. Čeká na tebe, než s nějakýma tvýma infantilníma kamarádama si podzemí vyrobíte mečík.
6: Tam nejsou mečíky, tam jsou zbraně. Futuristického charakteru.
8: Pardon, pane dospělý.
6: No, je to prostě trapný. No, tak co ty?
8: Trapný, no tak to já mám ještě horší trapas. Ještě horší. Ale nikdo kvůli němu nepřišel nikam dřív než já. Hele, byl jsem s mým výborným kamarádem Jakobem.
6: Jasně, ahoj, Jakobe.
8: Jsme byli na koncertě, jo. Na koncertě zborového zpěvu v kostelu svatého Šimona a Judy. Byl to zborový zpěv britského zboru, který se zaměřuje na zpěvy z období britského temna a britské renesance.
6: Temné kantáty.
8: Takže kdyby vás zajímalo, co já dělám ve volném čase, tak zatímco Petr tady vyrábí mečíky v podzemí s neexistujícími fiktivními rádoby kamarády, zatímco jeho žena v potu tváře obhospodařovává domácí krb, tak já chodím se svým přítelem do kostela na
6: tam
8: koncerty.
6: Tam byl v neděli.
8: Na koncerty zborového zpěvu. Nebyl jsem tam včera.
6: A já byl včera v kostele.
8: Petře, neskákej mi do řeči. Takže, no ale co, abych to, koncert byl skvělej, doporučuju, nečekal bych, že mě to bude takhle bavit, ale bavilo, nicméně, můj fuck up. Já jsem tam Jakobovi nesl kombuchu, jo?
6: Protože sdílíš mimozemšťana, který tě ovládá.
8: Sdílím mimozemšťana, který mě ovládá, tak jsem mu nesl kombuchu.
6: Jasně.
8: Nesl jsem mu ochutnat můj nálev a jemu jsem nesl jeho marťana. A nesl jsem mu to v papírové tašce.
6: Počkej, jakože vyschlýho, jakože se ho odhodl do tašky?
8: Ne, on byl v zavařovací sklenici. Ale jde o tu tašku, protože já jsem si říkal, jdeme do kostela, tak a nějak se ve mně se vzedmul prostě. Já bych rád řekl, že to je nějaký puberťák, ale není prostě. Úplně tady moje...
6: Démon.
8: Tady moje gusto, můj vztah k fórum tady toho typu. Říkal jsem si, tak my budeme v kostele a Jakub bude muset mít furt v ruce tady tu papírovou tašku, tak já bych mu ji mohl nějak pokreslit. Takže jsem mu na tu tašku z jedné strany načmáral obří pentagram a z druhé strany obrácený kříž.
6: Proč?
8: No protože jsem si říkal,
6: je to strašně vtipný,
8: ale on si toho ani nevšiml. A nikdo si toho ani nevšiml, podle mě doteď to neví. A já jsem pak během toho jsem mu tak pošilhával po té tašce, říkal jsem si, tak kdy už přijde to fopa, to úplně. A pak jsem říkal, co jako čekáš, Adame, že se stane? že si toho všimne a řekne, no musíme opustit kostel, panebože, co když mě vyhodí? Úplně to, co si o mě budou tady ti 80-letí lidé myslet? Teď já mám na papírové tašce s kombuchou pentagram. Takže já jsem prostě si tady naplánoval pohoršení, který by někoho pohoršilo. Asi
6: no církevní prostě
8: 1760.
6: Si ty splánoval církevní převrat prostě.
8: No a nakonec si to jako paní nevšim. Tak to byl tady můj fuck up, no.
6: Adam Luther Ernest.
8: Přesně tak. Víte co, všimli jste si, že část mého fuck upu se odehrává v kostele. Na světě jsou faráři. No to je tak, já dělám přemostění.
6: Jasně, jsi úžasný, úplně. Vlastně naše téma je Hot profession.
8: Profession. Hot profession. Jinak též sexy profese. Profese, které vás nažhavují.
6: Vzrušují.
8: Ano. Ano. Takže...
6: Vzrušující profese.
8: Vzrušující profese, Petře.
6: Náš nový pořad. Naše miniserie.
8: Přemek podlaha, vzrušující podlaha. Tak. Tak řekni, co je podle tebe co je podle tebe vzrušující profese?
6: Tak mně mega přijde vzrušující archeolog.
8: OK, a jako archeolog...
6: Slash archeoložka.
8: Jasně. A takže
6: tak
8: prostě
6: to
8: Indiana...
6: Tak infantilní to bylo.
8: Slash. Možná kdyby řekl normálně slash a ne slash.
6: To je jedno, mě to připomnělo takže... něco.
8: Co? No,
6: to je jedno. Takovou holku ze Survivoru, která dělá furt slay. To je jedno.
8: No pojď, umí ji pořádně za dínu.
6: Ne. Dobře, takže... Evič se držíme palečky.
8: Držíme palečky, dobře. Takže archeolog, archeoložka zajímavý. No. To jsem třeba chtěl být, když jsem byl malý chvíli.
6: Já taky.
8: A myslíš si, že má na to nějaký vliv Indiana Jones?
6: Naprosto jistě.
8: Dobře.
6: Akorát asi potom ta profese samozřejmě znamená něco úplně jiného. Myslím si, že má
8: vliv. Ne.
6: Nebo nevím.
8: To rozhodně jako, ne.
6: Moc se o tom nemluví, jo?
8: Málo kdo ví, že všichni archeologové hledají ztracenou archu.
6: No tak právě. Mně to přijde jako, že to je takový slib, který archeolog dává, že vlastně neustále hledáš ty klíčové věci jako svatý grál a tak dále, akorát se o tom nemluví prostě.
8: No.
6: Je to ze stejného webu jako šroubovice. Mám to ověřený, jo.
8: Hele, a vybavuje si na Indiana Jonese ty reklamy, jak on přiběhne a za ním jede ta, nebo byl jsi na světě vůbec, jak on běží tím metrem a za ním se kutálí jako českým metrem a za ním se kutálí ta obrovská koule.
6: Cože, to jsem neviděl, ne?
8: Tak nebyl, no tak si taky uvědomuji, že to těžko bylo, kor v české televizi tou dobou jako nějaký CGI, tak vlastně to valili kouli tunelem. To je jedno, zapomeň na to nastuduj
6: jako?
8: Si to, je to prostě lexikon archeologie, strana 73.
6: A v zoo totiž byl nový druh hovniválu.
8: Ne, to byla reklamní kampaň.
6: Na Indiana Jonesa.
8: No, protože se měl dávat v televizi.
6: Jako?
8: Ne, právě do kin, v televizi.
6: No,
8: to
6: v
8: bylo, a byla přímo pro ten... Nebo aspoň já si to tak pamatuju, že přímo pro tu událost, pro promítání toho filmu, ta televize udělala sérii reklam a jedna z nich byla ta, že stojí lidi v pražském metru na nástupišti a najednou vyběhne z toho tunelu Indiana Jones a za ním se valí obrovský kámen.
6: Mm-hmm.
8: Tak jsem se chtěl jenom zamyslet nad tím.
6: Jsi pamětník.
8: Je to tak, no, je to tak. Dobře, takže archeolog, archeoložka.
6: No, je to vzrušující, přijde mi to.
8: Jako...
6: Je tam zájem o historii,
8: no.
6: Je tam práce v terénu,
8: mm-hmm.
6: Je to tím pádem i střídání různých destinací,
8: mm-hmm.
6: A zároveň je tam tajemno. A kožený boty.
8: Já, kožený boty, no. Jasně. Ano, no. A pak, hele, a máš nějakou hot profesi, která je opravdu hot? že já si prostě nemůžu pomoct, ale představím si jako prostě nějakého jako, tak já teď bych hrozně urazil archeologii, ale prostě nějakého šedivýho fouzatýho dědu, který...
6: Ty jsi právě urazil.
8: Který prostě sice...
6: Typický archeolog.
9: Za svůj prostě. Život jsem vystřídal dvě destinace. Jedna byla Věstonice a druhá bylo náměstí Vydomyšli, když se tam stavěla fontána.
6: Vy jste hot.
8: ale jako asi jsou takový lidi, protože já mám třeba bubeníci v kapele a ta má kraš na pana Svěráka. A čím je starší, tím má větší ten kraš.
6: Mm-hmm.
8: Takže ano, takže archeolog, archeoložka, ano. A dalšího něco máš?
6: Dalšího mám hlídač majáku.
8: Majáčník?
6: Majáčník, klasický.
8: Tak to jako...
6: přijde mi to hot tím, jak je v tom cítit ta samota.
8: No, a je to jako, počkej, a jakože hlídač majáku je hot, anebo ta profese ti je pro tebe přitažlivá?
6: No tak je to obojí samozřejmě, tak řešíme naše osobní preference, takže prostě...
8: Ne, to jako, hele, protože...
6: Ne, jakože je to pro mě hodně přitažlivá profese, protože cítím, že tam je velký smysl pro řád, což já miluju. Jo, prodochvilnost a tak dále, protože nemůžeš rozsvítit třeba o 15 minut později nebo o půl hodinu, že ti ujel vlak.
8: On moc nezasíná, vole, ten maják.
6: No,
8: prosím,
6: to je jedno, musíš ho rozsvítit.
8: A zhasnout.
6: Hmm? Ne, ale jsi tam sám třeba na ostrově někde, že?
8: Jako William Defoe.
6: Jo.
8: Hele, já právě jenom mířím tam, že já úplně rozumím tomu, v čem je přitažlivá ta profese jako taková. To mě taky přijde sexy, no. Ale úplně nevím, jestli kdyby do místnosti někdo vstoupil a řekl:
6: Jsem majáčník. On je tak, majáčník.
8: Taky jsem řekl, holky, vidíš.
6: Ticho, je majáčník.
8: To je majáčník.
6: Majáčník je tady. Majáčník. Slyšel jsi, je majáčník.
8: Jsi nějak vaječník. No dobře, ale jako, dobře, rozumím. Osamocený desperát v takovém tom dlouhým prostě pašipášti.
6: Jo, přijde mi toho, odchápeš, jakože potom přijdeš do nějakého přístavního městečka.
8: To je super film, by the way.
6: Je to dobrý.
8: S tím
6: Defaultem. Jak se to jmenuje? Maják.
8: Maják.
6: No, ne, ale přijde mi to hot, jako prostě. Jako samozřejmě se s tím stotožňuju jako ve smyslu toho, že si vždycky představím, že tu profesi mám a potom jí velmi dobře hraju. Nebo jak se hraju.
8: No, ne, ale potom že, nikdo no, nepochybuje, Petře. Jako, velmi
6: prostě,
8: dobře.
6: Jakože prostě jenom tak to nechám lítat, no. Ne, ale si představuju, že jsem majáčník, představ si to třeba a dojedeš nějakého přístaviště, tam si dáš sklenku něčeho a jenom si tak jako víš na tom přístavu prostě tak jako přemýšlíš, si zasmušili, balíš si cigárko třeba, což nedělejte nikdo, ale balím si cigárko, kouřím a prostě za to třeba někdo přijde a řekneš, hele, dneska nemám čas, potřebuji přemýšlet. Nad čím? Nad majákem.
8: No jasně.
6: Jestli víš, jak to bys...
8: Říkáš můj maják.
6: Už končím. No, potřebuje rozsvítit.
8: Takže já mám mnohem to, to víc takový archetypální.
6: Pojď do toho, ale víte v pořádku, že každý to pochopí jinak.
8: Já mám třeba slabost pro, řekl bych, takový ty...
6: Hobby
8: jako
6: horsing.
8: Tradiční. No přesně, a pamfrpál. Prostě
6: Zlatonka.
8: Hele, jedna holka, Zlatonka. Co chodí prostě hrát na letnou odrážečku. Mě to prostě vždycky tak dostane. Jako. Ne, samozřejmě, jako pokud někdo hrajete Quidditch, tak máte můj úplně, máte jako
6: i
8: nezměrný sympatie.
6: Hlavně pokud, pan, co hraje Zlatonku.
8: Přesně, a ten člověk, co z vás dělá Zlatonku, a já vím, že někdo z vás ji dělá.
6: Naprosto jistě. Tak tomu dávám všechno.
8: Ano, velký obdiv od nás, ale já mám slabost pro květinářky, pekařky, jo, třeba kousek od náměstí Jiřího Spoděbrat, nebudu říkat jméno toho pekařství, ale kdo tam bydlí, tak si dost možná je to, není to, je to takový malinkatý místečko.
6: Cozy.
8: Malinkatý prostě kamrlík v zásadě by se dalo říct a ten až na ulici voní tím cukrem
6: a tím řemeslem
8: a tou melasou a ty tam prostě vejdeš a tam jsou ty jako ty dvě mladý maminky. No ne, ale je to hrozně hot, tam jsou hodný a to takový prostě všude tam ten jako cukr a je tam to řemeslo, ale to víš, je to takový jako je to takový opravdický, jako cukrový prostě. No, víš,
6: cukrářka.
8: Není to, ano, cukrářka.
6: Takže kdybys prostě za toho přišla holka a řekla by ti, já jsem cukrářka, tak si řekneš wow.
8: Tak asi by taky záleželo na tom, jestli by třeba neměla, nevím, čtyři oči, jako...
6: prostě jako cukrářky mejvají, jo?
8: Kulhala a byla prostě, nevím, bez zuba.
6: Jsem cukrářka.
8: No tak tohle. Já řeknu, to je ono.
6: Umíš puding.
8: No takže cukrářka, ne, samozřejmě, já nejsem takhle povrchní, takže pokud máš čtyři oči, kulháš a slintáš a chceš mě, tak mě to nevadí. Rozhodně se.
6: A tam je fakt takový, on je povnitřku hodně.
8: Ano, rozhodně se ozvi. Potom trafikantka. Mm-hmm. Jo, tam já si zase jako... Je to možná daný tím, že jsem na střední škole měl hrozně rád Amélie z Montmartu. Mm-hmm. A ona jak tam dělá, jak tam je ta...
6: To jsou takový skupiny, no.
8: Zeleně,
6: to
8: tak,
6: se táhne na věky,
8: tak
6: ty vole.
8: Tak já jsem tahle...
6: To je ono.
8: Já jsem tahle,
6: Amélie tě zastihla.
8: Já jsem tahle skupina Amélie, takže já si představuju... Jasně. Víš, já si představuju, jak je...
6: Může to být trošku pošramocený prostě.
8: No... Jako, mě šlo spíš o ten krám s tou zeleninou, než o ní, takže mě šlo vlastně o toho teplýho zelenáře.
6: On nebyl
8: gay, on byl takový jenom něžnej hodně. No to je jedno, ale já si představuju, když vychází, víš, já jsem taky Světák, Petře, to je jako i starý film a ten je o mně.
6: Světáci, můžeš říct jako větu z nich,
8: ten je o mně, ne, to já cituji jenom Pelíšky.
6: Jo.
8: Takže ráno vychází slunce, probouzí se město, víš, zahodilo za sebe strasti té uplynulé noci.
6: Plášť
8: a
6: tmy.
8: Nadechne se. A s tím nádechem...
6: Ráno.
8: Jdou nahoru rolety. Jo? A teď je tam ta trafikantka, která má ty ještě teplý dnešní noviny.
6: Jo.
8: Dá je do těch stojanů.
6: Noviny jak kastaněty.
8: Zapálí si to cigáro. Posune si trochu ten baret.
6: Klasická trafikantka.
8: No, a tak já si ji představu. Posune, vypadnou ty kučery. Ona si tak dá to cigáro. Já procházím kolem a ona řekne, dobrej. A já řeknu, dobrej, Marien.
6: Dobrej.
8: Asi teda bydlíme tím pádem i někde jinde, to vypadá. To no bo... ale pak tohle mám, pro tohle mám jako slabost. Ale...
6: Trafikantka Marien, to wow.
8: No, tak to se, jako, to mě baví.
6: Chápu, ale všiml jsi, že ty budky pro trafikanty zmizely, nebo hrozně mizej.
8: Je to pravda, no.
6: No a je to třeba to jsem si uvědomil před týdnem, že to je věc, která mě hodně mrzí, protože to byla bomba, no.
8: Tak ono celkově, jako jak se ta...
6: Ten svět odchází, no.
8: No. Hele, to řešíme pokaždý. Dneska bych to zkusil skipnout, protože já mám takový dotaz na tebe ještě. Je herectví hot profese a pokud ano, kteří z našich kolegů jsou hot?
6: O můj bože, tak tohle to je taková podpásovka.
8: Yes. Já to mám připravený samozřejmě.
6: No tak jasně. Čtu Adam Ernest. Máš...
8: snažit se zamaskovat, že si myslím, že jsem to já.
6: Hele, asi je herectví hot, nebo jako skrz lidi si uvědomuju, že je to asi přitažlivý, akorát podle mě vůbec nevědějí, co to znamená, protože by podle mě 3/4 lidí, kterým třeba přijdu já hot kvůli tomu, že jsem herec, jestli to můžu stáhnout takhle na sebe.
8: Samozřejmě, Petře.
6: Děkuju, protože to by se to asi nestalo. Takže...
8: nestalo, ne.
6: Takže si myslím, že ty lidi by se mu nepřežili ani týden. Jakože ta realita je teda úplně jiná, samozřejmě.
8: Ale tak to možná ani před, jako já s Marien taky nevím, jak na tom je, že jo?
6: No jasně, tak ty jsi nikdy nezeptal pořádně, že jo?
8: Já to příště
6: ty furt kroužíš kolem mě, jak okolo horký kaše.
8: Jo, to je pravda.
6: Ale to je jedno, ale jakože přijde mi to asi je to hot, jako je to hot, no, ale zároveň pro mě třeba vůbec, mě to hot nepřijde, protože jako zároveň...
8: Taky ne, no.
6: Podle mě je to v něčem hot kvůli tomu, že to je jakoby v mediálním světě,
8: přesně,
6: což pro ty lidi jakoby je asi přitažlivý, akorát vlastně mě ten svět mediální ani nepřijde tak přitažlivý reálně, když v něm člověk jakoby je. Není, nebo není to prostě tak cool, když tam člověk je, jako když se na to kouká prostě jako zvenku, zvenčí, vlastně od druhého mikrofonu bych to pojmenoval.
8: Tak protože ono to vytváří takovou představu úspěchu, ne?
6: No,
8: to, když jsi jako hodně v médiích a seš vidět, tak ti to dává takový pozlátko.
6: No. Jo.
8: Gloriolu, jasně. takový pozlátko, protože já jinak, když ty řekneš, jako, že ti přijde hot majáčník, tak to chápu. I u té archeoložky, archeologa si to jako dovedu něčím před... je tam archeolog. Tak si to si taky dovedu představit. Ale vlastně na herectví čistě, kdybych šel po obsahu toho jako... Mně přijde tak hrozně hot, jak se naučíš ty slova, co říká někdo jiný, a seš 3x během dne někým jiným a vůbec nevíš, kdo seš ty sám.
6: Právě.
8: To je tak strašně,
6: to je
8: hrozně hot, jak nikdy nejseš sám sebou. To já na tobě nejvíc miluju, když, jak umíš super lhát, že to třeba nepoznám, když říkáš pravdu. To je paráda.
6: Super. No chápu, ale jakože zároveň asi úplně lidem, který to přijde hot, tak mě tím pádem asi oni nepřijdou hot.
8: Ten, komu ty přijdeš hot, nepřijde tobě vhod. Ty, yes! Nabroušený katany argumentů.
6: Wow!
8: No dobře, takže
6: jsem
8: počkej,
6: toho,
8: ale
6: jak
8: já
6: se rozjíždíš,
8: třeba...
6: ty jenom kveteš těma dalšíma dílama.
8: Je to pravda.
6: Mě to teďka volali i lidi.
8: A mně ale třeba přijde, že na hotovosti, na přitažlivosti...
6: Tak to je to stejné.
8: Přesně. Přidává hercům to, z mýho pohledu, když mají nějaký background, který herecký není, nebo temnej, ano, tak, ale spíš jsem jako myslel, víš, že třeba David Švehlík, který je podle mě jako mega hot,
6: yeah.
8: Tak já mám hrozně rád to, že on je farář.
6: Mhm.
8: A mám pocit, že to, krom teda toho, že se mi jako jeden z mála lidí celkově na planetě líbí, jak hraje, tak se mě...
6: To je strašně, jak v jedný větě umíš jako potěšit a vlastně úplně zničit toho člověka.
8: Ne, on se mi líbí, o tobě já nemluvím.
6: A teď dobře hraje.
8: No právě, on jo?
6: No.
8: No, teď on je skvělej.
6: No.
8: No, jako jeden z mála. A, ale je i ten farář a tak to mě baví. Stejně jako...
6: To je hezký, no.
8: A chtěl jsem říct Standa Majer, ale to ne.
6: On je truhlář i prý.
8: No právě já vím, no.
6: No, jo, ty jsi ptal i na ty herce, který mi přijdou hot.
8: Jo.
6: Já jsem to chtěl trošku zamluvit, ale teda nakonec se teda vrátíme.
8: Já jsem si připravil toho Švehlíka, tak jsem tam potřeboval nějak.
6: Ale já mám prostě crash na Pepu Trojana.
8: OK, dobře.
6: Mně přijde hot, no.
8: Tak je to, je takovej prostě Mírdou. Ten jako, takovej ten jako výrdou prostě, rozumím, jo. Rozumím, dobře. Tak kdo ještě? Já bych měl už zbytek toho dílu, jenom prostě
6: tak říkal jména.
8: Normálně říkal jména.
6: A pak si dáme další kapitolu odporný herce.
8: Jo, přesně, odporný a špatný. Takže netalentovaný z Rudy, no tak hele, to máme, to bude díl na pokračování.
6: To větší se znám.
8: No ale, no a hot herečky.
6: To nemůžu.
8: Můžeš.
6: Mám ženu.
8: Ne, právě, já prosím tě, vás to nedoví. Ona se to nedozví, prosím tě. Můžeš říct jí, vole, je to herečka.
6: Andra, jo. nevím, kde je víc sexy. Byla to láska na první pohled.
8: Tak tohle bylo výborné. Hele, mně třeba přijde opravdu velmi hot Anča Kameníková. Mm-hmm. To je taková demoverze Kamily.
6: Tohle je díl z Rud.
8: Ne, oh, samozřejmě je to sranda, jako Kamila není nikdo. No tak krásnej, ne, vole,
6: jo, takhle,
8: asi.
6: Kamela není nikdo.
8: Já neřekl,
6: tak to fakt znělo.
8: Já řekl, jako Kamela není nikdo, kdybych to tak... To bych se opotil trochu.
6: No.
8: Dobře, ne, hele, tak jo, ale to...
6: Ale nechcem prostě udělat potom zvlášť díl prostě, jakoby, o lidech...
8: Já si prostě myslím, že Ano, já si myslím, že my bychom se měli prostě přestat bát a normálně se postupem stát. Hele, od příštího dílu budeme jenom říkat drby o našich kámoších.
6: Jo, a máme jich spousty.
8: Přesně, různý tajemství,
6: ne, a tak dále. Tajemství, který jsme si slíbili, že
8: hele,
6: já řekneme.
8: Vím o tolika lidech to, co by chtěli skrýt.
6: A normálně, a proto jsme normálně, tady. Je potřeba zúročit.
8: No, když se, ježiš, prostě ty čísla porostou.
6: No jasně.
8: Nebo já se neznám.
6: No jasně, ale jo? I za života člověk může zažít očistec.
8: A tím se přesuneme na
6: planetu půl minuty světu.
8: Teď!
6: Milý světe, jakoukoliv profesi děláš, tak je hot. Pro někoho určitě.
8: 23.
6: Je důležité jenom najít... někoho, komu přijde to stejně hot, jako vám ta práce přišla v hot.
8: Už jsi skončil?
6: A ne, jo, skončil jsem.
8: Zaplet pambu.
6: Teď!
8: Hele, světe, vybírej si jenom takový profese, který jsou hot.
6: Ostatní nemají smysl.
8: Přesně. Lidi, buďte hot, jinak v téhle džungli. Nemůžete přežít.
6: Je důležitý mít tvrdý lokte.
8: A napište nám do komentářů, jestli jsem víc hot já nebo Petr.
6: Uděláme anketu.
8: A vy svině, opovažte se, jestli vyhraje tady ten cucák, tak si mě nepřejte.
6: Mám pár ponižujících fotek, kdyby někdo napsal, kdyby začal Adam vyhrávat, tak je začnu postovat.
8: Petr nesmí vyhrát,
6: Nicméně, děkujem chudáčkové za neuvěřitelnou odezvu, kterou nám dáváte. Rosteme a vy s námi.
8: To vždy děláme kvůli vašemu růstu. Mějte se krásně, uslyšíme se zase za týden. Opatrujte se. Tak čau.
6: Ahoj.
8: Hele, kočičko, mám pro tebe výborný vykopávky z neolitu, chtěla bys je vědět.
10: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.